0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce, ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba?
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tamše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru, a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku, a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam vše to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ta zásadní, ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobbymarketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů, a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
0: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
3: Bylo ve hře víc zámků, po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé s měničkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten. Myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si

0: dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
1: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se to nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
0: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
1: V 80%.
0: Tak to už se blíží tak cílové rovince.
1: Ano.
0: Jak se tu bydlí?
1: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
0: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
1: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
0: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
1: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
0: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
1: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
0: Takže jako Šenbrů nebo Louvre by se vám líbil?
1: Jo.
2: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
1: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
0: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
1: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
0: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
1: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
0: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
1: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to se tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je to nahoře napsáno.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo pletami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak uvětšině chápe pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšili mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek. Překrásný. No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
2: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře u tříd Prah a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvě tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat Krakovských?
2: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž, Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
2: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
2: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polipkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexander Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexander Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
2: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
2: Naprosto jistě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Onyariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány? Nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavil zámek, tak jim všechny patřili, Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskovalhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Já jsem chtěla říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratům?
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkové vodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní Humoriáda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
1: Ano, každý se těší na pátek s legrací doplných obrátek.
0: Humoriáda.

0: Václav Neskář nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě Jan Přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní shakespeareovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu. Koho nabídneme posluchačům jako prvního?
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík, scénka se jmenuje Porodnice aneb Nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčílený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Popustíme, prosím, úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Čože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. A kdo je tak dlouhej? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik, 3,60? Kdo? No dcera, no, samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. A jakýho pohlaví? Ženskýho, no, prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumba? No, promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Klidas. Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Jo, 3, no, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no, to věřím. Že blahopřejete, no, to se má. A komu blahopřejete? Jo, mně? No, děkuju. Já vám taky. Jo. Co máte vyřídit? No, tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyřídte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, maus.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatik a spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
1: Je to tak, ano.
0: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, a nebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Právě teď pokračuje Humoriáda. Naším hostem je Jan Přeučil. Zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování. Zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým. A nebo B, je to jednoduché. Volte si i vy. Dobrý den.
5: Dobrý den. Standa Zemník, vás Pavle zdraví, pana Přeučila.
6: Děkuji, také pěkný den.
5: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
4: No zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
5: No dlouho ne, tak hele,
4: no.
5: Mějte se krásně.
4: Děkujeme.
5: A děkuju, ahoj.
4: Děkujeme,
6: taky naslyšenou. Všechno krásné vám přejeme.
4: Dobré odpoledne.
7: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
4: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
4: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
8: Jsem hlasovat no. Pro porodnici 64.
4: Výborně.
8: Jsem se narodila v porodnici v roce 64.
4: Tak to sedí.
8: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
6: Děkuji pěkně.
4: To je nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no. Mějte se hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Míla, Ušené z Prahy 8, Málenské vozdí a ve své detail. Já vás oba dva zdravím a
6: děkujem.
9: Pana Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
6: Aha, ano, jo, jo.
9: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi víte, že je to prostě porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je stipnej, že? Takže moc děkuju.
4: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se hezky.
4: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
10: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, co, jaký film nejreč hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo. A co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, naschledanou.
4: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám
6: blízký?
4: No tak
6: já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60 a nedávno běžel v televizi ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
4: A ještě pokud si pamatuju, koníčky, co vás baví?
6: Koníčky, baví mě divadlo.
4: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte
6: energii.
4: No já
6: velice rád plavu, jo?
4: Dobře. Tak děkujeme za rozhovor v tuto chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
11: Profesor. Ano, u aparátu, jak dceruška.

0: Radí la. Rozumím, rozumím. Bohužel, moje paní, není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám, moji paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Je dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím. Jakmile se vrátí, nazdar. Praktik. A poradnice. A sestřička. Sestřičko, a co ve... Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co ve... Paní zdráva. No, výborně. Sestřičko, a co ve... 52 cm, no, klacek, po mně. Ja. Chlapeček, nešel na procházku, ne, no, já to. Malej, ja. Sestřičko, a co ve... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co ve... Děkuju. A co ve... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano? Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlasá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
1: Haló, sestřička, jo?
0: Kluk? No ta, sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
2: Ahoj.
0: A závěrem prodavač.
3: Prosím, psala jste si, cože mám chlapečka?
0: Bohužel nemám, chlapečky došly.
3: Jo, ale že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý, maus na služebník.
4: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v Humoriádě, Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači
4: je
3: za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závorce tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jeviště dělat.
4: Tady, že? Je to lidský.
3: Že? Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No právě.
3: Tak 2 minuty.
6: Haló? Wagner. Pořád stejný. No jo, nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. Popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Tyhle teď do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozej 3, jo? Portfolio, jak to vypadá s tím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten... Jo, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no. Vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to steku, všecko takové. Tak na zdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Kam to mám, ano, na vás mluvím. Tak co, jak to vypadá?
6: Pořád nic, sestři.
7: Pořád nic?
6: Ne, pořád nic, sestři. Mám takový práce, víte, aby se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je, co? No nic, to je prostě.
7: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No,
7: pojďte.
6: No, tomu nevěřím.
7: Stajte z lůžka, pojďte to zkusit.
6: No, se zpokusím, ale marný. Je to marný.
7: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco. Byste mi dal jenom jeden ten, ještě. Lelitin.
7: Vemte si tenhle ten, jo. Ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
7: Vedete pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. Uh-huh. To marný, ne?
7: Tak. Bych chtěl chtěli trošku.
6: No. No. Nechte mě v klidu, můžeme
7: to pličku. Jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak no. Jo. Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozicích mi blokujte letenky na pozicích a do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všechno platí, prosím vás, jo, a jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví o lidi tak akcí, ano, ano, na tu tutovku, no, to všechno bude, vypadá to velice slibně, vypadá to...
3: Rušte tyhle ten tyhle.
6: Ne, to byl falešný poplak, ne, to byl... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit.
3: Jak říkala cucat, a už to spolk. Maria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, že jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Takhle budu jenom milionář. A těch je... Steku.
7: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano. Haló? Teď se něco hlo! Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to... Ne, to je falešný poplak, ne.
3: Já nesmysl.
8: Tak co?
6: Nic. Malinčko vždycky a zase naděje spadne. Zas spadne naděje.
8: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
6: Peklo.
8: Co s váma?
6: A nevím.
8: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
8: No helejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
8: Ten si občas teda dávám pro sebe.
6: To je novinka?
8: No. Jo, to teďkon právě jsme fasovali. Hmm. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je, kdybyste byl zabetonovaný, víte. povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
9: Nevím, pane doktore.
8: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Lábusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Lábus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
2: No, my se známe, no. Poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to napitel. Já říkám, co ti je? Je to napitel. A co se ti stalo? Je to úplně napitel. A co máš, máš nějaký problém? Ne, je to napitel. Ty nejsi zdravej, ne, je to napitel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
1: Aha, tak. Takže se vlastně
2: získal barák, po tátovi nějaká musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
1: Měl řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v Humoriádě, stejně jako ano. Vás. A děkuji. Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Lábuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor Mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačata možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
2: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař, jsem Mladý Boleslavý.
1: Zdravíme.
3: Ano.
2: Prosím tě, chtěl bych pozdravit pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: To je jasný. My se spolu známe, že jo, a chtěl bych teda Bčko. Ano. A zároveň si můžu pozdravit Petra Štrejharovýho ze Sacký.
1: Už se stalo.
2: A celou partu Sacký.
1: Tak, dobře. A Jiří Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřel.
2: Pane Lábuse,
1: dobře. Ano. Děkujeme, Milane.
3: Mějte se hezky.
1: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího. Dobrý den.
4: Mirek, Velká Vítek, dobrý den.
1: Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já bych volil pana Lábuse.
1: Ano.
4: A chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci?
3: No.
4: Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
1: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme?
4: Já nevím, ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopí, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
1: no, jasně.
4: Mějte se pěkně.
1: Tak třeba nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat
3: a
1: dál
3: a
1: dál.
3: A noví charismatičtí kolegové.
1: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
3: Děkuji.
1: Haló?
5: Tady je Pavel z Chocerát.
1: Pavle, zdravíme.
5: Zdravím vás ze studiu. Jsem právě pro Ondřejovém, jídím z Kopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
3: Ano.
1: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
1: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno, ne, ale všechno v součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
6: Tut. Správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já... Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře!
7: Takže půjdu, mám jiného přítele!
6: Koho?
7: Dobrou knihu!
6: Krás! krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné. Ps, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená, mámo flek, červená flek, flek, zelená flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to.
7: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy.
6: Tak pro boha ženská, hni s sebou, kdy to nestihneme.
7: Já vážně nemůžu.
6: Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem, takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
3: Děkuji, také se těším.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami, anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou z Damu. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění. Je to
2: no
1: tak?
2: Jistě, na to strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Vítek. Roden.
1: No jo. Tak možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den. No. Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady ještě Petra Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mějte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás slyšíme.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
4: Dobrý den. Milena, nebo Přehrady Rozkoš. Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasuji pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Mm-hmm. Ano, to, ano. Tak to mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu, nedávno natočené.
2: Ano, ano.
4: Mm-hmm. Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Mm-hmm. Dobře.
4: A moc ráda bych takový týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové, ano, i náš ano, pořad. Mějte se krásně.
2: Ano.
1: Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza. Momentálně na trase Parklevič, jinak Přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo. Hezký víkend i vám. Naslyšenou. Tak, přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
6: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobákem. Jde kolem kohout, že jo?
7: Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
6: A co? Pojď do toho, ty frajere.
7: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohle to. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety.
6: A to kuře řekne, jo, to klidně můžeš, ty frajere, já jsem totiž umělý líně.
8: Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjíhne, říká, Ježku.
6: A Ježek pojí, a co je, co mě tak vítáš?
8: No, protože mám pro tebe hezkou básničku.
6: Jo.
8: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
6: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku,
8: ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
6: No, tak poslouchej, no. Jelene, jelene, ty jsi ale debil.
1: Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
2: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
1: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubičtí myslivci mají opravené vzdělávací středisko na Hůrkách. V Moravské Třebové pokračují v úpravách Křížového vrchu. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. A dnes bude většinou polojasno, teploty až 30 stupňů. Hezké pondělí vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Okresní myslivecký spolek Pardubice otevřel po rekonstrukci vzdělávací středisko Diana v areálu Střelnice na Hůrkách. Budova nahradila původní objekt z roku 1949, který už byl ve špatném technickém stavu. Nové zázemí chtějí myslivci využívat pro vzdělávání, práci s mládeží i akce pro veřejnost.
2: Ve středisku se budou dál pořádat kurzy pro zájemce o lovecký lístek, střelecké tréninky nebo kynologické akce. Myslivci chtějí nově více spolupracovat se školami, pořádat příměstské tábory zaměřené na přírodu a rozšířit nabídku aktivit pro děti a mládež. Přestavbu podpořilo město Pardubice i Pardubický kraj. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Moravská Třebová pokračuje v úpravách historického místa Křížový vrch, které je součástí naučné stezky od renesance k baroku. Letos přibyly nové záhony, fotopoint i vylepšení povrchu stezek, říká mluvčí města Lucie Kačmářová.
3: Na Křížovém vrchu byla v loňském roce ukončena rekonstrukce smuteční síně. Do budoucnosti město plánuje ještě pokračovat v jejich úpravách, například v podobě nové elektroinstalace a vytápění.
0: Obec Dešné v Orlických horách do konce července rozšíří kamerový systém u sběrných míst na odpad. Nové kamery přibudou u kontejnerů na Plasnicích, v Jedlové a v Zákoutí u Orlice. Podle vedení obce mají pomoci s dohledem nad pořádkem a odhalováním případů, kdy lidé ke kontejnerům odkládají odpad z podnikání, který tam nepatří. Lidé by si ze zahraničí neměli vozit suvenýry jako písek, mušle a další přírodniny. Upozorňuje na to celní správa, která jen za první letošní pololetí eviduje 68 případů dovozu zakázaných suvenýrů. Za celý loňský rok jich bylo 96. Jde o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Ta zahrnuje přes 40 000 druhů ohrožených živočichů a rostlin a omezuje nebo zakazuje dovoz jejich částí i výrobků z nich, říká Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
4: Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1000 eur.
0: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu v přestupkovém řízení. U závažných případů může být dovoz vyhodnocený i jako trestný čin.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji převážně polojasno. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů. Tlak bude kolísat, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením stále počítejte. Na silnici 36 kyvadlový provoz mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Začal 29. týden roku 2026, je pondělí 13. července. Zhruba 1/3 Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně je už vyčištěná od nánosů a usazenin. Práce jsou kvůli náročnému terénu, bahnu a vysoké prašnosti obtížné. O tom se přesvědčila i naše reportérka, která se na dno vypuštěné přehrady vypravila. Reportáž nabídneme hned v zápětí. Písničky, které nestárnou, Tomáš Linka, Chci být vodou na tvůj mlýn, taky budou Eláni, Bakara, Olympici, anebo teď Dalibor Janda. Tak přejeme pěkný poslech.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, posloucháte nás 4 minuty před 16:15 v pondělí 13. července. Íránské revoluční gardy hlásí údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu. Předcházely jim americké údery na vojenské cíle v Íránu. Velitelství USA oznámilo ukončení poslední vlny úderů na vojenské cíle v Íránu. Americké síly zasáhly desítky cílů na více místech přesnou municí. Další zprávy chystáme na 17:30. Teď úplně jiné téma, větve, klády, tuny usazenin, ale taky pneumatiky a hromady plastů. To všechno vytahuje těžká technika při čištění ze dna Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Nákladní auta už vyvezla tisíce kubíků materiálu, který se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě a nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků usazenin. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne znovu napouštět. Reportérka Kateřina Kohoutová natáčela přímo na místě.
1: Tady vlastně mají lapač kamení, to je tahle zítka. To má za cíl zabránit postupu těžkých částí, jako jsou ty různý šutry, balovaný písky dál do přehrady. Takže tam se těžila hlavně hlína, sedimenty. Tu vidíte tadyhle na ty kupě zatím.
2: Vysvětluje mi řidič Tatry Martin Lejdar. Dá se říct, že ta kamenná zítka tady zachytává ten největší nepořádek.
1: Jo, tamhle zrovna je vidět vzadu volavka, vypadá popelová. Tady se musíme na dvakrát otočit, nákladák nedá takovouhle, otočnu najednou, si hupsnem dvakrát, třikrát, jo.
2: Tady se musela připravit jakási příjezdová cesta, aby se Tatry vůbec mohly dostat k tomu materiálu.
1: Přesně tak. Tady ta, co je po obvodu hráze, to je asi historicky už vytvořená cesta a tahle je dočasná, jo, tím sedem.
2: Pěkně s autem jenom skáčeme v těch dírách. Tady vlastně už jsou hromady toho, co je vybagrováno.
1: Jo, včetně pneumatik a takových věcí, jo, co tam lidi naházeli, plastové lahve.
2: Jsou tady tři bagry.
1: Asi posouvají materiál jeden druhýmu, druhý třetímu řetězem.
2: Teď my už jsme přímo u bagru, je potřeba pod něj správně najet a začne nám nakládat. Kamenní hlína už se pěkně sypou do korby. Jaké množství najednou odvezete?
1: Zhruba 6-8 kubíků. Záleží podle toho, jestli to je kamení nebo hlína. Každý má jinou hmotnost. A ty velký nákladáky, ty vozejí třeba 10. Dostali jsme signál, tak můžeme jet. A
2: máme naloženo?
1: Prašný prostředí extrémně. Proto teď zavřu okno.
2: Zpátky ze dna přehrady už jsem se rozhodla jít pěšky, protože ta jízda v nákladním autě, skáče to tam, záda z toho bolí a pokud se pořádně nedržíte, hrozí, že každou chvíli se můžete o něco uhodit. Takže teď pěkně pěšky, tady po kamenech, ve výstražné vestě a hlavně dávat pozor, aby nejelo další auto, protože to je potřeba se okamžitě uhnout na stranu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Pardubice je s vámi 3 minuty po čtvrt na 6 v pondělí 13. července. Ve 12 hodin začíná jednání Rady Pardubického kraje. Na programu jsou třeba investiční akce nebo záležitosti rozpočtu. Řešit by měla taky napjatou situaci na střední škole technické ve Vysokém Mýtě. Vedení Pardubického kraje vypadá to neodvolá. Kontroverzní ředitelku Jitku Jiskrovou nepodpořilo tak návrh České školní inspekce. Ta ve své kontrolní zprávě kritizuje velkou fluktuaci učitelů, nekvalifikovanost kantorů a všeobecnou ztrátu důvěry. Školu si ale zároveň hejtmanství vzalo pod drobnohled, stejně jako kauzu studenta Filipa Hola, který na problémy upozornil a hrozí mu vyloučení. Řízení bude kvůli nestrannosti krajský úřad delegovat na

0: východní večer zeslábne.
1: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Pokým krásně svitá, zostane prikrytá.

Tolik Eláni, 7 minut před 17:30 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 13. července. Tenistka Linda Nosková o víkendu porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Ryze české finále sledovalo v televizi 764 tisíc diváků. Podíl na celkové sledovanosti byl skoro 37%. Sledovanost tohoto zápasu tak byla vyšší než při posledním finále Wimbledonu s českou účastí. Triumf Barbory Krejčíkové v roce 2024, tehdy na obrazovkách České televize, na kanálu ČT2 sledovalo v průměru 456 tisíc diváků. A dnes to jsou přesně 2 roky od téhle tenisové události. Tehdy se Barbora Krejčíková stala 4. českou wimbledonskou vítězkou.

0: když ve finále dvouhry porazila Italku Paoliniovou. Je to i téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Co je to tenis?
2: Tenis je, že někdo chodí na tenis a běhá tam a já chodím na tenis. Sport, kde se bouchá do míčku.
3: Já chodím na tenis.
1: Ty chodíš na tenis jak často?
2: No, když tam nechci, tak mi to mamka dovolí být doma, ale když tam dlouho nejsem, tak mi to zakáže být doma a jdem tam. A běháme tam a hážeme tam s balonkama a houpeme se na laně a potom někdo jde na to, na takovou prolejzačku a lezeme a potom se vystřídáme. A ještě tam skákáme na trampolíně.
1: A jaká pravidla má tenis?
2: Že se tam musí poslouchat.
1: Kolik hráčů hraje proti sobě tenis?
2: Dva.
1: A co dělají ti hráči s tím míčkem?
2: Bouchají do něj raketou.
1: Jak vypadá tenisový míček?
2: Že bílej, kulatej. Já mám doma tenisový míč slovenský. Je bílej, modrej a červený. Žlutej.
4: Jak vypadá tenisová raketa?
2: Je taková bílá a velká. Je taková vypletená.

0: Je pondělí 13. července, před námi jsou zprávy, které přináší Ota Gutwirth. Hezké ráno.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Mezi Pardubicemi a Zámrskem začíná několika týdenní uzavírka provizorního sjezdu z dálnice D35. Je to kvůli napojování autostrády na nový úsek do Vysokého Mýta. Auta tak budou z dálnice sjíždět už na exitu 157 Městec a pojedou přes obec Ostrov. Nová parkovací místa vzniknou u odborného léčebného ústavu v Jevíčku. Dělníci opravují taky příjezdovou cestu od parkoviště k pavilonům. Práce budou hotové na konci září a kraj za ně zaplatí 10 milionů korun. Na hřebeny Krkonoš se v letošní letní sezóně znovu vrátili hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, například u pramene Labe. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna, kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražila ropa. Šampionem dvouhry mužů ve Wimbledonu je po roce znovu tenista Jannik Sinner. Italská světová jednička přehrála ve finále Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Dnes bude v Pardubickém kraji převážně polojasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách do 23. Tlak bude kolísat, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením, ale počítejte na silnici 1/14 v České Třebové.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je vám líto starých stromů, které musí být kvůli svému podlomenému zdraví odstraněné? Ve kterých případech je ponechání takového stromu skutečně nebezpečné a kdy lze i prastarý strom zachránit? Zeptáme se zkušeného arboristy Jaroslava Zavřela v radioporadně po 11.
2: Dobré ráno.

0: Za 5 minut bude 6:15, je pondělí 13. července roku 2026, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Po Marii Rotrové se podíváme do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: A začneme v Pardubicích, kde připravují nový standard modrozelené infrastruktury. Ten do budoucna sjednotí pravidla pro plánování veřejného prostoru, výsadbu stromů i hospodaření se srážkovou vodou. Dokument vzniká ve spolupráci s odbornou společností Centrum MZI a má v Pardubicích sloužit projektantům, správcům městského majetku i investorům. Podobná pravidla už využívají třeba Praha, Brno a nebo Ostrava. Inspirací jsou taky evropská města jako Vídeň, Kodaň a nebo Rotterdam. Modrozelená infrastruktura propojuje hospodaření se srážkovou vodou a městskou zelení. Cílem je zadržet co nejvíce dešťové vody v místě, kde spadne, pomáhat ochlazovat město a vytvářet lepší podmínky pro růst vegetace. Pardubice tedy sjednotí pravidla pro zeleň i dešťovou vodu, hlavní téma dnešního pardubického deníku.
1: Pevnost Dobrošov o prázdninách láká k návštěvě pěchotního srubu Jeřáb. V červenci a srpnu je otevřeno od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. A k vidění jsou kromě vojenského vybavení taky netradiční nástěnné malby vojáků z roku 1938. Prohlídka trvá hodinu a je dobré se teple obléct. V podzemí bývá teplota okolo 8 stupňů Celsia. O pěchotním srubu Jeřáb píše Mladá fronta dnes.

0: Robbie Williams a Nicole Kidman ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice minutu před 6:15 v pondělí 13. července. Z muziky už za chvíli Marioneta, Tichá dohoda. No a ještě předtím píše posluchačka Míla, obrací se na nás a jestli by mu bylo možné informovat veškeré řidiče o uzávěrce silnice z Litomyšle do Ústí nad Orlicí v obci Kornice. Z důvodu stavby dálnice uzávěrka je už od 1. července a má trvat do 31. května příštího roku. Objížďka je přes Němčice. Řidiči jezdí do Sloupnice a tam se otáčejí na autobusovém nádraží, jedou zpět na Ústí, to tady napsala posluchačka Míla. Díky za tyhle informace. A ještě rychlý pohled k sousedům. Tam začínají opravy mostu a silničního okruhu. Ode dneška do podzimu zkomplikují dopravu, konkrétně v Hradci Králové. Na Malšovickém mostě přes Orlici bude kyvadlový provoz řízený semafory. Na okruhu, který patří k nejfrekventovanějším komunikacím v Královéhradeckém kraji, bude doprava svedená ze dvou do jednoho jízdního proudu v každém směru. Omezení kvůli opravě mostu čekají řidiče do poloviny listopadu. S opravou silničního okruhu by stavbaři měli být hotoví začátkem října. Takže v Hradci se připravte na komplikace, pokud tam zamíříte.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme polojasnou oblohu, teploty 27 až 30, na severovýchodě Pardubického kraje kolem 24, na horách to bude od 20 do 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, postupně většinou mírný, severní až severovýchodní, s rychlostí do 25 km za hodinu, večer zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 50, tady je Český rozhlas Pardubice, pondělí 13. července a každé pondělí po 13. hodině pro vás máme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá lidi, kteří ve svém životě něco dokázali. A dnešním hostem bude zlatý olympionik, akrobatický lyžař Aleš Valenta. Tady je malá ochutnávka.
1: Mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu, konkrétně pro vás?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvílí problém.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině a jak jste slyšeli, dnešním hostem Oskara Hesse bude Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí.

banana.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zastupitelé Heřmanova městce budou jednat o možné pokutě kvůli dopravnímu terminálu. V Jaroměři opravují silnice poškozené při práci na průtahu městem. Počty obětí ničivých zemětřesení ve Venezuele z konce června stále rostou. A dnešek bude polojasný, teploty do 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Zastupitelé Heřmanova městce dnes čeká jednání o možné sankci kvůli dopravnímu terminálu. Městu hrozí odebrání části evropské dotace, kterou na stavbu přestupního uzlu dostalo. Vracet by mělo 27 milionů korun.
2: Podle Centra pro regionální rozvoj, které využívání dotací kontroluje, totiž město nedokázalo splnit důležitou podmínku, že na terminál bude zajíždět 40 spojů denně. Většina autobusů obsluhovala jen zastávky v centru. Radnice výsledky kontroly odmítá a se sankcí nesouhlasí. Jednání zastupitelstva začíná v 17 hodin. Ze Heřmanova městce Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: V Jaroměři pokračují práce na opravě silničního průtahu městem ve směru na Náchod. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO je průtah skoro připravený ke kolaudaci. Pracuje se ale na silnicích v okolí.
3: Teď se opravují i ty komunikace, které byly vlastně jakoby náhradní dopravou, takový ty bypassy, tak teď na Valech nám to tam se doopravuje. Celá Jezbinská ulice se vlastně dělá nová, tak jsme tam přidali k tomu osvětlení a chodník. Byla opravovaná teď ulice Svatopluka Čecha.
0: 400 tisíc korun vrátí policie právníkovi Miroslavu Janstovi. Peníze mu loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Český rozhlas. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budínskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Počet obětí dvou ničivých zemětřesení z konce června ve Venezuele vzrostl na 4490. O zvýšené bilanci informoval předseda venezuelského národního shromáždění Jorge Rodriguez na platformě Telegram. Zraněných je podle úřadů skoro 17 tisíc. Bez domova podle nových údajů zůstalo skoro 18 tisíc lidí. Dvě zemětřesení ze 24. června patří k nejhorším přírodním katastrofám, které Venezuelu v posledních letech zasáhly. Sport. Lukostřelkyně Maria Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila s Turkyní Gokirovou ani set. Emoce po triumfu popsala mistryně světa z roku 2023 v rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Když to tam padlo, tak ze mě spadlo úplně všechno a byla jsem strašně šťastná, protože se mi splnil nějaký cíl, kterýho jsem hrozně dlouho chtěla dosáhnout. A ještě k tomu jsem si vlastně vystřídala letenku do Mexika, takže pak už mě to vlastně došlo. Většinou mi to dojde, když pak vidím nastupních vítězů vztyčenou naší vlajku, zaspívám si hymnu a slzy tam jdou taky. Počasí.
0: Pondělí bude v Pardubickém kraji převážně polojasné. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů. Tlak bude kolísat, biopředpověď ta je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor si dejte na novou změnu na dálnici D35. Zavřený je sjezd, který byl u obce Ostrov. Sjíždí se na exitu 157 městec.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vydáme se taky do Moravské Třebové, která zvelebuje i letos jednu ze svých dominant, Křížový vrch. Ten je součástí naučné stezky od renesance k baroku a my vás na ní zavedeme už za malou chvíli, tak poslouchejte dál Český rozhlas Pardubice. Je pondělí 13. července, krátce po 6. hodině a doplníme taky muziku, před námi Iveta Bartošová, Lenka Filipová, Baltimora, Valdemar Matuška a teď taky Karel Gott. Tak přejeme dobrý start do nového týdne.
1: Ráno s Jakubem Malým.

0: Jak už z vysílání Českého rozhlasu Pardubice víte, město Moravská Třebová má po více než dvouleté přestávce znovu otevřené městské muzeum. Nově zrekonstruované prostory fungují, nová expozice nazvaná Město a svět ukazuje, že muzeum nemusí být jenom místem vitrín a tichého pozorování. Návštěvníci v ní můžou využít dotykové obrazovky, zvukové instalace, vyzkoušet si psaní hieroglyfů anebo komunikaci s digitálním avatarem mecenáše Ludvika Holzmeistra, který do svého rodného města přivezl unikátní sbírku předmětů z celého světa. Teď ale jiné téma z Moravské Třebové. Město totiž postupně upravuje křížový vrch a doplňuje ho o nové atraktivní prvky. Tohle historicky významné místo vzniklo v 16. století a dnes je součástí naučné stezky od renesance k baroku. Byla se tam podívat i reportérka Věra Pavlasová, která podrobnosti zjistila od místostarosty Václava Dokoupila z KDU ČSL.
1: Křížový vrch není jenom o kostele, ale tvoří dominantu nad městem, která je často navštěvovaná nejenom lidmi z Moravské Třebové, ale i turisty. My se snažíme jim nabídnout více aktivit, takže kromě naučné stezky Cesta od renesance k baroku jsme revitalizovali zeleň okolo celého areálu hřbitova.
2: Tamhle vidím, že máte i nový sad.
1: To je aktivita našich zahradníků z technických služeb. Snažili se připomenout původní německé obyvatelstvo a to, že celý křížový vrch tvořili ovocné sady a tak se snažili ovocné stromy sem znovu navrátit.
2: Co všechno ještě připravujete tady v té oblasti udělat? Udělali jste nedávno novou silnici?
1: Se snažíme udržovat veškeré cesty a cestičky okolo křížového vrchu, kam lidé chodí nejenom na vycházky, ale třeba i za sportem nebo si zaběhat.
2: Tamhle na druhé straně je socha plačící Anny, která je také součástí naučné stezky. Zbývá vám tam ještě něco dodělat, protože už jste do toho místa docela dost investovali?
1: Na obnově sochy plačící Anny se podíleli také občané ve veřejné sbírce. Vzniklo tam takové odpočinkové místo, kde je nejenom vyhlídka na okolí, ale je tam i možnost posedět, je tam možnost opéct si špekáček a strávit příjemné odpoledne v přírodě.
2: Já se ještě vrátím k tomu hřbitovu. Ten má jednu zajímavou naučnou trasu.
1: Postupně obnovujeme takovou naučnou stezku, která prochází celým hřbitovem a jsou na ní vytipovány ty nejzajímavější a historicky nejcennější hroby nebo hrobky.
2: O ty se stará město?
1: O některé významné hroby rodáků z Moravské Třebové nebo významných osobností se stará také město. Postupně každý rok investujeme do obnovy těch hrobů tak, aby jejich stav byl důstojný.
3: Chtěla bych ještě doplnit, že na křížovém vrchu a v loňském roce došlo vlastně k ukončení prvotní rekonstrukce smuteční síně.
2: Tisková mluvčí Lucie Krčmářová.
3: Do budoucna město plánuje ještě pokračovat v úpravách v podobě nové elektroinstalace a vytápění.
2: Křížový vrch jako historické místo vznikl v 16. století, kdy tam šlechta přemístila hřbitov z města. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Je pondělí 13. července, vstává s vámi Český rozhlas Pardubice do nového dne i týdne, 6:45. Ode dneška až do konce týdne se veřejnost může zapojit do druhého kola celorepublikového sčítání motýlů. Akce nazvaná Motýlí půlhodinka, tak té se můžou zúčastnit jak jednotlivci, tak rodiny, školy anebo skupiny. Stačí si vybrat jedno místo, pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy zaslat přes online formulář. Nazbíraná data pomáhají odborníkům zjistit, kterým druhům se daří a které naopak z přírody mizí. Sčítat motýly můžete na zahradě, na louce, při procházce, v parcích a podobně. Nejvhodnější je jejich sledování za slunečného počasí a při teplotách mezi 20 a 30 stupni Celsia, mezi 10 a 17 hodinou. Nejvyšší aktivitu vykazují motýly při teplotě kolem 25.
1: Počasí.
0: Tehle teploty dosáhneme někdy okolo poledne, pak se bude ještě dál oteplovat. V Pardubickém kraji dnes naměříme odpoledne až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě kraje to bude kolem 24. Teď po ránu jasno nebo skoro jasno, přes den spíš polojasno, na horách až oblačno a s malou pravděpodobností se může vyskytnout slabá přehánka. Vítr po ránu slabý proměnlivý bude zesilovat na mírný severní až severovýchodní a večer znovu zeslábne.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, hezké pondělní ráno s datem 13. července 7 minut po čtvrt na 7. Ani dnes nechybí spotřebitelský servis, tentokrát připomeneme pravidlo tří stejných vat. Na váš dotaz odpovídá Josef Černý.
1: Pan Martin reklamoval travní sekačku. Prodejce slíbil, že zavolá, jenomže měsíc a půl se nikdo neozval. Na dotaz mu poprvé nedokázali odpovědět, podruhé už ani nezvedli telefon. Pane posluchači, pokračovat v konverzaci s takovýmto servisem nemá smysl. Jednoduše okopírujte doklad o předání výrobku do reklamace a z kopii záručního listu a dokladu o koupi. Pošlete ho prodejci s tím, že z důvodu nedodržení lhůty odstupujete od kupní smlouvy a požadujete vrácení peněz.

0: kafy.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Jsou tady zprávy s Otou Gutwirtem. Sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Obyvatelé Čeperky na Pardubicku požadují rychlejší stavbu protihlukové stěny podél blízké dálnice D35. Poslední měření prokázalo, že hluk z autostrády překračuje v části obce maximální povolené noční limity. Moravská Třebová se snaží vyřešit nedostatek zubařů. Lidé nyní musí na ošetření do Brna, Pardubic a dalších měst. Radnice teď proto stomatologům nabízí zvýhodnění ceny za stavební parcelu nebo příspěvek na vybavení ordinace. Ve Vysoké nad Labem dokončují první etapu výstavby oddílné kanalizace. Obec za ní zaplatila 20 milionů. Druhá etapa má začít příští rok. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Podle mezinárodní úmluvy CITES se totiž nesmí dovážet víc než 40 000 ohrožených druhů živočichů a rostlin, ani výrobky z nich. Problém ale může být i v případě mušlí nebo písku. Dnes začíná letní sčítání motýlů, potrvá až do neděle. Skupina Jaro zapojuje do akce stovky lajků po celém Česku. Díky tomu mají odborníci k dispozici 10 000 záznamů. Dnes bude v Pardubickém kraji převážně polojasno, teploty 27 až 30 stupňů. Tlak bude kolísat, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Nově s dopravním omezením počítejte na průtahu Jeníkovicemi na Pardubicku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

Zvou sem a vlci už jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob.

0: Legendární severní vítr Jaroslav Uhlíř ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 13. července 7 minut před 6:45. Teď otevřeme dnešní noviny s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
3: Začínáme v chrudimském deníku. 3000ová Chrast se připravuje na několik investic. Dočká se zrekonstruovaných autobusových zastávek v ulici Tyršova i výstavby okružní křižovatky. Pravěkruhový objezd nedaleko Sokolovny by se měl začít stavět ještě letos. Propojí silnici druhé třídy číslo 358 s připravovanou obchodní zónou a podle radnice má přispět i ke sklidnění provozu na hlavním tahu, píše chrudimský deník.
0: Na dohled od nejvyšší české hory Sněžky na hřebenech Krkonoš můžou turisté narazit na pasoucí se krávy. Správa Krkonošského národního parku plánuje na Stříbrné návrší nad Špindlerovým mlýnem vypustit 2 až 3 kusy skotu. Opatření potrvá asi 2 týdny. Cílem je zjistit, jestli to podpoří růst chráněné rostliny v šivce Krkonošského pravého. Už loni začal Národní park s ochranou v šivce, který je jedním ze nejvzácnějších druhů rostlin české přírody. Je dokonce endemitem Krkonoš, to znamená, že neroste nikde jinde na světě. Krávy na hřebenech Krkonoš tedy ochrání vzácnou rostlinu. O tomto experimentu píše na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.
3: List Le Monde se zabývá požáry, které letos výrazně zasáhly Francii. Podle něj se můžou stát novou každodenní realitou. Klimatická změna se v podobě čím dál silnějších požárů ukazuje přímo před očima. Sezóna lesních požárů dřív běžně začínala až v polovině července. Teď přichází dřív a může naopak trvat až do podzimu. Sucho, vysoké teploty a vysychající vegetace vytvářejí podmínky, ve kterých se oheň může rychle šířit i v regionech, které na podobné situace nebyly zvyklé. Francie by tak měla víc investovat do prevence a neřešit jenom reakci po jejich vypuknutí.

0: Krásné ráno s Českým rozhlasem Pardubice, 2 minuty před 6:45 v pondělí 13. července. V Litomyšli ve výstavním sále v zámeckém pivovaru bude ode dneška expozice Svět kostiček, potrvá až do 4. září. Léto ve městě znovu otevírá svět plný barevných kostiček, výstavu modelů postavených výhradně z kostek Lego s hernou pro děti. Uvidíte domy, města a jejich obyvatele poskládané do nejmenších detailů, taky zónu hrdinů, stavby Lego technik, letadla, helikoptéry, Lego City i velké Lego město s pohyblivými vlakovými soupravami. Součástí výstavy bude navíc herna, kde můžou děti tvořit, stavět a zkoušet vlastní nápady. A zatímco se malí stavitelé pustí do práce, jejich doprovod si může vychutnat klidné posezení na dvorku a recepci zámeckého pivovaru, třeba s kávou a malým občerstvením. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin. A ještě rychlý pohled do Chrudimi, do Muzea loutkářských kultur, tam bude hravá prohlídka stále expozice pro děti a jejich doprovod dnes v 11 hodin. To se můžete vydat s Kašpárkem po muzeu.
1: Počasí.
0: Venku je většinou jasno nebo skoro jasno, přes den má být polojasno, na horách až oblačno, přeháňky jenom s malou pravděpodobností a budou velmi slabé. Teploty dnes od 27 do 30, na severovýchodě Pardubického kraje okolo 24, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr zatím ještě slabý proměnlivý, postupně zesílí na mírný severní až severovýchodní a večer znovu zeslábne. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, přes den s tím větrem se postupně vylepší.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: V letní repríze se vydáme chránit mořské želvy. Hana Vašina Svobodová jich zachránila miliony, a to nejenom v Indonésii nebo na Srí Lance. Vedle těchto exotických destinací se s bioložkou podíváme také do Irska nebo Mexika a Ekvádoru. Kde jsou turistické pasti se želvami a kam cestuje soukromně po světě, to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: chvíli. Český rozhlas Pardubice, posloucháte 4 minuty po 6:45 v pondělí 13. července. Přestárlé stromy, které se můžou kdykoliv vyvrátit anebo zlomit a ohrozit tak řidiče i další účastníky provozu, se začnou v polovině července zpracovávat v porostu podél silnice 3. třídy přes Hřebeč na Svitavsku. S dokončením prací se počítá v prosinci. Na silnici bude podle Lesů České republiky po celou dobu uzavírka. Na komunikaci v posledních letech opakovaně dopadají vyvrácené stromy nebo jejich části z okolního lesa. Poslední případ registrují počátkem letošních prázdnin. Na zhruba 2,5-kilometrovém úseku se postupně odstraní nebezpečné stromy, převažují tam listnáče a hlavně buky. Tak tolik jedna informace, která byla ze Svitavska ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, a my teď budeme moci přikročit k tomu, že se podíváme do světa aut, ale tentokrát úplně jinak, do světa závodních aut. Dominik Stříteský z Fábí ovládl Rally Bohemia se startem a cílem v Mladé Boleslavi. Druhý skončil Filip Mareš v kokpitu Toyoty s odstupem 2 sekund a 3 desetin. Třetí z další Fábí Jan Kopecký ztrácel na vítěze 25 sekund. Dvě etapy přitom tradičně nabídly boj doslova o každou vteřinu. Stříteský ovládl soutěž po třetí v kariéře. Reportér Pavel Petr zjistil, že po každé cesta k prvenství byla nesmírně náročná.
1: Byl to krásný souboj, ten rozdíl nebyl nikdy větší než jedna vteřina, a naopak spíš to byly nízké desetiny a člověk nemohl vypustit ani jednu zatáčku, jak Filip, tak my. Takže my jsme rádi, že jsme teď šťastnější a mu patří velké díky za celý ten souboj.
2: Zmínil dnes už trojnásobný vítěz soutěže Dominik Stříteský. Ten souboj byl dramatický až do cíle poslední rychlostní zkoušky a nabídl otázku, jestli se dá jet na Rally Bohemia ještě rychleji.
1: Já si myslím, že si za rok řekneme, protože vždycky si povídáme o tom, že se jelo rychle, že už to rychleji nejde, přijedeme za rok a ještě jsme schopni to posunout.
2: Rád by svůj výkon ještě posunul druhý v cíli Filip Mareš. Na domácí soutěži bydlí v Mladé Boleslavi, zatím na triumf čeká, už letos pomýšlel na prvenství. Klamaný ale ze svého výkonu nebyl.
3: Bylo to rozhodně na hraně, já si myslím v tuhle chvíli nejvíc, co s tím autem dokážeme předvíst. A pocitově můj nejlepší den závodního pilota v kariéře, takže já nemůžu být nespokojený s tím výkonem a bohužel to nestačilo na vítězství, ale stávají se v životě horší věci.
2: Těžko přitom hledal, kde by ještě z náskoku Dominika Stříteského mohl nějakou tu desetinu sekundy umazat.
3: Vždycky ty desetinky tam samozřejmě jdou najít, ale dá se říct, že jsme celý závod tahali za ten delší konec provazu a že to bylo úplně pod naší kontrolou a není to jenom o rukách, je to i o technice a my víme, že jsme zvlášť na některých kopcovitých tratích ztráceli i na té technice, ale na to se v žádném případě nechci vymlouvat.
2: Třetí skončil desetinásobný vítěz Rally Bohemia Jan Kopecký. Na lídra ztratil 25 sekund. S pořadím nastupních vítězů byl po defektu v závěrečné RZ-tě spokojený.
4: Mně bylo jasný po té první sekci, že pokud kluci neudělají chybu, tak to asi těžko můžeme nějakým způsobem zlámat. Já jsem tady zlomil kolo a to akorát. Dali jsme do cíle, ztratili jsme 9 vteřin na prvního tady na ty super speciálce a zaplať pánbůh jsme udrželi to třetí místo.
2: Dodal k 53. ročníku Rally Bohemia Jan Kopecký. Z Mladé Boleslavy s přispěním Pavla Petra, Jakub Kantar, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Obec Ostrov na Pardubicku se připravuje na dopravní komplikace. Povede přes ní dočasná objížďka stavby dálnice D35. V centru Hradce Králové začínají stavbaři opravovat Malšovický most přes Orlici. Ministr zdravotnictví předložil novelu, která by umožnila ženám bez partnera umělé oplodnění. A dnešek bude převážně polojasný, na horách i oblačný, teploty do 30 stupňů. Hezké pondělí vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Mezi Pardubicemi a Zámrskem začala několikatýdenní uzavírka provizorního sjezdu z dálnice D35. Je to kvůli napojování autostrády na nový úsek do Vysokého Mýta. Auta tak budou z dálnice sjíždět už na exitu 157 Městec a pojedou přes obec Ostrov. Nezávislý starosta Ostrova Pavel Malý očekává, že obec dočasně zahltí tisíce aut a kamionů.
4: Občané se po obci pohybují, potřebují přecházet z jedné strany na druhou a tímhle směrem z dálnice bude naše obec úplně paralyzovaná. Všichni tady dojíždí do práce autama. Bude problém vyjet ze svých pozemků nebo naopak na své pozemky zajíždět, protože ten provoz tady bude opravdu extrémní.
3: Podle silničářů skončí uzavírka dálnice 24. srpna, kdy zároveň zprovozní nový úsek D35 z Ostrova do Vysokého Mýta. Hradci Králové začíná oprava Malšovického mostu přes Orlici mezi takzvanou starou nemocnicí a fotbalovou arénou. Dopravu budou až do poloviny listopadu kyvadlově řídit semafory. Náročná údržba za necelých 8 milionů zahrnuje opravy betonových konstrukcí, ale i obnovu chodníků a zábradlí, doplňuje mluvčí technických služeb Patrik Palátka.
5: Po dobu prací bude provoz na mostě veden vždy jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizací. Chodci budou most využívat pouze po jedné straně, přičemž druhý chodník bude v dané etapě uzavřen. Z důvodu umístění stavební techniky a zařízení staveniště bude na Orlickém nábřeží dočasně zabráno také 6 parkovacích míst.
3: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO chce umožnit ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Někteří členové koaličního hnutí SPD i motoristů sobě jsou ale proti. Například ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný. Podporu návrhu tak nejspíš bude muset hledat u opozice. Vysokou šanci jí má najít u hnutí STAN a u Pirátů. Ve Francii se setká koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu proti ruské invazi. Na schůzku dorazí nejméně 25 světových lídrů. Budou jednat o další podpoře Ukrajiny i tlaku na Rusko. Rozhovory se budou týkat i bezpečnostních záruk pro Ukrajinu nebo nových protiruských sankcí. Schůzky se zúčastní taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, generální tajemník NATO Mark Rutte i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Sport. Nejlepší české tenistky současnosti si výrazně vylepšily pozice ve světových žebříčcích. Poražená finalistka Wimbledonu Karolina Muchová je nově 6. v celkovém pořadí, šampionka Linda Nosková 7. V sezónním hodnocení pro účast na turnaj mistryň je Muchová 4. a Nosková 7. Karolina Muchová teď vstřebává zklamání z posledního zápasu v Londýně. Letošní výsledky jsou pro ní ale velkou motivací bojovat o grandslamový titul i dál. Ideálně hned na přelomu srpna a září v Americe.
6: Určitě jo, myslím, že jak to zpracuju, tak tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem měla ty týdny teďka, hlavně na té trávě, to bylo náročné, takže se potřebuji chvilinku odpočinout a potom se budu připravovat na ty betony a cíl tam bude určitě US Open. Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji ráno jasno až polojasno, na horách ojediněle oblačno. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů. Tlak bude kolísat, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kratší kolona na příjezdu do Pardubic od Chrudimi, zdržení mezi Pardubicemi a Sezemicemi a taky u Semtína.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří hala o rozměrech 100x50 metrů. Objekt se zbortil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných, uvedli na síti X. Doporučují lidem v okolí, aby nevětrali. Vlivem požáru došlo ke zborcení haly a tak celý zásah je jenom zvenčí. Nasazených je několik vodních proudů k ochraně okolí, uvedli hasiči. Situaci sledujeme, posloucháte Český rozhlas Pardubice, je krátce po 7. hodině pondělí 13. července. Vydáme se na Chrudimsko, malý a nenápadný kostel v Hrboko v sobě skrývá výjimečnou výzdobu. Fresky na jeho stěnách vznikaly tajně v dobách komunistické totality. Tak se o tom dozvíte rozhodně víc. A taky se můžete těšit na písničky, které nestárnou, Meky Žbírka, Katka, Michal Tučný Prodavač, taky třeba Kylie Minogue, Petr Novák, anebo MiG-21. Startujeme Malotraktor.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte v pondělí 13. července 3 minuty před 7:45. Kostel v Hrbokově na Chrudimsku v turistickém průvodci nenajdete. Samotná stavba nijak zvlášť zajímavá není, uvnitř ale skrývá ojedinělou kombinaci biblických výjevů s obyčejným životem. Na freskách tam v dobách komunistické totality několik let pracoval pardubický výtvarník Vojmír Vokolek, který později vyzdobil i další kostely v Česku. Reportér Josef Kopecký o tom natáčel.
1: Pro mě nejpůsobivější je na kůru peklo. On totiž byl tajemník, i když byl hodně napájen slivovicí, tak z těch kreseb byl na rozpadcích.
2: Průvodkyně Lenka Simonová vypráví, že pro Inferno ani svatbu v Káni Galilejské komunističtí funkcionáři moc pochopení neměli. Fresky se podařilo schovat za výmalbu po opravě elektřiny, vysvětluje Josef Honzíček z římskokatolické farnosti.
3: Ten vznik těch fresek v Hrbokově bylo na tajno, jo? To nikdo nevěděl, a když pan farář musel za církevním tajemníkem a musel mu naznačit, že se tady koná výmalba, ale neříkal mu, že tady vzniká fresková výzdoba, to vlastně potom všechno odhalilo, až když byla samotná kolaudace, to bylo všechno na tajnačku.
2: Hrbokovské spiknutí trvalo 5 let, kdy místní Vokolka podporovali, jak se dalo. Ten pak jejich tvářemi doplnil známé biblické motivy.
3: Postavy biblické, ty jsou oblečené v tehdejším oblečení, a ti, kteří jsou současní, tedy domácí, tak mají oblečení, které odpovídá druhé polovině 20. století, takže chlapi mají saka, ženy mají šátky, nějaký haleny, sukně, to, co se prostě nosilo, tak to poznáme. A na té frasce jsou právě zobrazení místní Hrbokováci a dokonce jsou si i podobní.
1: Malý Miloš, což je bratr starší tohohle Pepíka, tak běhal třeba do obchodu pro hořčici, kterou přimíchával do barev.
2: Prohlídky kostela budou možné po celé prázdniny, vždy v neděli a v pondělí odpoledne. Z Hrbokova, Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice vám přeje pohodové pondělní ráno s datem 13. července, jsou skoro 2 minuty po 7:45. Východočeské muzeum v Pardubicích rozšířilo své sbírky o mimořádně cenný historický dokument. Do jeho sbírek přibyl osobní zápisník Alfreda Bartoše, rodáka ze Sezemic, velitele paraskupiny Silver A a jedné z klíčových postav československého domácího odboje za druhé světové války. Dokument, který se po desetiletí uchovával v soukromých rukou, nabízí mimořádný pohled do života jednoho z nejvýznamnějších československých parašutistů. Historika Východočeského muzea Jana Tetřeva oslovila Adéla Šobíšková. Právě v její rodině se dokument po desetiletí uchovával. Když zjišťovala, kam by měl být uložený, doporučila jí muzeum dokonce i umělá inteligence. Taky jsme o tom vysílali, možná si vzpomínáte. Návštěvníci budou mít možnost originál zápisníku vidět na vlastní oči. Východočeské muzeum ho vystaví ve vstupních prostorách u pokladny Pardubického zámku, a to ode dneška až do 18. října. Současně muzeum stránky digitalizovalo a zpřístupnilo na portálu Klíč ke sbírkám.
1: Počasí.
0: Začíná nadprůměrně teplý týden, kromě severovýchodu republiky budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou Jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Hlavně zítra ve středu se taky vyskytnou bouřky, vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Dnešek doprovodí většinou polojasná obloha, maximální teploty kolem 29 stupňů, uvedli meteorologové. Zítra budou teploty podobné, přes den se ale objeví četné přehánky a bouřky, které budou doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silnými nárazy větru. Zaprší i ve středu. Jak silné budou bouřky, tak to upřesní meteorologové už během dneška nebo zítřka, případně před nimi budou varovat. Dešťová zálivka bude jenom velmi lokální a situace se suchem se nezlepší. Ve středu se nepatrně ochladí, ale od čtvrtka už budou teploty v nejteplejších oblastech znovu překračovat zmíněných 30 stupňů. My se s meteorology spojíme okolo 7:45 a dáme vám přesnou předpověď pro Pardubický kraj.
1: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice.

0: Leskovka.
1: Už máte dost? Skvěle, tahle kniha je právě pro vás. Nechce se vám na večírek, nechoďte. Nemáte náladu být milí, nemusíte. Autorka knihy Všichni mi můžete, hlavně že mě je skvěle, od nakladatelství Kazda, vám s brutální upřímností a humorem ukáže, jak si pročistit život od lidí, věcí i pravidel, která vám jednoduše lezou krkem. Zasmějete se, uleví se vám a možná konečně přestanete mít výčitky za to, že jste jenom sami sebou. Protože víte co? Všichni vám můžou, hlavně že vám je skvěle, jak říká tedy název této knihy. A podtitul Největší žrout energie, lidé, kterým neumíte říct, jdi do háje. Tak jestli vás zajímá tahle publikace, zavolejte k nám na číslo 726 46 48 48. Ptáme se na jednu zajímavou sochu, přesně před 101 lety ji objevil v popelišti na sídlišti lovců mamutů tým archeologa Karla Absolona. Jedná se o sošku kyprých tvarů a vysokého stáří. Dodnes patrně nejznámější český archeologický nález. Tak se ptáme, jak se tahle po celém světě známá dáma jmenuje. Telefon ještě jednou 726 46 48 48. Dnes je to tedy velmi jednoduché a věříme, že hned první volající odpoví správně na dnešní bleskovkovou otázku. Kdo pak to je? Pěkné ráno.
2: Dobrý ráno.
1: Dobrý den.
2: Jitka.
1: Paní Jitko, znáte odpověď?
2: Věstonická Venuše.
1: Věstonická Venuše, pochopitelně. Našla se mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem, tak odpověď je správná, kniha je vaše, gratulujeme.
2: Děkuji.
1: Bude se hodit taková knížka?
2: A uvidíme.
1: Tak snad ano. Pěkné pondělí a hezký týden. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Připomeneme si teď Mekyho Žbirku a přesně o 7:30 za 6,5 minuty nabídneme další zprávy.

0: pondělí 13. července Otaku Twirt přináší aktuální zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Mezi Pardubicemi a Zámrskem začala několika týdenní uzavírka provizorního sjezdu z dálnice D35. Je to kvůli napojování autostrády na nový úsek do Vysokého Mýta. Auta tak budou z dálnice sjíždět už na exitu 157 Městec a pojedou přes obec Ostrov. Nová parkovací místa vzniknou u odborného léčebného ústavu v Jevíčku. Dělníci opravují taky příjezdovou cestu od parkoviště k pavilonům. Práce budou hotové na konci září a kraj za ně zaplatí 10 milionů. Na hřebeny Krkonoš se v letošní letní sezóně opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, například u pramene Labe. V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných, uvedli to na síti X. Doporučují lidem v okolí, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusí. Šampionem dvouhry mužů ve Wimbledonu je po roce znovu tenista Jannik Sinner. Italská světová jednička přehrála ve finále Němce Zvereva 3-1 na sety. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo polojasno, na horách ojediněle oblačno. Teploty 27 až 30 stupňů. Tlak bude kolísat, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu máme hlášenou z vedlejší silnice v obci Slatina. Osobní auto tam narazilo do plotu. A se zdržením teď počítejte na příjezdu do Pardubic směrem od Rybitví.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dvě minuty po půl osmé, teď bude zpívat skupina Jelena, taky Jana Kiršner.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Rangers neboli plavci ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 7:45 v pondělí 13. července. S Otou Gutwirtem teď pročteme noviny. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Celoroční provoz, další patro a dvě multifunkční tělocvičny. To všechno by v dohledné době mohla poskytovat takzvaná malá hala Pardubické arény. Rozvojový fond Pardubice, který se o sportoviště stará, do něj tak jako tak bude muset investovat. Střecha malé haly je totiž v havarijním stavu. Všechny aktuální studie podle radnice jasně ukazují na obrovský deficit krytých sportovišť ve městě. Profitovat z novinky by kromě sportovních klubů měly i školy. O vizi celkové rekonstrukce podrobně píše Mladá fronta dnes.
0: V Pardubicích zůstáváme. Poctivý čin, který potěšil nejenom strážníky, ale hlavně majitele ztracených věcí. Na služebnu městské policie Pardubice přišla o víkendu 78letá žena, která našla na parapetu zapomenutý iPhone, osobní doklady a 20 000 korun v hotovosti. Poctivá nálezkyně přitom odmítla jakoukoliv odměnu. Uvedla to městská policie Pardubice na sociálních sítích a píše o tom dnešní Pardubický deník.
1: Podle deníku Guardian se ve Velké Británii rozhořela debata o politických darech, kryptoměnách a rostoucím vlivu bohatých investorů napojených na pravicová hnutí. Impulzem se staly vazby Nigela Farage a jeho strany a velké finanční podporovatele. Britská vláda proto navrhuje zpřísnit pravidla pro politická financování. Mimo jiné omezit finanční dary a zavést větší kontrolu nad tím, odkud peníze pocházejí. Za vším stojí širší mezinárodní síť pravicových politiků a kryptomiliardářů. Ti prosazují výrazné omezení role státu a větší prostor pro soukromý kapitál. Vzniká tak nová forma politického vlivu.

0: Český rozhlas Pardubice, za 2 minuty bude 7:45, pondělí 13. července. Jak už od nás víte, v Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Hasiči vyhlásili 3. stupeň poplachu ze 4 možných, uvedli to na síti X. Doporučují lidem v okolí, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusí. Kouř z požáru je vidět z dalekého okolí. A hasiči taky v noci pokračovali v prolévání sutin hořící budovy pro změnu ve Zlíně. Lidem v okolí dál doporučují nevětrat, likvidaci požáru doteď neohlásili. Další zprávy nabídneme v 8 hodin.
1: Počasí.
0: Noc na dnešek začala velkou oblačností, která ale postupně ubývala kránu. Teploty byly nejčastěji mezi 12 a 16 stupni Celsia. A dnešek by znovu měl nabídnout tropy v Pardubickém kraji. Teď voláme meteorologům do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Službu má konkrétně pan Tomáš Popelka. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak vypadá to, že tento týden se zase ohřejeme. Co konkrétně slibuje počasí na dnešek?
2: Tak dneska po ránu, teďka takové to jasno, až nebo skoro jasno, ale postupně už začíná tvořit kupovitá oblačnost, že odpoledne bude převážně polojasno na horách až oblačno a tam by se mohla s velmi malou pravděpodobností objevit slabá přeháňka. Teploty by se dneska pohybovaly v polabí od 27 do 30 stupňů na severovýchodě kraje kolem 24. Vítr teď po ránu ještě slabý proměnlivý do 3 metrů a bude začne zesilovat na mírný severní až severovýchodní od 2 do 6 metrů, večer potom opět zase zeslábne. No a v noci bude polojasno až jasno, ale k ránu začne od západu zvolna přibývat oblačnost. Teploty nám klesnou na 18 až 15 stupňů a vítr bude houkat slabý proměnlivý do 3 metrů nebo bude úplně bez větří.
0: A co zítra, jak to vypadá přes den?
2: Zítra po ránu ještě bude polojasno a postupně oblačno, ale odpoledne už to bude taková převážně velká proměnlivá oblačnost. A jak to vypadá i v poledních hodinách, by se zpočátku na horách a později i na ostatním území začaly objevat přeháňky. Zatím to vypadá, že nejčetnější budou hlavně v oblasti našich pohraničních hor na Českomoravské vrchovině. No a jak to vypadá, mohla by se objít odpoledne a k večeru i bouřka. A jak to vypadá, silná bouřka by se mohla objít zase zejména v horských oblastech. Večer potom budou srážky oblačnost ubývat. A teploty zítra od 27 do 30 stupňů. Vítr nám bude foukat zase ráno slabý, proměnlivý do 3 metrů a během dne už se bude měnit na severovýchodně a zesilovat na hodnoty až do 6 metrů. Tam, kde budou bouřky nebo silnější přeháňky, tam bude přechodně zesilovat.
0: A co další dny v tomto týdnu, co nás tam čeká od středy dál?
2: Co se týká teplot, tak asi chladnější bude středa, tam by se teploty pohybovaly odpoledne kolem 17 stupňů, potom zase do pátku by teploty stoupaly až ke 30, na víkend by se nám asi mírně ochladilo, ale v odpolední hodinách by se objevily přeháňky, takže srážkám se už úplně nevyhneme.
0: Meteorolog Tomáš Popelka, my děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a přejeme pěkný letní týden, naslyšenou.
2: Díky, napodobně.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
1: Český rozhlas Pardubice,

0: landed.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: 13. července, pondělí. Svátek má Perla, Markéta. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. 10 milionů vůz v historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
6: Definitely the best day of my tennis career and also the best way of my life.
5: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rosewaterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda Nosková proměnili zbytek tenisového světa v divačky. Bravo dámy, škoda, že vyhrát mohla jen jedna, ale obrovská gratulace. Před 75 lety se narodila oběť komunistického režimu Danuše Muzikářová. Byla zastřelena během demonstrací při prvním výročí okupace v roce 1969. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
7: Český rozhlas Pardubice.
8: U požáru haly v Čelákovicích zasahuje aktuálně 21 jednotek. Hasiči pravděpodobně na místo povolají těžkou techniku a speciální řezací zařízení Kobra. Další zprávy za 8 minut v 8 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Lidé v Čeperce na Pardubicku žádají rychlejší výstavbu protihlukové stěny u dálnice. Ve Vysoké nad Labem dokončí ještě v červenci první část oddílené kanalizace. Hasiči zasahují u požáru haly v Čelákovicích. A dnešek bude převážně polojasný, teploty až 30 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Obyvatelé Čeperky na Pardubicku požadují rychlejší stavbu protihlukové stěny podél blízké dálnice D35. Poslední měření prokázala, že hluk z autostrády překračuje v části obce maximální povolené noční limity. Problém řeší místní dlouhodobě. Stavba ochranné zdi ale zatím nezačala. Podle mluvčí silničářů Petry Drkulové dál pokračuje její příprava.
4: Ředitelství silnic a dálnic na základě výsledků měření hluku nechalo zpracovat hlukovou studii s návrhem vhodných protihlukových opatření. Momentálně probíhají úkony vedoucí k zajištění projektové dokumentace pro povolení protihlukové stěny podél dálnice D35 pro snížení hlukové zátěže obce Čeperka.
3: Ve Vysoké nad Labem dokončují první etapu výstavby oddílné kanalizace. Obec za ní zaplatí 20 milionů. Druhá etapa má začít příští rok, říká nezávislý starosta Jiří Horák.
5: Teďka se dodělává vlastně povrch té komunikace. Budeme mít fungovou silnici a pod tím je fungovaná velká trubka, do které svedeme dešťovou vodu. Tohle to se dodělá do konce července. Do zimy vysoutěžíme nové dodavatele, přes zimu by se to začalo zase a na jaře by se to zase dokončilo, možná o prázdninách.
3: V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek o rozměrech 100x50 metrů. Hala se kvůli požáru zbortila. Českému rozhlasu to potvrdil starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS. Podle něj se hasičům daří požár postupně dostávat pod kontrolu. Na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Lidé v okolí nemají větrat a vycházet z budov. Ve slovenském pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka. 73-letá žena uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Těrchová nedaleko Žiliny. Informovala o něm slovenská horská záchranná služba. Těrchová a její okolí patří k vyhledávaným turistickým cílům. V oblasti je hodně značených turistických cest i soutěžky s vodopády. Sport. Tenistka Linda Nosková se vrátí do České jako šampionka Wimbledonu. Už v Londýně tušila, že to může mít po příletu domů se získaným titulem náročnější.
6: Já myslím, že až se vrátím zpátky do Přerova, tak to bude asi hodně lidí, co mě bude chtít vidět. Teďka na další dny netuším, jaký budu mít plán. Budu se snažit tohle si co nejvíce a nejrychleji uvědomit, ať si to můžu užít. A za pár týdnů zase začíná nový turnaj zase na novo, takže to taky bude další lekce, kterou se budu muset naučit. Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, jasno nebo polojasno, jen na horách ojediněle oblačno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením počítejte v Klášterci nad Orlicí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Obyvatelé Čeperky na Pardubicku pořád čekají na protihluková opatření na dálnici. Vadí neustálý hluk z dopravy, který podle měření překračuje povolené limity. My jsme o tom mluvili ve zprávách a další detaily připojíme za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 4 minuty po 8 hodině, takový je aktuální čas, pondělí 13. července. Čeká nás i Věra Martinová, Marek Ztracený, Donna Summer nebo duet Marie Rotrové a Jiřího Bartošky. To bude Klíč pro štěstí a tuhle hodinu otevře Pelíškový Václav Neckář.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice v pondělí 13. července 3 minuty před 8:45. Žádné ticho a neustále rušený spánek při otevřeném okně. Takovou situaci právě teď v létě zažívají mnozí obyvatelé Čeperky kvůli hluku z dálnice D35. Nejvíc jim je zasažená nová čtvrť, kterou od silnice dělí asi 300 metrů. Potvrdila to i poslední měření, podle kterých hluk z dálnice překračuje maximální povolené limity. Silničáři sice přislíbili, že protihlukové stěny doplní, zatím se tak ale nestalo. Víc k tomu zjišťovala naše reportérka Šárka Rusnáková. Pěkné ráno.
1: Pěkné ráno.
0: O kolik tedy hluk v Čeperce překračuje zákonné limity?
1: Poslední měření zadávalo ředitelství silnic a dálnic v roce 2024. Získané hodnoty prokázaly, že hluk v nové čtvrti ve Fibichově ulici překračuje povolený noční limit 50 decibelů o 7 desetin. Denní hodnoty jsou zvýšené, pohybují se kolem 55 decibelů, ale denní limit 60 decibelů nepřekračují.
0: Jak se místním žije v takových podmínkách blízko dálnice?
1: Není to nic závidění hodného. Byla jsem v té čtvrti se podívat a hluk z dálnice je opravdu nepříjemný, vtíravý a všudy přítomný. Při pobytu na zahradách slyší místní neustálý šum. Jak říkají, situaci může zhoršovat i to, jak fouká vítr a jestli prší nebo sněží. Výmluvná je zkušenost třeba paní Věry, obyvatelky jednoho z domů ve Fibichově ulici.
2: To je fakt, jak když jezdí vlak, že jo, kolem, to jako duní a v noci to je slyšet přes ty diletační spáry, to je nejhorší jako z těch krajů, jo, a jinak záleží, jak jde vítr, ale někdy se ani neslyšíme na zahradě, jo, takže kor v noci, my spíme při otevřeném okně teďka v létě a to jako nás občas i zbudí, když jede větší kamion, nebo jich jede víc, nebo něco, tak to nás i budí, že jo, nebo než usneme.
1: Místním začíná docházet trpělivost a připravují elektronickou petici, aby silničáři co nejrychleji postavili slibovanou protihlukovou zeď. Obyvatelé také sepisují stížnost a posílají ji na ředitelství silnic a dálnic, Českou inspekci životního prostředí a na krajskou hygienu.
0: A jak na ty stížnosti silničáři reagují?
1: Podle informací, které nám poskytla mluvčí pardubického ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová, to na brzké zahájení stavby protihlukové stěny zatím nevypadá.
3: Ředitelství silnic a dálnic na základě výsledků měření hluku nechalo zpracovat hlukovou studii s návrhem vhodných protihlukových opatření. Momentálně probíhají úkony vedoucí k zajištění projektové dokumentace pro povolení protihlukové stěny podél dálnice D35 pro snížení hlukové zátěže obce Čeperka.
1: Silničáři navrhují protihlukovou stěnu v délce 730 metrů a výšce asi 4 metry nad úrovní silnice. To se ale obci zdá málo a chtěla by vést od nové čtvrti až po mimoúrovňovou křižovatku u Opatovic nad Labem.
0: Co tady trápí Čeperku z pohledu hluku z dálnice, to jsme teď zmapovali s reportérkou Šárkou Rusnákovou. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tři minuty po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Pardubice. V Sydney v 78 letech zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina to uvedla na Instagramu. Hrál mimo jiné ve filmech Jurský park. A ještě jedna aktualita ze světa. Ceny ropy se po eskalaci bojů mezi USA a Iránem o kontrolu nad Hormuzským průlivem prudce zvyšují. Brent přidává 4,7% na $79.60 za barel. Další zprávy uslyšíte o 8:30. Ještě předtím rubrika Co v učebnicích nebylo, a tam si povíme o historickém významu pražského poledníku. Víc řekne Martin Písařík.
1: Počasí.
0: Ráno jsme měli a máme spíš jasné nebo skoro jasné, během dne bude většinou polojasno, na horách až oblačno a s malou pravděpodobností se může vyskytnout slabá přeháňka. Teploty budou vysoké 27 až 30, na severovýchodě kraje kolem 24 a na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Co nabídneme po 9. hodině, to už řekne Jitka Slezáková. Pěkné ráno.
2: Krásné ráno všem posluchačům, krásné letní ráno. My se podíváme třeba do Jevíčka, protože v areálu odborného léčebného ústavu opravují parkoviště. Bylo to taková práce do konce září zhruba, ale kraj zaplatí přibližně 10 milionů korun, tak to si myslíme, že stojí za zmínku pro vás, kdo jste z Jevíčka a okolí. No a do radioporadny přijde arborista. Pokud nevíte, co to je, vysvětlím, je to člověk, který léčí stromy, takže o tom bude řeč po 11. hodině.
0: Jitka Slezáková, naše dobré dopoledne mezi 9. a 12. hodinou. Díky za pozvánku.
2: Není zač, hezký den, těším se.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Je pondělí 13. července roku 2026. Před námi teď další zprávy, které připravil Otagu Twirt. Půl deváté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Obyvatelé Čeperky na Pardubicku požadují rychlejší stavbu protihlukové stěny podél blízké dálnice D35. Poslední měření prokázala, že hluk z autostrády překračuje v části obce maximální povolené noční limity. Moravská Třebová se snaží vyřešit nedostatek zubařů. Lidé nyní musí na ošetření do Brna, Pardubice nebo dalších měst. Radnice teď proto stomatologům nabízí zvýhodněné ceny za stavební parcelu nebo příspěvek na vybavení ordinace. Ve Vysoké nad Labem dokončují první etapu výstavby oddílné kanalizace. Obec za ní zaplatila 20 milionů, druhá etapa má začít příští rok. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Podle mezinárodní úmluvy CITES se totiž nesmí dovážet víc než 40 000 ohrožených druhů, živočichů a rostlin, ani výrobky z nich. Problém ale můžete mít i v případě mušlí nebo písku. Dnes začíná letní sčítání motýlů, potrvá až do neděle. Skupina Jaro zapojuje do akce stovky lajků po celém Česku. Díky tomu mají odborníci k dispozici 10 000 záznamů. Mohou tak lépe mapovat populaci motýlů i její vliv na krajinu. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo polojasno, na horách ojediněle oblačno, objevit se může i přehánka. Teploty 27 až 30 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. V Pardubicích teď počítejte s tvorbou kolon v Poděbradské ulici.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Za 6 minut bude 8:45, posloucháte pondělní ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice s datem 13. července. Teď probereme další taneční úspěch Pardubického kraje a za ním stojí taneční studio z Heřmanoměstecké základní umělecké školy a taky náš dnešní host, konkrétně lektorka a choreografka Tereza Hluchníková. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno vám i posluchačům.
0: Tak to studio se jmenuje TH Dance.
1: Ano, TH Dance.
0: To je možná podle vás, podle vašeho jména.
1: Přesně tak.
0: Takže jste to založila, předpokládám.
1: Ano, takhle jsem to založila. TH, Tereza Hluchníková.
0: A co vás k tomu vedlo založit takové taneční studio právě při základní umělecké škole?
1: Co mě k tomu vedlo? Vlastně v umělecké škole jsem už 13 let a když jsme jezdili takhle po soutěžích, tak nás vždycky hlásili jako organizaci Základní umělecká škola Heřmanův Městec a všichni týmy měli takový hezký jako názvy, tak jsem si po tolika letech říkala, že to trošku obohatím a dala jsem tomu takhle ještě název.
0: Máte dost zájemců o tanec?
1: Ano, mám.
0: My jsme tady minulý týden měli zástupce tanečního studia z Hlinska, tedy té skupiny Ridendo. Richard Bokovaj s námi byl ve studiu. Předpokládám, že se znáte spolu.
1: Ano, známe se.
0: Jste konkurenti?
1: Jsme taneční konkurenti, ale jinak jsme přátelé a podporujeme se.
0: A možná ta konkurence to pomáhá k tomu, aby byly dobré výsledky.
1: Určitě ano, hecujeme se pěkně.
0: A když budeme mluvit konkrétně o vás, tak vy máte za sebou mistrovství světa v Budapešti.
1: Ano.
0: A tam to byly stříbrné medaile? Dvě?
1: Ano, je tomu tak.
0: A v čem byly konkrétně?
1: Tak stříbrná medaile byla v Modern Dance a v Jazz Dance profi kategorii.
0: Abyste nám laňkům to vysvětlila, ten rozdíl mezi těmi kategoriemi, jaký je?
1: Tak Modern Dance se vlastně vznikl z baletu, z výrazového tance, contemporary a Jazz Dance vlastně víc jako muzikálový tanec.
0: Jsou to vaše dosavadní největší úspěchy? Řekla byste to, nebo ještě máte něco většího?
1: Jsou to dosavadní největší úspěchy.
0: Tak moc gratulujeme každopádně.
1: Děkujeme.
0: Jak dlouhá cesta vedla vůbec k těmto medailím na světovém šampionátu?
1: Tak jak říkám, učím v umělecké škole 13 let a postupem času vlastně ty děti dozrávají. A musím teda říci, že tenhle ten titul vlastně získali tanečnice, které jsou opravdu u mě těch 13 let, takže jsem říkala, že to je vlastně takový obrovský progres pro ně, pro mě. A s některými jsem se letos musela už rozloučit, protože jsou na vysoké škole nebo budou třeba už pracovat, takže tohle byla vlastně pro ně taková obrovská odměna.
0: Říkáte tanečnice, jsou tam i nějací tanečníci?
1: Už nemám žádné tanečníky, mívala jsem.
0: A chtěla byste?
1: No určitě se nebráním.
0: Tak to nás přivádí k otázce možného náboru a třeba cesty k vám do tanečního studia. Jak je složitá?
1: Tak k nám do umělecké školy si dělají talentové zkoušky, které probíhají v květnu a na základě, je to spíše taková formalita, a na základě toho vlastně pan ředitel vybere, na základě dobrých výsledků pan ředitel vybere žáky, které v září nastoupí k nám, takže máme talentové zkoušky, které probíhají v květnu.
0: Takže teď už víte, jaký bude ten zájem příští rok.
1: Přesně tak.
0: Výborně. Světový šampionát rozhodně taky musíme zmínit i samotnou Budapešť, jestli pak vás něčím překvapila, zaujala.
1: Budapešť je nádherná, nikdy jsem tam nebyla a byl to vlastně další takový point, proč tam jet, protože jsme tam jeli na 3 dny, na 2 noci a měli jsme čas vlastně i do toho krásného města podívat.
0: Taková mezinárodní zkušenost, ta se většinou hodí určitě i pro vás, pro vaši další práci, třeba i z pohledu nějaké inspirace, že tam ledacos načerpáte. I z pohledu choreografky se to hodí, právě tahle mezinárodní zkušenost?
1: Určitě, hrozně moc. Bylo to opravdu inspirativní a podívali jsme se na ty mezinárodní prostě tanečníky a bylo to opravdu zážitek veliký.
0: A jaký byl zážitek, když se vyhlašovali výsledky a věděli jste, že budete na druhém místě, že budete mít stříbrné medaile, vicemistryně světa budete?
1: No, já musím teda říct, že my jsme to celkově brali jako výlet, protože to pro nás byla teda premiéra, takže jsme vůbec nevěděli, co máme očekávat od celkové organizace a samozřejmě výsledků. Zážitek byl ten krásný ceremoniál, kdy ty tanečníci všichni nastoupili s těmi vlajkami a najednou, když nás vlastně ohlásili, tak byl to takový hukot, byl to mazec a byl to opravdu zážitek.
0: Možná by se nabídla i otázka, co chybilo ke zlatu?
1: Já když jsem se koukala na známky, tak musím teda přiznat, že nás to velice překvapilo, protože jsme měli i jedničku, takže opravdu jsme měli našlápnuto i na to první místo, ale říkám, jsme byli velice spokojeni s tím druhým místem.
0: Takže někde v koutku duše neozývalo se, přece jenom se mohlo něco udělat trochu líp, být první.
1: To jak určitě to bylo? Ano, určitě jsme si říkali, že jsme mohli ještě trošičku víc na tom, na té technice třeba zapracovat, ale když jsme viděli, kdo proti nám jde, tak jsme úplně s pokorou to přijali.
0: Jak často se konají tato mistrovství světa, nebo kdy budete mít možnost obhájit ty stříbrné medaile, nebo i třeba získat zlaté?
1: Tak netuším, jestli budeme schopni to obhájit. Každý rok samozřejmě tato soutěž je. Každopádně dostali jsme se k tomu na základě Czech Dance Touru, kdy jsou tři kola a museli jsme projít každým tím kolem. Musím teda říci, že jsme procházeli z prvních míst, kdy jsme se teda stali mistry České republiky Czech Dance Touru a dostali jsme nominaci na tuhletu Budapešť.
0: Jaké jsou tréninky, samotná příprava na ta vystoupení, co všechno to obnáší?
1: Tak obnáší to samozřejmě mnoho času, mnoho píle, energie, stresu a musím teda říct, že s těmahlema holkama, hlavačkama trénujeme jednou týdně a to ještě v neděli, protože jak jsem říkala, jsou holky na intru, na kolejích, takže trénujeme takhle v neděli.
0: A vy sama poznáte talent, když k vám přijde někdo třeba i v nižším věku a už o něm dokážete říct, že bude dobrý tanečník?
1: Určitě ano. Nabíráme děti od 5 let. Musím říct, že jich letos přišlo hrozně moc na ty talentové zkoušky a poznáte to hned. Poznáte ten taneční temperament.
0: V našem studiu je dnes lektorka, choreografka Tereza Hluchníková. Povídáme si s ní o úspěších studia TH Dance ze Heřmanoměstecké základní umělecké školy. A hned po písničce budeme ještě pokračovat dál.

0: 4 minuty po 8:45 je pondělí 13. července. Jedna aktualita. Mikola Filip si za postřelení svého známého u Dolní Rovně na Pardubicku odpiká 12 let ve vězení. Potvrdil ústavní soud. Odmítl Filipovu stížnost, zjistila agentura ČTK z databáze soudu. Pachatel střelil mladšího muže nelegálně drženou zbraní do obličeje a vážně ho zranil. Obhajoba ve stížnosti poukazovala na nezákonné pořízení odposlechů, které ale v kauze nehrály žádnou roli. Další zprávy u nás uslyšíte v 9 hodin. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a my si tady povídáme o skvělém úspěchu v podání tanečního studia TH Dance ze základní umělecké školy v Heřmanově Městci. Naším hostem je lektorka a choreografka Tereza Hluchníková a už jsme tady zmínili ty skvělé stříbrné medaile, které jste si přivezli ze světového šampionátu. Vy sama jste tedy autorkou choreografií, které jsme mohli vidět?
1: Ano, jsem autorkou.
0: Kde hledáte inspiraci na to?
1: Musím říct, že velkou inspiraci mám vlastně v tanečnicích a pro letošní rok mi hodně pomohli, takže vlastně jsem choreografkou, ale holky mi pomohly.
0: Asi bychom měli zmínit i podporu, která je potřeba, když člověk jede někam na světový šampionát. Komu byste chtěla poděkovat v té souvislosti?
1: Určitě, tak děkuji mnohokrát za tuhletu možnost. Určitě bych chtěla poděkovat městu Heřmanův Městec, který nám pomohlo vlastně dostat se po finanční stránce do Maďarska. Finančně nás podpořila i základní umělecká škola Heřmanův Městec, takže děkujeme panu řediteli. A také nás finančně podpořilo město Třemošnice, protože tam máme degažované pracoviště.
0: Výborně. A ta Budapešť to není jediný velký úspěch letošní sezóny. Mohli bychom ještě zmínit úspěch juniorek a vítězství na mistrovství republiky, je to tak?
1: Ano, tak to bylo úžasné. Vlastně, když jsme odjeli do Budapeště, tak se nám stal ještě krásný výsledek, že juniorky vyhrály mistry České republiky v Czech Dance, ve svazu učitelů tance v profi kategorii.
0: A čím bylo to jejich vystoupení tak zajímavé? Čím zaujalo?
1: Já jsem si to taky říkala. Bylo nás tam 10 týmů a všechny ty týmy byly tak krásný, že jsme opravdu s otevřenou pusou zírali a fandili. A najednou hlásili 9, 8, 7 a prostě brambora. Říkám, tak hele, tak to bude super. A najednou ani to čtvrté místo, třetí, druhý, no a titul mistra České republiky, to jsme opravdu nečekali, bylo to nádherný. A když nám pak vlastně zahráli hymnu České republiky, tak to byl obrovský zážitek.
0: Takže další gratulace pro vás od nás.
1: Děkujeme.
0: A ještě už jsme tady zmiňovali, od kolika let můžou děti tančit, vy jste říkala od 5 let, že tam máte. Je to ideální věk těch 5 let?
1: Je to ideální věk. Je to ideální věk na uměleckou školu, kdy vlastně jedeme podle školského vzdělávacího programu a ty děti v těch 5 letech už vlastně vědí, co po nich chceme.
0: A co se učí jako první v těch 5 letech?
1: Tak jde o taneční průpravu a gymnastickou průpravu a je to hlavně držení těla.
0: Musí mít dítě nějaký výrazný talent, anebo je potřeba a dá se ledacos vypilovat tím tréninkem?
1: Určitě ano. Tak jako výrazný talent není úplně potřeba. Důležité je, aby ty děti chtěly cvičit, makat na sobě, pracovat, tancovat a ono se to všechno opravdu rozvíjí časem.
0: A pak, když vy sama vidíte ty stupně vítězů třeba na mistrovství světa, co vám běží hlavou? Říkáte si, tak to se nám tohle povedlo. Co jsou ty vaše myšlenky v tu chvíli?
1: Vždycky si říkám, sakra, stálo to za to, ta dřina, tolik času na těch trénincích a pak si říkám, tak tohle je ta odměna.
0: Jak bude vypadat ten nový školní rok, co už chystáte na září, nad čím přemýšlíte?
1: Tak, to jsem si říkala, že si dám velkou pauzu, protože letošní sezona byla opravdu náročná, ale už mě samozřejmě šrotuje v hlavě, co budeme dělat a sbírám inspirace, poslouchám písničky, takže samozřejmě už prostě pracuju na tom.
0: Přemýšlíte, co bude.
1: Přemýšlím, co bude.
0: Tak věřme, že bude další sezona podobně vydařená, jako byla ta poslední, za kterou jsme se teď tady mohli ohlédnout s naším dnešním hostem. A ještě jednou zopakujeme, že to byla tady Tereza Hluchníková, lektorka a choreografka, která založila taneční studio TH Dance při Heřmanoměstecké základní umělecké škole. Tak tu povedenou sezonu vám budeme přát pochopitelně hodně skvělých zájemců, aby vám to takhle tančilo i nadále. A díky za rozhovor.
1: Děkuji mnohokrát, děkuji za pozvání. Mějte se krásně.

říká. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zastupitelé Heřmanova městce budou jednat o možné pokutě kvůli dopravnímu terminálu. Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý, dorazí ale i bouřky. Premiér odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. A dnešek bude slunečný, teploty až 30 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Zastupitel Heřmanova městce dnes čeká jednání o možné sankci kvůli dopravnímu terminálu. Městu hrozí odebrání části evropské dotace, kterou na stavbu přestupního uzlu dostalo. Vracet by mělo 27 milionů korun.
2: Podle Centra pro regionální rozvoj, které využívání dotací kontroluje, totiž město nedokázalo splnit důležitou podmínku, že na terminál bude zajíždět 40 spojů denně. Většina autobusů obsluhovala jen zastávky v centru. Radnice výsledky kontroly odmítá a se sankcí nesouhlasí. Jednání zastupitelstva začíná v 17 hodin. Ze Heřmanova městce Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: V Loutkářském muzeu v Chrudimi začínají speciální prázdninové prohlídky. Návštěvníky tam bude provázet Kašpár, který je hravou formou seznámí s historií českého loutkářství i samotného mydlářovského domu, kde muzeum sídlí. Prohlídky se budou opakovat každé pondělí dopoledne. Česko čeká nadprůměrně teplý týden. Na většině území budou teploty atakovat 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě a v Polabí se dostanou i nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Hlavně zítra ve středu se k vysokým teplotám přidají i bouřky. Bude je doprovázet přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru. V dalších dnech už bude oblačnost ubývat. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televizi řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod, vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
3: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
0: Počet obětí dvou ničivých zemětřesení z konce června ve Venezuele vzrostl na 4490. O zvýšené bilanci informoval předseda venezuelského národního shromáždění Jorge Rodriguez na platformě Telegram. Zraněných je podle úřadů skoro 17 tisíc. Bezdomová podle nových údajů zůstalo skoro 18 tisíc obyvatel. Dvě zemětřesení z 24. června patří k nejhorším přírodním katastrofám, které Venezuelu v posledních letech zasáhly.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno, na horách i oblačno. Nejvyšší denní teploty dnes 27 až 30 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. S kolonou počítejte na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné dopoledne přejeme, dobré pondělní, dobré dopoledne, protože to právě startuje na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Zdravíme všechny Markéty, je 13. července a věřím, že se vám stávalo pěkně, že jste nemuseli nikam spěchat a že si užíváte takový ten pokud možno línější, odpočinkovější den. No a pokud to tak není, tak i tak přejeme, ať se dneska všechno daří. Potěší nás Jiří Suchý už za malou chvíli, pak si řekneme, že u léčebného ústavu v Jevíčku bude nové parkoviště. Řekneme si taky, jak vzniklo slovo špelunika a co je dobrého na turecké kávě. A samozřejmě jsme nezapomněli ani na zámecké léto, které odstartuje jako vždy ve všední den ve 9:45 dopoledne. Tak si to s námi hezky užijte.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Když už máte zažít trapas, tak ať je u toho co nejvíc lidí. Teprve pak totiž událost získá na významu a trapas je pořádný. Jiří Suchý se už v životě dostal do pikantní situace, při které se necítil moc komfortně. Ono totiž není radno pokoušet se o humor v nemocnici. Na vlastní kůži si to ověřil. No a v každém případě, když potom tuhle historku Jiří Suchý vyprávěl v našem rozhlase, tak se lidé královsky bavili.
1: Jednou se mi vyskytla veselá příhoda, ale ta nebyla veselá pro mě, ta byla pro ostatní. V nemocnici. Já jsem měl něco s ramenem a léčili mě to tak, že mě posadili do takové nereskádě a do ramene mě prali proud horký vody, půl hodiny vždycky, dvakrát týdně. A mně to bylo příjemné, já na to chodil rád, nastavoval jsem to rameno a tak. A jednou tam sedím v té kádě a přišla tam sestřička, taková velmi krásná, která tam nikdy nebyla předtím, byla velmi krásná a byla si toho vědoma, to bylo na ní vidět. Tak tam chodila, pohlížela po nás, co jsme tam seděli kolem a říkala, je zde všechno v pořádku, má někdo nějaký přání a teď stála nade mnou zrovna a já tam seděl v té kádě nahej a tak to bylo takový pokořující. Tak abych ten trapas trošičku zahladil, tak jsem se pokusil o humor. Není dobrý se pokoušet v nemocnicích o humor. Já jsem mi říkal, sestřičko, prosím vás, když chcete nějaký přání, já se tady trochu nudím. Nemáte tam třeba nějakou celuloidovou kachničku nebo tak, že bych si to tady pouštěl? Ona si mě změřila strašným pohledem a odešla. Asi za minutu se vrátila a hodila mi do té kádě takovou velikou celuloidovou rybu. Bez úsměvu mrskla mi do té kádě a odešla. A teď já tam seděl s tou rybou a teď z těch kádí koukali ty dětci všelijaký, mračili se jako, jakýho idiota to mají vedle sebe. A já jsem tu rybu chtěl ponořit a ona nešla, ona byla dutá a tak to nešlo. Tak jsem tam musel celou tu dobu sedět s tou velkou rybou. Bylo to hrozný, ale nejhorší bylo, že najednou asi po 5 minutách se vždycky otevřely dveře, někdo vstoupil a procházeli tam lidi, nikdy tam předtím nikdo neprošel. A procházeli a koukli se, duše se smíchy utíkali pryč a i instalatér tam přišel. Jo? Tak jsem pochopil, že prostě tam rozhlásila ta sestra, jděte se tam podívat, tam sedí nějaký debil s rybou. Takže takovýhle věci se mně dějou. No.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jak už jsme říkali, pacienti, návštěvníci a zaměstnanci odborného léčebného ústavu v Jevíčku se dočkají nového parkoviště. Pardubický kraj za opravu zaplatí 10 milionů korun a hotovo má být na konci září. Na řadu pak přijde taky rekonstrukce stravovacího provozu. Více nám už právě teď řekne redaktorka Anna Svobodová. Hezké dopoledne.
1: Hezký den.
0: Co všechno oprava parkoviště zahrnuje?
1: Tak přibudou hlavně nová parkovací místa a dělníci zároveň opraví příjezdovou cestu k jednotlivým pavilonům. Součástí rekonstrukce bude nové odvodnění, aby se na parkovišti po deštích nedržela voda, upraví se okolní terén a vysadí se nové stromy. Práce začaly minulý týden a podle plánu mají skončit na konci září. Investice vyjde přibližně na 10 milionů korun.
0: Proč se kraj rozhodl investovat do areálu právě teď?
1: Pardubický kraj obnovuje léčebný ústav v Jevíčku po částech už několik let. V minulosti nechal zrekonstruovat například kotelnu, energetické rozvody nebo pavilon plicní rehabilitace. Letos navíc dokončil revitalizaci historického parku, který se podařilo obnovit po více než 100 letech. Rekonstrukce parkoviště je tak další etapou postupné proměny celého areálu, říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK.
2: Parkoviště opravdu bylo v neutěšené podobě a my nutně potřebujeme jeho rekonstrukci, tak aby navázala na rekonstruovanou silnici od 1/43 u Svitav až po Jevíčko.
0: Tak parkoviště bychom měli a po té opravě nechá kraj zrekonstruovat taky stravovací provoz léčebny. Můžeš nám říct podrobnosti?
1: Určitě. Projekt počítá s celkovou obnovou prostor, kde se připravují jídla. Nové bude vybavení, sklady, vzduchotechnika i zázemí pro zásobování. Kraj odhaduje náklady na 30 milionů korun a chce na ně získat evropskou dotaci. Na závěr dodám, že další plánovanou investicí v léčebně je rekonstrukce pavilonu N. Kraj teď připravuje projektovou dokumentaci.
0: A my za informace děkujeme Aně Svobodové. Hezký den.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Je to 80 let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých architektů spojených s dnešním Pardubickým krajem. Josef Gočár se narodil v Semíně u Přelouče a za manželku si vzal dceru Sládka zámeckého pivovaru v Pardubicích. Ve městě pak navrhl řadu zajímavých staveb, které představí Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Stále vám přejeme dobrou pohodu při poslechu dobrého dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady zprávu ze střední odborné školy a středního odborného učiliště technického v Třemošnici na Chrudimsku. Tam začne v září obor operátor bezpilotních systémů. Studenty připraví na práci s moderními technologiemi využívanými v civilním i průmyslovém sektoru. Do prvního ročníku by mělo nastoupit 23 žáků. Je to pro ně zřejmě zajímavé, řekla to ČTK ředitelka školy Helena Vančurová. Tam se to bude novými technickými pojmy jen hemžit. Ale my si teď dáme jeden opravdu starý. To slovo, které vysvětlí Dagmar Magincová, zní špeluňka.
1: Dnes to vezmeme od jeskyní svatyně k putice nejnižší cenové skupiny nebo taky bídné, zatuchlé, vlhké a temné místnosti. K úplné výkladní skříni bydlení v kapitalismu. Řeč bude o špeluňce. Tenhle expresivní výraz jsme převzali z němčiny, kde špelunke znamená totéž, tedy putiku, krčmu nebo nuzné obydlí. Němčina měla tohle slovo z latiny, kde se ještě užívalo s významem jeskyně, doupě, a bylo to i vlastní jméno pro honosné sídlo římského císaře Tiberia u Terračíny. Jehož součástí byla jeskyně se sochařskou výzdobou. No a původ výrazu byl v řečtině, kde šlo o skalní sluj či o tu jeskyní svatyni.
0: Do špeluňky vás tedy rozhodně posílat nebudeme. Zítra si řekneme, co je to nupel. Je 9:30.

0: Žalmana spol Rána v trávě. Tahle písnička nesmí chybět na žádném z jejich koncertů. Možná, že se na nějaký taky chystáte, na nějaký ten folkový, anebo jiný. Já pro vás budu mít po 10. hodině v soutěži Věřte, nevěřte opravdový dárek, ale ještě vás budu chvilku napínat, po 10. si řekneme více. Teď jsou tady babské rady a v nich se budeme učit vařit tureckou kávu. Záleží prý na každém detailu, od namletých zrnek až po správný okamžik, kdy kávu odstavit ze sporáku.
1: Babské rady.
2: Turecká káva patří mezi ty nejstarší a nejpůvodnější. Bohatou historii má v arabských zemích, ale také v Řecku. Káva na turecký způsob přípravy by měla být velmi jemně namleta, konzistencí srovnatelná s hladkou moukou. Do menší džezvy nadávkujte 2 lžičky jemně namleté kávy, přidejte studenou vodu a zamíchejte. Džezvu postavte na sporák a nechte ji ohřívat. Káva začne postupně tvořit pěnu na povrchu. Ve chvíli, kdy už skoro přeteče přes okraj, džezvu na chvíli odstavte. A tento proces opakujte 3x. 3x nechte kávu vzkypět. Jedině tak se z ní vylouhují všechny cenné i chutné obsahové látky. Na kávu z džezvy se nejčastěji používá směs arabiky a robusty. Do turecké kávy si s chutí můžete přidat kardamom, cukr, sirup nebo alkohol.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak, to byly rady pro příznivce turecké kávy. A za chvíli už reportáž pro vás, pro všechny, kdo máte rádi toulání se po zámcích a hradech v našem kraji. A nejenom v našem kraji, po celé republice. Začne zámecké léto i se soutěží.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Pirátské léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí vám všem přeje Pavel Kudrna. Vstupujeme do dalšího prázdninového dovolenkového týdne a také do dalšího týdne zámeckého léta. No, utíká to rychle, vlastně vstupujeme do druhé půlky prvního prázdninového měsíce. Ale to jak s tou sklenicí, ještě je hodně naplněná, takže máme ještě hodně šanci vám zámky představovat a soutěžit. No, pro vás nové letem světem tedy ještě jednou představujeme vám zámky, jejich majitele a tak dále. No a soutěžíme. Ta soutěžní otázka vždycky vychází z toho příspěvku, který slyšíte, takže nebudu zdržovat, zbytek dopovím po příspěvku, o co se hraje. František Kinský je průvodcem naším zámeckým letem a představuje vám ony objekty. Tak kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo pět nádvoří. Nádvoří se číslují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnilo od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek vršku kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavní prostoře Náchodského zámku, je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna a sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho generála 30. války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký.
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Kolikrát tam padlo jméno rodu Piccolomini, tak v překladu malí lidé nebo drobní muži, rozhodně ne významem, o čemž, myslím, jsme se vás teď snažili přesvědčit. Čeká nás soutěž, říkal jsem, že podrobnosti po příspěvku, takže vždycky soutěžní otázka vychází z toho příspěvku, je tedy dobré poslouchat, no a hrajeme o cestovatelský zámecký balíček. V něm je pikniková deka, jsou tam sluneční brýle, termoska, letní ponožky a batoh. To je denní výhra, výherce získá třeba dnes právě tuhletu výhru, vždycky od pondělí do pátku. No a v pátek pak losujeme z těch pěti výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámek najdeme v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak vylosujeme tři naše soutěžící z těch výherců, z těch všech týdnů, a tři získají víkendovou prohlídku a pobyt, tedy zámecký pobyt. Tak pěkně postupně, teď tedy ta malá, v úvozovkách malá soutěž. Beatles jsou připraveni, písnička má dvě minuty, já vás poprosím, teď zapnu telefony Letem, světem, bleskově, prosím, ať pokud jedete autem, zastavte, nemůžeme brát do vysílání nekvalitní hovor, no a připravte si rovnou adresu, kam vám případnou výhru pošleme. Tak, jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Mně to přišlo jako v pohádce Hroňa dcera loupežníka. Nekřič ve vlčí soutěžce, ona tam pak huláká jako blázen. Já jsem rovnou vzal 3 telefony. Tam nikdo nebyl, tam prostě bylo takové to patrně čekání, jestli to vyjde. Slyšel jsem tam nějaké hlasy ze zadu, tak to šlo jak na běžícím pásu. Paní Vladimíra ovšem měla štěstí, z Rajce Jestřebí byla třetí, která řádně telefonovala a je ve vysílání. Krásný den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Vladimíro, já rovnou vám nabídnu soutěžní otázku, můžeme jít do toho.
1: Ano.
0: Vy jste taková skromná, taková jako upozaděná, pořádně se projevte, řekněte těším se
1: ano,
0: na soutěž. No vidíte.
1: Těším se.
0: Výborně, tak doufám, že to klapne. Otázka zní, podle čeho se číslují nádvoří na zámku v Náchodě? Za A podle velikosti, za B podle nadmořské výšky, za C podle stavebního vývoje zámku. Velikost,
1: podle
0: výška...
1: Podle stavebního vývoje.
0: Je to tak, cestovatelský zámecký balíček je váš, rovnou samozřejmě připisuji první jméno výherce, máte jedničku, tedy do pátečního losování. No a můžeme samozřejmě se rozloučit s tím, že třeba vám to vyjde v pátek a třeba vám to vyjde ještě na konci prázdnin. Paní Vladimíro, do Rajce Jestřebí zdravím, já vám děkuju, mějte se moc pěkně.
1: Hezký den.
0: I vám. No a já pochopitelně přeji hezký den vám všem, kteří posloucháte na libovolné regionální stanici naše zámecké léto ve všední den soutěžní, dopolední, o víkendu pak samozřejmě rozšířené informace o našich krásných zámcích. Zítra se vydáme do Rajce nad Svitavou. Zve vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Obec Ostrov na Pardubicku se připravuje na dopravní komplikace. Povede přes ní dočasná objížďka stavby dálnice D35. Letní festivaly v Česku výrazně zdražují ubytování v okolí. Rozdíly jsou až šestinásobné. Lidé by si z dovolené neměli vozit suvenýry jako korály nebo mušle. A dnešek bude slunečný, teploty až 30 stupňů. Hezké pondělí vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Mezi Pardubicemi a Zámrskem začíná několikatýdenní uzavírka provizorního sjezdu z dálnice D35. Je to kvůli napojování autostrády na nový úsek do Vysokého Mýta. Auta tak budou z dálnice sjíždět už na exitu 157 Městec a pojedou přes obec Ostrov. Nezávislý starosta Ostrova Pavel Malý očekává, že obec dočasně zahltí tisíce aut a kamionů.
2: Občané se po obci pohybují, potřebují přecházet z jedné strany na druhou a tímhle směrem z dálnice bude naše obec úplně paralyzovaná. Všichni tady dojíždí do práce autama. Bude problém vyjet ze svých pozemků nebo naopak na své pozemky zajíždět, protože ten provoz tady bude opravdu extrémní.
0: Podle silničářů skončí uzavírka dálnice 24. srpna, kdy zároveň zprovozní nový úsek D35 z Ostrova do Vysokého Mýta. V Jaroměři pokračují práce na opravě silničního průtahu městem ve směru na Náchod. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO je průtah skoro připravený ke kolaudaci. Pracuje se ale na silnicích v okolí.
3: Teď se opravují i ty komunikace, které byly vlastně jakoby náhradní dopravou, jako ty bypassy, tak teď na Valech nám to tam se doopravuje. Celá Jezbinská ulice se vlastně dělá nová, tak jsme tam přidali k tomu osvětlení a chodník. Byla opravovaná teď ulice Svatopluka Čecha.
0: Během letních festivalů v Česku někdy zdražuje ubytování v okolí až šestinásobně. Největší rozdíly oproti předcházejícímu období jsou v Ostravě během hudebního festivalu Beats for Love nebo v Brně během Anime Festu. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu, který se zaměřil na údaje ubytovacích platform Booking a Airbnb. Festival se vysokým cenám snaží čelit i nabídkou vlastního ubytování, to ale bývá brzy vyprodané. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka je důvodem rostoucích cen ubytování vysoká poptávka. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Jen za první letošní pololetí evidují 68 případů dovozu zakázaných předmětů, jako jsou korály a další přírodniny.
4: Zákaz dovozu se týká víc než 40 tisíc druhů ohrožených živočichů a rostlin uvedených v mezinárodní úmluvě CITES. Další zákazy vydávají potom jednotlivé země či regiony, například Sardinie, říká Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
5: Ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Za 2litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1000 €.
4: Jestli je legální něco dovést, dokáže na dálku e-mailem poradit Česká inspekce životního prostředí, říká její inspektor Jan Chmelař.
6: Přiložte fotografie, my vám řekneme, jestli se jedná o exemplář druhu, který je chráněný mezinárodními úmluvami.
4: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun. V závažných případech může jít i o trestný čin. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Německo přijalo dalšího Američana nakaženého ebolou. Zdravotník, který v africkém Kongu pracoval pro humanitární organizaci, je teď v péči lékařů ve Frankfurtu nad Mohanem. Prvního nakaženého z Ameriky přijalo Německo už v květnu. Stejný měsíc byl muž s podezřením na nákazu hospitalizovaný taky v Česku. Počet případů eboly v Kongu vzrostl už skoro na 1900.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno, na horách i oblačno. Teploty 27 až 30 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 337 u Třemošnice. Nehoda nákladního auta a bylo hlášená nefunkční světelná signalizace v ulici Teplého v Pardubicích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Před chvílí jsme navštívili Náchodský zámek, no a teď vás vezmeme do takového malého nenápadného kostela v Hrbokově na Chrudimsku. Ale tenhle kostelík v sobě skrývá výjimečnou výzdobu. To bude v této hodině a taky si řekneme, které léčivky pěstujeme teď na zahradě ve velkém a jak s nimi naložit, třeba takový měsíček, lichořeřišnice nebo dokonce afrikán, o tom bude řeč. A také vám za pár minut řekneme, o co budeme soutěžit ve Věřte, nevěřte. Tak pohodový den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Tak Rosomák zpestřil Dobré dopoledne a Český rozhlas Pardubice. Čeká nás ABBA, Hasta Manana, no a další písničky, u některých si možná i zatančíte. A tancovat se bude, a nejenom tancovat, už po druhé v Litomyšli. Uskuteční se tam letní filmový a hudební festival Litomyšl Fest. 13. ročník festivalu nabídne od středy 29. července. Já to říkám schválně pomalu, protože my budeme o vstupenky soutěžit za chvíli. Takže od středy 29. července do neděle 2. srpna v 7 sálech v historickém centru města přes 80 filmů z celého světa a na zámeckém návrší 12 koncertů. 4 velké večerní na prvním nádvoří, budou tam 3 sestry, Tata Boys, Stromboli a Vltava, doplní 8 komornějších v zámeckém parku. No a při tom doprovodném programu budou taky setkání, debaty s filmovými tvůrci, populární mediální debata s předními osobnostmi z oblasti veřejného života, talk show se zajímavými hosty a program pro děti, ten tam taky nechybí. Také letos festival zakončí jako speciální program mimořádné divadelní představení. A my pro vás budeme mít za chvíli v soutěži Věřte, nevěřte 2 vstupenky v podobě voucheru na Litomyšl Fest, který si na místě vyměníte na vstupový náramek. Je to jednoduché, zvolíte si den a celý den tam máte potom volný vstup na film, koncert i doprovodný program. Stačí se podívat na www.litomyšlfest.cz. Ještě jednou www.litomyšlfest.cz. Říkám to takhle schválně s předstihem, abyste se mohli podívat. No a potom už ani ne za půl hodiny zasoutěžit si.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kostel v Hrbokově na Chrudimsku v turistickém průvodci nenajdete. Samotná stavba nějak zvlášť zajímavá není. Uvnitř ale skrývá ojedinělou kombinaci biblických výjevů s obyčejným životem. Na freskách tam v dobách komunistické totality několik let pracoval pardubický výtvarník Vojmír Vokolek, který později vyzdobil i další kostely v Česku.
1: Pro mě nejpůsobivější je na kůru peklo. On totiž byl tajemník, i když byl hodně napájen slivovicí, tak z těch kreseb byl na rozpadcích.
2: Průvodkyně Lenka Simonová vypráví, že pro Inferno ani svatbu v Káni Galilejské komunističtí funkcionáři moc pochopení neměli. Fresky se podařilo schovat za výmalbu po opravě elektřiny, vysvětluje Josef Honzíček z římskokatolické farnosti.
3: Ten vznik těch fresek v Hrbokově bylo na tajno, jo? To nikdo nevěděl, a když pan farář musel za církevním tajemníkem a musel mu naznačit, že se koná výmalba, neříkal mu, že tady vzniká fresková výzdoba, to vlastně potom všechno odhalilo, až když byla samotná kolaudace, to bylo všechno na tajnačku.
2: Hrbokovské spiknutí trvalo 5 let, kdy místní Vokolka podporovali, jak se dalo. Ten pak jejich tvářemi doplnil známé biblické motivy.
3: Postavy biblické, ty jsou oblečené v tehdejším oblečení, a ti, kteří jsou současní, tedy domácí, tak mají oblečení, které odpovídá druhé polovině 20. století, takže chlapi mají saka, ženy mají šátky, nějaký haleny, sukně, to, co se prostě nosilo, tak to poznáme. A na té frasce jsou právě zobrazeni místní Hrbokováci a dokonce jsou si i podobní.
1: Malý Miloš, což je bratr starší tohohle Pepíka, tak běhal třeba do obchodu pro hořčici, kterou přimíchával do barev.
2: Prohlídky kostela budou možné po celé prázdniny, vždy v neděli a v pondělí odpoledne. Z Hrbokova Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin, 28 minut, stále jsme tady s vámi, Český rozhlas Pardubice. No a bude řeč o oranžových a žlutých květech, které teď zdobí české zahrady. A navíc jsou léčivé. Budeme mluvit o měsíčku, afrikánu, lichořeřišnici nebo denivce. Bylinkářka Radka Svatošová doporučuje některé z těchto rostlin nasušit, jiné ale konzumovat pro lepší účinnost v syrovém stavu. Tak začneme denivkami.
1: Ano, denivky jsou jedlé, chutné a opravdu se používají i ve východním léčitelství. No a velmi chutné jsou takové ty první jarní výhonky, takové třeba do 10 do 15 cm, to jsou úplně lahodné křehoučké. Velmi chutná jsou poupata, dají se upravovat klidně tepelně a květy se dají jíst tak, jak jsou sladké. Takový potom se tam objevuje až palčivá pepřová příchuť, ale jsou velmi chutné.
0: Takové řetkvičky mě trošku připomínají, lehce. No když už jsme tedy na té zahradě, měsíčky, hodně lidí si pěstují na zahrádce, je dobré si nasušit ty květy na zimu?
1: Určitě ano, určitě se dají používat čerstvé do těch mastí a různých olejových macerátů a do čajových směsí a samozřejmě, že zrovna měsíček je bylinka, která si zaslouží, abychom si udělali zásobu na zimu a můžeme klidně sušit celé ty květy, pokud bychom měli opravdu velkou hojnost květů, nevěděli co s nimi, tak z nich můžeme obrat jenom vlastně ty jazíčkovité květy, takové ty okvětní plátky. A u toho měsíčku ještě platí, že nejléčivější jsou oranžové odrůdy a nejlepší je mít plno květů, protože tam nazbíráme vlastně víc, takže měsíčky, pokud se nám přesevají na zahradě, tak buďme rádi, někdy i vydrží zimu, přezimují. Zevně jsou ty květy velmi hojivé, takže právě ty masti a oleje stojí za to si vyrobit a vnitřně se dávají zase do různých směsí protizánětlivých, ženských a podobně.
0: A lichořeřišnice taky, že teď kvetou?
1: Kvetou. Na naší zahradě se jim letos docela daří, protože některý roky opravdu to letní sluníčko zdevastuje a dokonají to škůdci, takže pak se třeba zmátoří až někdy na podzim, ale letos jsou zatím pěkné a tady zase platí, že je to skvělá jednoletka, kterou určitě stojí za to pěstovat, protože je velmi chutná a léčivá. No a klidně můžeme skonzumovat celou lichořeřišnici, ona má chutné listy, má křehké stonky, poupata, květy, semena, ta už jsou taková ostřejší, ta už jsou hodně štiplavá, palčivá, ale to ostatní můžeme používat jako jiné zelené natě, takže třeba přidat do salátu, nakrájet na brambory, obložit si tím talíř místo, abychom tam dávali třeba kupovaný salát. No a ty účinky jsou vynikající antibiotické a antivirové, takže ať už ji konzumujeme, anebo ještě lépe třeba ve formě tinktury, tak nám pomůže na infekce dýchacích cest
0: potom
1: a močových cest.
0: Připravit
1: takže
0: tinkturu.
1: Určitě udělat si tinkturu na zimu.
0: Tak no a ještě další oranžový kvítek, který mě napadá, ale to tedy netuším, jestli je nebo není léčivý, to je afrikán na zahradě.
1: No ano, i afrikány jsou léčivé, ale zase bych teda volila ty původní nešlechtěné druhy. Tam se používá květ na trávící problémy. Když je někomu třeba těžko po jídle, tak si uleví tím, že sní kvítek nebo okvětní plátky afrikánu.
0: Přiznám se, že afrikán jsem si zblajznout netroufla, ale lichořeřišnici ano a skutečně to chutnalo, ten květ přímo, jako taková dost pálivá řetkvička, ale dobré to bylo.

0: Já si myslím, že teď je ten ideální čas rozpoutat naši soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: A dnes tedy cena opravdu výjimečná, velmi si myslím pro vás, kdo jste kulturně založení, lákavá. Máme pro vás dvě vstupenky v podobě voucheru na Litomyšl Fest, který si na místě vyměníte na vstupový náramek a je to úžasná akce. Tenhle festival ještě jednou zopakuji. Litomyšl Fest koná se od 29. července do neděle 2. srpna a nabídne v 7 sálech v historickém centru města přes 80 filmů a na zámeckém návrší 12 koncertů. Tři sestry, Tata Boy, Stromboli, Vltava, takhle bych mohla pokračovat. Takže opravdu o několik tisíc dnes hrajeme. Ty vstupenky, aby bylo jasné, jak to funguje, vyberete si den, který vám bude nejvíc vyhovovat a celý den budete mít volný vstup. A dvě jsou ty vstupenky. Tak teď už je to, doufám, jasné. A pojďme na naši soutěž. Jestli pak víte, kdo to je a co dělá arboretista? Je to profesionální stromař, v uvozovkách říkám, odborník na péči o stromy. Takže mám pravdu nebo ne? 726, 46, 48, 48 a první volající v tuto chvíli na lince. Dobrý den.
2: Dobrý den, Martin, Pardubice.
0: Dobrý den, Martine.
2: Já tomu věřím.
0: Arboretista, stromař, odborník na péči o stromy. Arboretum, no, byste věděl taky, co je?
2: To je nějaká zahrada, podle mě.
0: Arboretum, no, takový park se vzácnými stromy. Tak jo, dobře, Martine, děkujeme za váš tip. Pohodový den, ať se ve všem daří. Naschledanou. Další z posluchačů bude typovat nebo ví, tak jistě jako Martin
3: dobrý
0: třeba.
3: Den, dobrý den. Dobrý den, taky vím, máte pravdu.
0: Mám pravdu. Arboretum, když teda to takhle odvozujeme, třeba žampach je nádherné arboretum a arborety. A arboretista je odborník na péči o stromy, provádí ano. Zdravotní, bezpečnostní řezy a tak dále, odstraňuje suché ano. Větve, aby to na někoho nespadlo. Máte ve svém okolí nějaký strom, který si myslíte, že by zasloužil si péči? Či arboretisty?
3: Tak to zrovna teďko nevím.
0: To nevadí. My totiž tady jednoho takového odborníka na péči o stromy budeme mít po 11. hodině. Uh-huh. Tak jo. Děkuju za zavolání, paní Jarmilo. Naschledanou.
3: Děkuju, naschledanou.
0: Tak a ještě zkusíme poslední telefon. Bohužel jenom tři možnosti tady jsou. Vždy v soutěži věřte, nevěřte. Dobrý den.
4: Dobrý den, Jirka. Vysoké mýto.
0: Ano, Jirko, poslouchám na pjatě.
4: Souhlasím.
0: Souhlasíte. No tak i vám péče, děkuju
4: péče
0: za ty. Péče o stromy. Ať se daří, pohodové pondělí a naslyšenou. Arboretista, profesionální odborník na péči o stromy. Tvrdím, že to je, věřte, nevěřte. Můžete ještě typovat na mailu studio.pardubice@rozhlas.cz.
5: Poznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Breathless drive.

0: Paní Eva nám tady přidává informaci o tom, že krásné arboretum je v Hamzově léčebně Košumberk. To je pravda tam tak. Já nebo ten žampach, tam bych se ráda podívala. Tam jsme to už vždycky jenom tak rychle minuli. A je mnoho dalších nádherných arboret. No já jsem dnes tvrdila, že arboretista, že od toho arboreta je odvozen arboretista a že to je odborník na péči o stromy, spíše takové ty v parcích nebo na zahradách, odstraňuje suché větve, posuzuje stabilitu stromu, zajišťuje jeho ošetření a tak dále a tak dále. No a naprostá většina z vás s tím souhlasila, jenom Roškovi tady napsali, že nesouhlasí, protože odborník na stromy je dendrolog. To sice je pravda, ale je tam trošku ten rozdíl, protože dendrologie, to je vlastně vědní obor, nauka o dřevinách, spíše takové studium, to je teorie, kdežto tohle je ryze praktické, ale je tam jedno ale. Dneska opravdu z písmenky jsem si pohrála, žádný arboretista. Několikrát jsem to tady říkala, abyste si toho všimli. Není to arboretista, ale arborista. Jenom takhle krátce. Arborista je stromař, odborník na péči o stromy. A tím pádem, já tady mám jenom 5 lístečků, kteří se nenechali nachytat, posluchačů a posluchaček. Takže jeden z nich získá tu krásnou cenu, kterou je jednodenní Golden akreditace, když to řeknu normálně, jsou to prostě 2 vstupenky v podobě voucheru na Litomyšl Fest, který si na místě vyměníte na vstupový náramek a je to akce, která se koná od 29. července do 2. srpna, takže jeden den si tam najdete a užijete si ho. A nebojte se, ještě budeme o tuhle cenu, super cenu soutěžit v následujících dnech. No a vyhrává posluchačka Alena M., kterou jsem tady takhle vytáhla. Moc jí gratuluju. A zítra bude pokračování. A proč to všechno? Proč arborista? Protože jednoho tady budeme mít, určitě nám potvrdí tu svoji profesi, ten název. Po 11. hodině budeme pečovat o stromy. Budeme říkat, samozřejmě se těšíme i na vaše dotazy, které stromy si zaslouží tady ještě s námi pobít na tom světě a které už bohužel jsou nebezpečné, například kvůli suchým větvím.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Lidé v Čeperce na Pardubicku žádají rychlejší výstavbu protihlukové stěny u dálnice D35. Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý, dorazí ale i bouřky. Hasiči už pátý den zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. A dnešek bude slunečný, teploty až 30 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Obyvatelé Čeperky na Pardubicku požadují rychlejší stavbu protihlukové stěny podél blízké dálnice D35. Poslední měření prokázala, že hluk z autostrády překračuje v části obce maximální povolené noční limity. Problém řeší místní dlouhodobě. Stavba ochranné zdi ale zatím nezačala. Podle mluvčí silničářů Petry Drkulové dál pokračuje její příprava.
2: Ředitelství silnic a dálnic na základě výsledků měření hluku nechalo zpracovat hlukovou studii s návrhem vhodných protihlukových opatření. Momentálně probíhají úkony vedoucí k zajištění projektové dokumentace pro povolení protihlukové stěny podél dálnice D35 pro snížení hlukové zátěže obce Čeperka.
0: Nabídky na dostavbu dálnice D35 podala celkem 3 konsorcia. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. Jde o takzvaný PPP projekt, ve kterém má na dostavbě úseku mezi Opatovcem a Mohelnicí stát spolupracovat se soukromými firmami. Soukromý koncesionář dálnici postaví a bude ji 22 let provozovat a udržovat. Celková hodnota nabídek se pohybuje zhruba od 1,70 do 680 miliard korun. Nejvhodnějšího kandidáta chce ministerstvo vybrat v září a stavba 35-kilometrového úseku by mohla začít ještě letos. Smlouvu ale před podpisem nejdřív musí schválit vláda a poslanecká sněmovna. V Hradci Králové začíná oprava Malšovického mostu přes Orlici mezi takzvanou starou nemocnicí a fotbalovou arénou. Dopravou budou až do poloviny listopadu kyvadlově řídit semafory. Náročná údržba za necelých 8 milionů zahrnuje opravy betonových konstrukcí, ale i obnovu chodníků a zábradlí, doplňuje mluvčí technických služeb Patrik Palátka.
3: Po dobu prací bude provoz na mostě veden vždy jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizací. Chodci budou most využívat pouze po jedné straně, přičemž druhý chodník bude v dané etapě uzavřen. Z důvodu umístění stavební techniky a zařízení staveniště bude na Orlickém nábřeží dočasně zabráno také 6 parkovacích míst.
0: Česko čeká nadprůměrně teplý týden. Na většině území budou nejvyšší teploty přesahovat 25 stupňů, na jižní Moravě a v Polabí se dostanou i nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Hlavně zítra ve středu se k vysokým teplotám přidají i bouřky. Bude je doprovázet přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru. Na místě požáru budovy 34 ve Zlíně zůstává dnes 6 jednotek hasičů, které sutiny nadále ochlazují. Velitel zásahu Zdeněk Otrusina Českému rozhlasu potvrdil, že k předání budovy dnes nedojde. Zůstávají zavřené i parkoviště v bezprostředním okolí. Omezení nadále trvají taky v části Vavrečkovy ulice i na nábřeží u řeky Dřevnice, odkud hasiči čerpají vodu. A zůstane to tak minimálně do středy. Uvolnilo se ale parkoviště u vlakového nádraží a průjezdné jsou už ulice v okolí otevřený. Institucí.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno nebo polojasno, teploty 27 až 30 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpovědě na dvojce a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Varování máme ze silnice 1/17 nedaleko Čankovic. Je tam porouchané nákladní auto s defektem pneumatiky směrem do vozovky. Náhle se tam vybočuje do protisměru za zatáčkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je vám líto starých stromů, které musí být kvůli svému podlomenému zdraví odstraněny? Ve kterých případech je ponechání takového stromu skutečně nebezpečné a kdy lze ještě i prastarý strom zachránit? Jaké existují nové metody v oboru péče o dřeviny? Odpoví zkušený arborista Jaroslav Zavřel už za pár minut.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radio Poradna.
1: Naším dnešním hostem, tím pondělním v radioporadně je arborista Jaroslav Zavřel. Moc děkuji, že jste se rozhodl zúčastnit našeho povídání. Pěkný den.
2: Já moc děkuji za pozvání a taky přeju všem posluchačům krásný den.
1: My jsme se tady na vás už trošku s našimi posluchači připravili. Měli jsme soutěž, kde jsem si trochu pohrála s písmenky a tvrdila jsem, že arboretista je člověk, který se stará o stromy, zachraňuje jejich podlomené zdraví. Můžete to ještě upřesnit, protože vy jste i v těch latinských názvech dokonalý, jak to tedy je?
2: Ano, častokrát se slovo arboretista nám přisuzuje, ale správně by mělo být arborista. A je to vlastně přípodoba slova arbory, arboriculture, což je anglicky arboristika, a tohleto slovo se vlastně počeštilo. Tím způsobem arborista by mělo být správně, ale arboretista nám jako často přisuzují, protože je slovo arbor.
1: Přesně, přesně. A to arboretum, což všichni známe.
2: Ano, arboretum je místo, kde se rostou stromy. Arbor je latinský strom a dendron je zase řecky.
1: Ano, to jsme zase u té dendrologie ještě. Ano. A je pravda, že tenhle název arborista nebyl u nás moc dlouho známý, až spíše po té revoluci, bych řekla, že se více vyskytovali tihle lidé, včetně
2: ano,
1: vás.
2: Je to tak. To slovo, kdy přesně bylo přejato, nevíme, ale bylo to patrně někdy v 90. letech. Může to být někdy po roce 92, 95, kdy se více a více začalo prosazovat ten, předpokládám, anglický překlad, to arboriculture, to znamená arboristika.
1: Tak tohle už je naprosto jasné. A teď, Jaroslave, co vy děláte? Jaký je ten váš typický pracovní den, abychom pochopili, jak to funguje u arboristů?
2: Arborista se věnuje převážnou většinu času stromům rostoucím mimo les. To je taková základní dělící čára, kdy lidé si řeknou, pracujete se stromy, tak s jakými stromy? Většinou to jsou nějaké stromy, které rostou v nějaké aglomeraci měst, buď solitérně, nebo v parcích, nebo v alejích. A to je právě to dělítko. A pak je ještě vlastně odnož lidé, kteří se starají o stromy, které rostou vlastně v lesích. To jsou vlastně, to je lesní zákon, to je trošku jiná paralela. To znamená hospodaření se dřevem a my ve stromě vidíme nějakou kulturní dědictví, a když to oni vidí zase ve stromech jako hospodaření, to znamená prkna, dřevo, trámy,
1: jasně,
2: stoly.
1: Jasně. No a vy jste na to musel určitě vystudovat, nebo jak jste se vůbec k té práci dostal? Není moc arboristů a je to škoda, protože by vás jistě bylo zapotřebí více.
2: Arboristů přibývá, můžete se jim stát třeba i zítra vy.
1: Zítra už, no to těžko.
2: Paradoxně, protože vlastně je to zatím, jak se tomu říká, vlastně obor, který není úplně tak ohraničen, abyste musela mít nějaké jakoby totální vzdělání k tomu. A stačí vám vlastně založit si IČO a můžete dělat arboristu. My ale ovšem víme, že prostě k té práci potřebujete vzdělání. My už to víme, a proto jsme teďka na takovém rozhraní, kdy si stále říkáme, jestli už by to nemělo být ta vázaná živnost nebo nějaký cech lidí, kteří by se o to opravdu pečovali. Takže jsme na takové křižovatce, dynamicky se tento obor rozvíjí. Takže
1: jestli tomu rozumím dobře, tak vy jste, původně to bylo tak, že člověk někde v parku nahlásil, že je tam suchý strom, nebo že si není jistý, aby to někoho neporanilo, a přijel arborista a posoudí ho.
2: Může posoudit jeho stav současný, protože ne každý hnedka v suchém stromě může být suchý. Může být to modřín, který je opadavý,
1: jistě,
2: a v ten strom je jenom prostě bez jehličí v tu chvíli. Takže ano, je to tak. Chodíme ke stromům, hodnotíme jejich provozní bezpečnost takzvanou a jejich stav, jejich zdraví, vitalitu a plno parametrů, který se prostě ke stromům vážou. A z tohoto hlediska vlastně ten rozdělovník, když potřebujete ohodnotit ten strom z hlediska toho zdraví, teoreticky, a vitality.
1: Tak my budeme za chvíli konkrétnější. A vy, milí posluchači, máme tady arboristu, tak pokud máte na něj jakýkoliv dotaz, můžete, jsme tady živě pro vás. Číslo je 726 46 48 48. E-mail studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Jsme tady v řeči s arboristou Jaroslavem Zavřelem, povídáme si teď o památných stromech, no protože to je velké téma, lidi mají stromy rádi a když se vyhlašuje vždycky anketa o ten památný strom, o nejkrásnější strom s nějakým příběhem, tak dochází k obrovskému výčtu lidí, kteří si přejí ten a ten a ten, takže vy jste v tom taky určitě, protože tuším, že každý ten památný strom, který je vyhlášený v té anketě, tak dostane zadarmo od odborné ošetření. Ošetřoval jste někdy takový vzácný strom starý?
1: Dá se říct, že ano, jenom částečně, protože některé stromy právě tím, že jsou potom vyhlášené, tak dostávají spíš jako sponzorský dar, nebo dary, které se vyberou pomocí dárcovských SMS přímo. Ale jak jste řekla, správně je to o tom, že vy se dostanete k nějakému památnému stromu většinou pomocí nějakého hlasování. Je to částečně i subjektivní pocit, protože těch stromů významných, historických, památných je celá řada u nás v republice. Je, myslím, že převážně kolem 5000 už. A pak jsou takzvaní čekatelé. To jsou další stromy, které vlastně možná dorůstou svojí dimenzí, svým tvarem dalším jako k tomu, že se tím památným mohou potom stát.
0: A nejčastější to jsou? Typuju lípy?
1: Ano, správně jste typla, lípy to jsou a pak to můžou být duby. Jsou to většinou stromy, které mají opravdu tu dlouhověkost v sobě. A není jako i výjimkou, že z toho mohla být třeba hrušeň. Jako
0: tady třeba v podzámeckém biotopu, pod zámkem, jak jsou Tyršovy sady, tak tam je nádherná lipová alej. A taky jsem tam viděla arboristy, asi to byli arboristé, kteří tam jednotlivé stromy posuzovali, některé větve uřezávali. A proto mě úplně šokovalo to, co jste říkal před chvílí, že legislativně je to takhle neošetřeno, že může každý být arboristou, protože přece když ten strom nějakým způsobem posoudíte a potom uříznete větev sem tam nějakou, tak to je obrovský zásah do života toho stromu.
1: Je to tak, jak říkáte, vlastně kdyby se někdo chtěl stát arboristou, tak to legislativně není těžké. To znamená, někdo se tím rozhodne, dojdete na živnostenský úřad, oni vám dají IČO a vy jste arborista. To nás částečně šokuje. Na druhou stranu to dává prostor lidem, kteří by tu práci chtěli dělat. Jasné, že prostě arboristou jenom to, že máte IČO, se asi úplně nestanete hned. Ale je to aspoň šance nějak začít.

0: řekl, udělejte to tak a tak, a oni sami o tom mají málo vědomostí. Mm. Proto vlastně se snažíme vysvětlovat lidem, aby se zdokonalovali v tom. Existuje řada institucí, které už dneska můžou ty arboristy dál a dál školit. Můžu zmínit Arboristickou akademii v Kolíně, která se zaštiťuje touhletou činností právě pro celoroční vzdělávání těchto odborníků.
1: A teď nám poraďte jako laikům, když se podíváme, jdeme nějakou krásnou alej a teď tam vidíme například ty lípy a vidíme některé jsou ve výborné kondici, to asi člověk pozná, že stromy krásný, zelený, olistěný a některé jsou na tom hůř. Jaké jsou ty úplně základní znaky toho, že ten strom už dožívá?
0: Existují určité stádia vlastně toho života těch stromů a může se někomu zdát, že už ten strom jakoby umírá. Z pohledu lidského se řeknete, už je takový menší, je takový, má na sobě nějaké patogeny, má na sobě houby, praskliny, ale z pohledu arboristiky začíná ten strom být neuvěřitelně zajímavý, protože začne být domovem spousta hmyzu, spousta živočichů, hub a proto vlastně jsou pro nás nesmírně cenné i ty staré stromy, které se pro někoho jakoby rozpadají, nejsou esteticky tak krásné, tak zelené a proto se snažíme vysvětlovat i těm kolem jdoucím lidem, že i ty staré stromy jsou pro nás nesmírně cenné a hlavně pro tu entomologickou část, kde vlastně lidi entomologové, kteří se starají o stromy, v kterých se rozvíjejí vlastně brouci, tak ty vyhledávají tyto rozpadlé, polorozpadající se trouchnivé stromy, které mají v sobě vlastně tyhle ty bio součástky, kterých využívají právě tady ty zvířátka, které se v nich rozmnožují.
1: Tak já na vás vidím, že opravdu bojujete za životy i těch starých, opravdu prastarých stromů. My budeme v tom tématu pokračovat i za chvíli.

0: Mluvíme tady o stromech s arboristou Jaroslavem Zavřelem a teď bychom se měli také zmínit o tom, jak moc jsou stromy důležité například pro velká města. Musím říct, že teď, jak byly ty čtyřicítky, tak někteří lidé, kteří žili u lesa nebo žijí u lesa, tak to nepociťovali tak strašlivě jako lidé v betonech v těch městech, kde stromy jenom živoří. Takže to už mluví za všechno, to už opravdu cítíme všichni. Když jste říkal, že někteří lidé stromy nemají rádi a že by je nejraději pokáceli, pokud jsou v dosahu jejich pozemku.
1: Je to, ano, je to složitá otázka. Snažíme se jim v první řadě vysvětlovat to pozitivum těch stromů. Samozřejmě stromy přinášejí určitá rizika, ale procentuálně nebo jako jakýmsi statistickým způsobem řečeno jsou jako pramálo rizikové, když se to tak vezme kolem. Asi je mnohem snadnější, když půjdete po chodníku a trefí vás auto nebo na vás něco spadne, než že by na vás spadl právě strom. Je ta statistika je vlastně taky, nám říká, že stromy můžou být rizikové, ale dávají nám obrovské benefity. A to je potřeba si vlastně zdůrazňovat.
0: Tak vyjmenujte teď.
1: Tak může to být. Zachytávají prach, stíní právě, proto aby vlastně nevznikaly totálně tepelné ostrovy v městech. A oni to dělají od přírody tím, že transpirují do vzduchu vlastně vodu skrz ty listy výparem a ochlazují nám vlastně to prostředí. Proto jsou pro nás nesmírně důležité a to by jsem rád vyzdvihnul tady pro posluchače, aby věděli, že ten ekobenefit těch stromů je pro nás více než to riziko, které přináší.
0: No a teď, když vidíme na některých náměstích, jak živoří ty stromečky nově zasazené v tom betonu, také si toho jistě všímáte. Co tedy děláme špatně?
1: Tak v první řadě je potřeba si uvědomit, že jako někdo věří a někdo nevěří v to, že existuje nějaká změna teplot v republice a na světě. My si myslíme, že ta změna je neúprosná a věříme těm stromům, snažíme se je vlastně vysazovat, podporovat a ne každý strom se v dnešní době jako udrží, i když ho vysadíte.
0: I když ho zaléváte.
1: Protože nikdy nemají ty správné podmínky. To město je přetvořené spousty let k tomu, aby sloužilo lidem k různým způsobům, ale zapomíná se vlastně na tuhletu věc, že stromy potřebují mít nějaký prokořenitelný prostor. A ten se jim uzurpuje častokrát, takže vidíte, že vlastně vybudují novou silnici, novou stezku, ale při té příležitosti tomu stromu vezmou řadu kořenů, nechají mu tam jenom takový, když metr na metr, a myslí si, že ten strom obrovský, třeba 15-metrový, stále dál bude plnit tu svoji funkci a vy najednou vidíte, jak chřadne a zjistíte, že prostě to bylo vinou té výstavby, která byla taková. Ne pro stromy, prostě ideální. Takže v tomhle tom se potřeba dál a dál vzdělávat a učit novou generaci projektantů, aby pochopili, že i ty stromy v té naší krajině civilizované ve městech v intravilánech potřebují prostě svoje specifické místo a hlavně ty kořeny.
0: No a dá se to vymyslet? Nějak?
1: Dá se to vymyslet, existuje už i určitá modrozelená infrastruktura, která se teďka začíná projevovat, pracují na tom odborníci i v Praze a snaží se vymyslet jakýsi standard toho, aby když se o stromy pečuje, tak aby to bylo od začátku. S nějakou myšlenkou. To znamená, v zemi jsou nějaké sítě, většinou se dávají do nějakých ploch, kde kolem ní chodíme, jsou v různých úsecích mezi silnicemi, mezi parky. Tak tam všude je potřeba přemýšlet o tom, aby se vlastně vymyslela struktura, aby jsme mohli ty stromy nechat žít volně, ale přitom měli i tu ostatní infrastrukturu, kabely, kanály.
0: Ano, takže myslet už při té práci technické.
1: Ano, vymýšlet technicky už od začátku, aby ty stromy to svoje místo obhájily.
0: Tak to je jediná cesta.
1: Ano.
0: Soužití.

0: Herborista Jaroslav Zavřel je naším dnešním hostem v Radiu Poradně, no a pějeme tady ódy na stromy, no, jak jinak s arboristou. A jsem moc ráda, že jsme došli i k takovým těm stromům, které jsou nesmírně vzácné a jsou obrovské, jsou památné a máme i tady v Pardubicích evropsky významnou lokalitu. Už jsme tady mluvili o tom na začátku, tak můžeme vyzdvihnout ještě jednou.
1: Ano.
2: Ano, můžeme ji ještě jednou jmenovat. Je to podzámecká vlastně alej tady u nás v Pardubicích, která vlastně tím, jak je o ní pečováno, tak vlastně se stala evropsky významnou lokalitou a ty zásahy na ní jsou většinou v gesci krajského úřadu. A dá se říct, že je to naše taková rarita. Je to část, která vlastně v sobě skrývá i svoji historii, i nějakou budoucnost pro nás.
0: Poznáte, když se podíváte na ten strom, jak je starý? Už za ta léta to praxe, nebo jak se to pozná? Jak to poznáte vy jako zkušený arborista?
2: Častá otázka. Jasně. Všech lidí, dá ano. se říct, zajímá věk stromu. A to je pro nás trošku...
0: Že nás to fascinuje
2: ano,
0: totiž.
2: Ano, to fascinuje to velikostí nebo svým tvarem, ale my většinou, než jako jeho pravý věk, sledujeme takový parametr, kterému říkáme vitalita. A ta vitalita, to je spíš jako slovo, které vystihuje slovo životaschopnost. A tu my pozorujeme na stromech podle jejího vlastně tvaru té koruny nahoře, v tom nejvyšší části, v té čepici z toho stromu. Sledujeme, jestli je právě vitální, jestli je zelený, anebo jestli jde do nějakého ústupu, chřadnutí, anebo do další fáze, kterému může být senescence. A ta senescence, ta může trvat stovky a stovky let.
0: A co je senescence?
2: Senescence je vlastně nejposlednější stádium dřevin, to málo kdo ví, že ta právě může trvat u těch setletých stromů právě významně vyšší 100 let. A to u někoho právě může, jo, někdo vidí chřadnutí.
0: Takže
2: ale,
0: pryč s tím. Hned.
2: Tak, pryč s tím, vidí zaschlou korunu z vrchu, ale dole ještě zelený, ale u těch lip to už právě může být slovo, které se používá v dnešní době, a to je retrenchment, že ten strom přechází vlastně z toho období dospělosti do právě stádia senescence a v té senescenci může být několik set let klidně.
0: A ty listnaté stromy jsou takové odolnější než jehličnaté, že vydrží taky více sucha, nebo se pletu?
2: Taky je to pravda, ale částečně v našich podmínkách jsou to tyto listnáče, jsou to lípy, duby, ale existuje i borovice dlouhověká, která může mít opravdu tisíce let, takže nedá se to úplně takhle a priori říct. Existuje tam tento zástupce taky, takže mezi jehličnany může být prostě dlouhověká borovice, která opravdu má stovky a stovky let.
0: Tak ještě bychom mohli jeden pozitivní příklad za všechny říct, když jsme tady mluvili o té modrozelené infrastruktuře, takhle jste to říkal, modrozelená
2: ano,
0: infrastruktura,
2: to
0: o tom
2: budoucnost.
0: Přemýšlení už inženýři aby, nebo architekti, když vymýšlejí, jak co bude ve městě, aby mysleli na ty stromy. Daří se to v Poličce, jste říkal.
2: V Poličce i v Praze už následuje pár dobrých příkladů, kdy arboristé a dále krajináští inženýři se sejdou s inženýry z měst, kteří projektují celkovou infrastrukturu měst, chodníky, cesty. Tak to je naše budoucnost, si myslím. To, aby přemýšleli nad tím, vlastně, když ty stromy sázíme, tak aby tam už byly ty cestičky pro ty kořeny, cestičky pro tu infrastrukturu, další inženýrské sítě, kanály a aby tam vlastně byly v nějaké symbioze.
0: Tyhle ty... A kam se můžeme do té Poličky přijít podívat?
2: Do Poličky, přesně. No tak zrovna v Poličce je dobrý příklad mého kamaráda, on si říká Květák, je to Daniel Stach z České Třebové a ten se tam zasazoval, protože se tam kolem lip tvořila stezka pro lidi a cyklisty a tam se třeba udělaly cesty na takzvaných pilotech. Tak to je třeba krásný příklad toho, kdy se zachovají velké stromy, ale mezi nimi se proplete cestička, kudy se dá jezdit, chodit a neporuší se tak významně ty kořeny těch stromů, jak by to někdo udělal bagrem.
0: Tak zdravíme, to je jeden zdravíme z významných... i pana Stacha, děkujeme tak. za ty nápady. A děkuji i vám za milé povídání, zase třeba někdy si můžeme zopakovat, budu moc ráda.
2: Já moc děkuji za pozvání, přeju všem posluchačům, aby měli ten správný pohled na stromy.
0: Naším hostem byl arborista Jaroslav Zavřel.
1: Český rozhlas Pardubice.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Naše téma tenisové bude právě teď. Tenistka Linda Nosková, jak víte, o víkendu porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Ryze české finále ženské dvouhry sledovalo v televizi 764 tisíc diváků. Neuvěřitelné. Sledovanost tak byla vyšší než při posledním finále. Triumf Barbory Krejčíkové v roce 2024 na obrazovkách České televize na kanálu ČT2 sledovalo tehdy 456 tisíc diváků. Mimochodem právě dnes, to jsou přesně 2 roky, kdy Krejčíková se stala 4. českou wimbledonskou vítězkou. No tak dnešní téma pro děti jako dělané. Slovo má Petra Beránková.
1: Co je to tenis?
2: Tenis je, že někdo chodí na tenis a běhá tam a já chodím na tenis. Sport, kde se bouchá do míčku.
3: Já chodím na tenis.
1: Ty chodíš na tenis jak často?
2: No, když tam nechci, tak mi to mamka dovolí být doma, ale když tam dlouho nejsem, tak mi to zakáže být doma a jdem tam. A běháme tam a hážeme tam s balonkami a houpeme se na laně a potom někdo jde na to, na takovou prolejzačku a lezeme a potom se vystřídáme. A ještě tam skákáme na trampolíně.
1: A jaká pravidla má tenis?
2: Že se tam musí poslouchat.
1: Kolik hráčů hraje proti sobě tenis?
2: 2.
1: A co dělají ti hráči s tím míčkem?
2: Bouchají do něj raketou.
1: Jak vypadá tenisový míček?
2: Že bílej, kulatej. Já mám doma tenisový míč slovenský. Je bílej, modrej a červený. Žlutej.
1: Jak vypadá tenisová raketa?
2: Je taková bílá a velká. Je taková vypletená.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: takovým tanečním rytmu přitančil Honza Lamberský do studia. Čekají nás písničky od srdce, tak ano, se nedivím. Ano. Ty ses málo nabažil o víkendu, viď? Ahoj.
1: No, nevýhoda je ta, že si nebudou posluchači přát, jako o víkendu vybírá hudební redakce, ale já jsem se díval, že ten výběr stojí za to, že tam je z čeho vybírat po 12. hodině, takže budeme zase rádi za polední pozdravy a vzkazy, jako tomu bývá konec konců každý den. No, odpoledne se vydáme třeba po stopách Járy Cimrmana na jeho dobře ukrytou rozhlednu a také budeme vyzvídat, proč odtéká z Plastvinské přehrady víc vody, než tomu bývá obvykle.
0: Tak to je taková otázka pro vás. Vy to možná někteří víte, ale pro vás, kdo nevíte, poslouchejte naše dobré odpoledne. Přejeme vám dobrý poslech a dobrou náladu při pondělku.
2: Prostě si rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní vlasy, vím.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Zastupitelé Heřmanova Městce dnes budou jednat o možné pokutě kvůli dopravnímu terminálu. Moravská Třebová hledá zubaře, nabízí i příspěvek na vybavení ordinace. Firma Zetor po 80 letech ukončuje výrobu traktorů v Brně, přesouvá ji do Indie. A počasí v kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré pondělní poledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Zastupitelé Heřmanova Městce dnes čeká jednání o možné sankci kvůli dopravnímu terminálu. Městu hrozí odebrání části evropské dotace, kterou na stavbu přestupního uzlu dostalo. Vracet by mělo 27 milionů korun.
4: Podle Centra pro regionální rozvoj, které využívání dotací kontroluje, totiž město nedokázalo splnit důležitou podmínku, že na terminál bude zajíždět 40 spojů denně. Většina autobusů obsluhovala jen zastávky v centru. Radnice výsledky kontroly odmítá a se sankcí nesouhlasí. Jednání zastupitelstva začíná v 17 hodin. Z Heřmanova Městce Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Moravská Třebová se snaží vyřešit nedostatek zubařů. Lidé teď musí na ošetření do Brna, Pardubic a dalších měst. Radnice proto stomatologům nabízí zvýhodněné ceny za stavební parcelu nebo příspěvek na vybavení ordinace. Říká místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
5: Prostory pro ordinaci máme k dispozici také, a to díky domluvě s nemocnicí následné péče, která v rámci budovy polikliniky má rezervu pro případnou zubní ordinaci stále k dispozici.
3: Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors ukončuje po 80 letech výrobu v Česku. Produkci přesouvá do Indie. Informovalo o tom výkonný ředitel firmy Robert Harman. Podle něj je výroba v Evropě neefektivní, mimo jiné kvůli vysokým nákladům na materiál nebo kvůli cenám energií. V Brně zůstane centrála společnosti nebo nový obchod s náhradními díly. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. Firma už v roce 2024 propustila přibližně 200 zaměstnanců a začala montovat jen ze skladových dílů. Ve věku 78 let zemřel novozélandský herec a se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina oznámila, že zemřel v australském Sydney náhle a nečekaně, obklopen svými nejbližšími. Ještě letos na jaře přitom oznámil, že po léčbě rakoviny krve je bez nádorových buněk. Českým divákům se Neill nejvíce zapsal do paměti jako paleontolog Alan Grant ze série Jurský park. Sport. Wimbledonská šampionka Linda Nosková bude po dnešním vydání světového žebříčku nově sedmá v ženské dvouhře a na stejné pozici je také v sezónním hodnocení pro účast na turnaji mistryň. Poražená finalistka Karolína Muchová je v celkovém pořadí šestá a v letošních tabulkách čtvrtá. Linda Nosková teď bude zvědavá na nové zkušenosti a třeba na to, s jakým sebevědomím bude hrát po premiérovém grandslamovém titulu.
6: Uvidíme, co si z toho vezmu. Výhra je to obrovská. Na sebe jsem strašně jak jsem to zvládla, ale zase na druhou stranu já se nejsem úplně člověk, který by si z těch výher bral extrémní sebevědomí. Možná tohle bude výjimka, nevím, ale myslím, že novým turnajem to zase všechno začne od začátku. Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou polojasno, na horách až oblačno a s malou pravděpodobností se může vyskytnout slabá přehaňka. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne a bio je na dvojice, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Mimořádná událost uzavřela dva jízdní pruhy na silnici číslo 37 u Slatiňan na Chrudimsku. Na místě zasahují v oblasti mostu záchranáři a policisté. A porouchané osobní auto překáží na dálnici D11, stojí na 51. kilometru ve směru na Hradec Králové. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré pondělní poledne přejeme, svatá Markéta, hází srp do žita, žně už jsou v plném proudu, tak do všech kombajnů také posíláme pozdrav i samozřejmě vám, co obilí odvážíte a dál zpracováváte a nabízíme pro polední písničkové pozdravy playlist této hodiny, sestavený z písní od Františka Nedvěda, od Blondy, Judity Čeřovské, Lenky Filipové, kapely Krištof, Václava Neckáře, Eltona Johna, kapely Holky, Pavla Bobka a nebo Jiřího Korna.
2: Písničky od srdce a Jan

0: Mé kontakty, telefon 726 464 848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a numero pro SMSky 90 01 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Někdo už je na telefonu, dobrý den.
2: Já vás zdravím, pane Memberskej, tady Bedřich z Pardubic.
0: Bedřichu, zdravíme z Pardubic, do Pardubic, tak povídejte.
2: Dneska, když házíme teda, holky házejí ten srp do žita, tak my máme dvě markety v rodině. Jednu marketu Vlaškovou a jednu marketu Martinkovou. Obom přejeme mi s babičkou všechno nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka, ať se jim daří.
0: Dobře.
2: A myslím, že jsem tam zaslech, že tam je skupina Krištof.
0: Krištof tady je, ano, Krištof. Ano,
2: tak,
0: obchodník
2: tak ještě. Tak dáme Krištofa. Doufejme, že se to bude líbit.
0: Dobře, tak jo.
2: Moc krát děkuji, zdravím vás taky.
0: Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Naschle.

0: Deštěm a před námi další z vašich poledních pozdravů. Kdo tentokrát čeká na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den. Do Pardubic. Já bych chtěl nechat zahrát dceři Marcele, aby měla hodně elánu do nového pracovního týdne.
0: Dobře. Tak. A písnička je jedno, jaká teď bude znít.
1: No tak dejme tomu holky, tam můžete dát.
0: Holky tam můžeme dát. Dobře, tak dáme holky, máte je mít. Mějte se moc hezky.
1: Děkuju pěkně.
0: Naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další z vašich poledních pozdravů. Tentokrát sáhneme do e-mailové schránky, kde píšete, že přejete vše nejlepší k narozeninám paní Jaroslavě Mrázkové. Přejeme hlavně pevné zdraví, stále dobrou náladu, hodně elánu, radosti a spoustu krásných chvil v kruhu rodiny. S láskou Táňa, Miloš a vnuci Péťa, Tánička, Honza a Tomáš.
0: Český rozhlas Pardubice, písničky.

Metropolis a Judita Čeřovská, jak jsme slíbili, také nechyběla v poledním playlistu písniček od srdce. Chybět nebudou za chvíli ani Blondý, Lenka Filipová, Václav Neckář, ještě v nabídce také František Nedvěd, Pavel Vítek, Elton John, Pavel Bobek, anebo Jiří Korn či Věru Špinarovou tady také vidím. Tak z těchto písní můžete vybírat pro vaše polední písničkové pozdravy, které stále očekáváme třeba na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Zprávy pište ve tvaru Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu a po krátké zhruba 7-minutové pauze i na telefonu 726 46 48 48.

Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Ano, ano, a někdo se mnou na telefonu, kdo pak volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jarka.
1: Tak, Jarko, povídejte.
2: Pane Vamberský, ano. Já vás poprosím o... Pardon, Eltona Johna, když jste byl tak hodnej.
1: Dobře, určitě.
2: Děkuji moc krát.
1: Rádo se stalo, tady je. Mějte se pěkně, naslyšenou.

Sir Elton John zněl vysíláním Českého rozhlasu Pardubice. Ještě chvíli zůstaneme u něžné romantiky, protože připravený je Václav Neckář v našem playlistu. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, tak o písničku si napsala Boženka.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ano, ano, vaše polední pondělní pozdravy jsou v plném proudu, tak zatím jenom jedno přání pro Markéty, které dnes slaví, kromě nich i Margareta, jméno psané v kalendáři pro 13. červenec, tak ještě máte šanci to napravit do 13. hodiny. Připomínáme, že dnes po 17. nebudou písničky od srdce, abyste si to nepletli zase, protože už je všední den, tak po 17. hodině přijde na řadu zase Den v kraji až do pátku s Petrem Seidlem, však už včera jsme na to upozorňovali krátce před 18. hodinou. Tak ať potom nepláčete, milí posluchači. Takže telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky. Tak to je 90 011 04. No a když už jsme u toho pláče, tak jestli je vám do pláče, tak Jiří Korn vám teď poradí, co s tím. Porada je jednoduchá. Prostě, milí posluchači, neplačte.

A jeden můj kamarád, to mě tak napadlo při poslechu téhle písničky vždycky své ženě, když začala plakat, tak jí odbil slovy schovej slzy, nejsem deštník. Takže Jiří Korn tento řekl mnohem samozřejmě romantičnějším způsobem a dokonce to i zaspíval. Neplakej. A teď také další z vašich pozdravů píšete, že byste chtěli zahrát Kristýně Pavlu, Ditě Mitáčkovic a Milanovi Trojanovi k narozeninám. Hodně štěstí, radosti a pohody přejí babi s dědou.

0: Pavel Vítek má rád vůnitvý kůže a někdo by rád vstoupil do našeho vysílání s pozdravem. Tak kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je posluchačka ze Svitav a chtěla bych dát zahrát, když jste připomněl ty Markétě, tak Markéty, dceři Markétě do Moravské Třebové do zaměstnání a ti to rychle utíká a odpoledne, že už se těšíme na společnou kávičku a ať je hlavně zdravá.
0: Dobře, děkuju a pošleme vám Pavla Bobka. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Petrem Voldánem.
1: V letní repríze se vydáme chránit mořské želvy. Hana Vašina Svobodová jich zachránila miliony, a to nejenom v Indonésii nebo na Srí Lance. Vedle těchto exotických destinací se s bioložkou podíváme také do Irska nebo Mexika a Ekvádoru. Kde jsou turistické pasti se želvami a kam cestuje soukromně po světě, to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: olympiádách a na té prostřední v roce 2002 jako první člověk na světě skočil trojné salto z pěti vroty a vysloužil si za to zlatou olympijskou medaili. Mluvíme o akrobatickém lyžaři a moderátorovi Aleši Valentovi. Ten bude totiž hostem Oskara Hesse v dnešní osobnosti Česka mezi 13. a 14. hodinou. To je nabídka k poslechu našeho odpoledního vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď nás ještě Bílou javou 250 sveze Věra Špinarová.
1: Písničky od srdce a

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Pardubicích dnes mimořádně zasedá zastupitelstvo 6. obvodu kvůli kauze manipulace s veřejnými zakázkami. U odborného léčebného ústavu v Jevíčku dělníci opravují parkoviště. Reuse centrum ve Svitavách je ode dneška mimo provoz. Dnes čekejte v regionu většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré pondělní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. 6. pardubický obvod svolal na dnešek mimořádné zasedání zastupitelstva. Důvodem je podezření z manipulace s veřejnými zakázkami, kvůli kterému policie obvinila 8 lidí a 7 firem. Na programu je jediný bod vyjádření starosty Petra Králíčka z uskupení Pardubice pro lidi. Toho opozice už dříve kvůli kauze vyzvala k rezignaci. Nová parkovací místa vzniknou u odborného léčebného ústavu v Jevíčku. Dělníci opravují také příjezdovou cestu od parkoviště k pavilonům. Práce budou hotové na konci září a Pardubický kraj za ně zaplatí 10 milionů korun, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
4: Rekonstrukce parkoviště před areálem v Jevíčku je plánována už delší dobu. Při jedné z návštěv jsme slíbili vedení ústavu, že tuto rekonstrukci zajistíme. Parkoviště opravdu bylo v neutěšené podobě a my nutně potřebujeme jeho rekonstrukci, tak aby navázala na rekonstruovanou silnici od 1/43 u Svitav až po Jevíčko.
3: Svitavy omezili o prázdninách provoz Reuse centra na centrálním sběrném dvoře. Ode dneška až do 24. července bude z technických důvodů zavřený a týden bude mimo provoz i v polovině srpna. Upozorňuje mluvčí města Kateřina Kotasová.
5: Reuse centrum si od loňského června našlo svoje příznivce. Odkládají sem nejen drobnosti, jako jsou knihy a nádobí, ale také sportovní vybavení, jako lyže, koloběžky či kola, také vybavení pro děti, například kočárky a autosedačky, ale také sem nosí menší spotřebiče.
3: Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Na celém území republiky je může už od 11 hodin dopoledne doprovázet také přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude také silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. Meteorologové lidem doporučují, aby se před bouřkami ukryli v budově opatřené hromosvodem nebo se schovali v hustém lese. Kvůli pokračujícímu suchému a teplému počasí mimo jiné dál platí vyšší riziko vzniku a šíření požárů, a to zejména na Moravě.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou polojasno. Nejvyšší denní teploty 27 až 30 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Mírný severní až severovýchodní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne a bio je na dvojce. To je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku u Dluhoňovic. Na silnici číslo 312 srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahují záchranáři. A dodávka s defektem překáží na dálnici D11, stojí na exitu číslo 76 ve směru na Prahu. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, Výjel, Výčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, Když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tady Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestylovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přijela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a řekl si, uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústili vlastně v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit, ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná k tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na můstcích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalítí adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že se to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě milionkrát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco nového, je to jenom opravdu jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zase tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně? Si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážem žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme. Takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, ok, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli, kdy dopravili jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec.
1: Vůbec.
2: Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovouhle dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu, nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobro, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takovýto prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, kdy to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Acrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak budu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa. Aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, když se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B. Neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje

0: Studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu 18, 19, já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachů, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mě něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu by se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
0: Dá se to skloubit.
1: Dá.
0: Jako nebavíme se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
0: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
0: zatuhlí.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
0: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvílí problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce, jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co potom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
0: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu. Ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, oni jsou dospělí.
1: Ano, takže už 23, se vedou sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dobře fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velké věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně?
1: Jo. Nebo takhle.
2: Takže já jsem se jich nikdy neptal. Takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bez sporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostát toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád jí bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Akrobat parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let. On tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej. A od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe. Mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění. A vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až čili sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova, nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci, aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech, všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexi a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dopravdy obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo a že i vás ta nátura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
2: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa nový věc naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní a potom i teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
2: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to jenom má, ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 po té, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
2: No, dlouhý seznam.
1: Dlouhý
2: seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, teď jsme podle mě ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleši, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
2: Děkuju. Díky za pozvání taky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho

0: Když jsem tu byla před pár lety, tak tady u toho lanového parku byla taková informační cedule právě s legendou o tom, jaká je ta spojitost místního lanového parku a Járy Cimrmana. Pamatuju si, že jsme se tam dočetli třeba o jeho údajných horolezeckých začátcích nebo o tom, jak měl podle té cimrmanovské legendy vzniknout termín traverzování, samozřejmě s patřičnou dávkou nadsázky. Nicméně, teď přichází ten paradox. Buď to ta informační deska zmizela, nebo já ji po těch letech prostě nemůžu najít a je dobře ukrytá, stejně jako ta rozhledna nahoře.
1: Tak lanový parky rozhledna jsou součástí naučné stezky údolím řeky Svitavy. Můžeš nám něco říct i o ní?
0: To je druhá věc, která začíná tady v Březové nad Svitavou. Naučná stezka prochází okolím řeky Svitavy v úseku mezi obcemi Dlouhá, Březová nad Svitavou a Brněnec. Celá ta trasa měří kolem 8 kilometrů a je osázená 13 informačními tabulami, které nás seznamují s tematikou přírody, krajiny a historií místního osídlení. Jsou všude taková dřevěná odpočívadla, lavičky a značená je turisticky jako místní okruh a vede převážně po nespevněných polních a lesních cestách. Takže je to sice procházka, ale v podstatě nevhodná, bych si troufla říct, například pro kočárek. Nicméně, kromě toho, je tady ten kopec nad Březovou protnutý Březovským trailem, což jsou takové speciální lesní trasy pro cyklisty, ale je to skutečně náročný, strmý terén, takže to není pro každého. Já bych se na to sama asi netroufla upřímně.
1: Říká Milena Vápeníková, toho času jdoucí po stopách Járy Cimrmana v Březové nad Svitavou. My se uslyšíme ještě za hodinu, tak se budeme těšit na další novinky. Zatím naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď možná.

0: Český rozhlas Pardubice a mezi Pardubicemi a Zámrskem dnes začíná několika týdenní uzavírka provizorního sjezdu z D35. Je to kvůli napojování autostrády na nový úsek do Vysokého Mýta. Auta tak z dálnice musí sjíždět už na exitu 157 Městec a jet přes obec Ostrov. Jaký vliv mají změny na tamní dopravu? Už z místa sleduje redaktorka Barbora Soukupová, která se nám živě hlásí do našeho vysílání. Tak dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to tedy teď v Ostrově vypadá? Je tam velký provoz, když obec funguje jako objízdná trasa?
1: Tak já jsem před malou chvílí celou obec směru od Vysokého Mýta projela a samozřejmě provoz je intenzivnější, jezdí tudy kamiony, ale doprava je plynulá, bez nějakých kolon. Mluvila jsem i s nezávislým starostou Ostrova Pavlem Malým a říkal, že místní si zatím nestěžují, že by čelili nějakému dopravnímu kolapsu. Navíc obec se jim snaží pomoct tím, že dočasně umožňuje parkování na pozemcích ve svém majetku, tak aby lidé měli víc možností pohybu a nemuseli třeba čekat v kolonách konkrétním odbočkám, jinak objízdná trasa a směr jízdy k dálnici D35 jsou vyznačené cedulí a stejně tak se uzavírka ukazuje i v mapových aplikacích s navigací, takže jen připomínám, že řidiči ve směru od Zámrsku k dálnici neprojedou provizorním sjezdem na dálnici ze silnice 1/17, ale napojí se až za Ostrovem a stejný exit využijí i z druhého směru.
0: No, už jsme to pravda trochu naznačili, ale připomeň přece jenom, proč je vlastně uzavírka a s ní i spojená objízdná trasa potřeba.
1: Je to kvůli propojení hotového dálničního úseku Časy Ostrov a rozestaveného úseku Ostrov Vysoké Mýto. Ten měl být původně hotový až na konci letošního roku spolu s tunelem Homole, který je součástí úseku. Ražba tunelu má ale zpoždění a silničáři se rozhodli nahradit ho provizorní přeložkou a část dálnice před i za tunelem zprovoznit s předstihem. Podle Petry Drkulové z ředitelství silnic a dálnic by tahle objížďka přes Ostrov byla potřeba tak jako tak, ať už by propojování dálničních úseků začalo kdykoliv.
0: Jaký je tedy teď další harmonogram prací?
1: Silničáři budou propojovat dálniční úseky a zároveň stavět přeložku tunelu. Obojí by mělo být hotové před 24. srpnem, od kdy bude dálniční úsek Ostrov Vysoké Mýto v provozu, zatím tedy bez tunelu, který nahradí ta přeložka a samozřejmě tunel Homole by měl být podle posledních informací hotový zhruba v polovině příštího roku.
0: Říká Barbora Soukupová, toho času v Ostrově, kde několik týdnů bude bohužel hodně rušno, jak teď slyšíme. Barboro, děkujeme za informace, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: půjde dál a my 3 minuty po půl třetí také míříme s dalšími písničkami, které nestárnou. Jan Vamberský nabídne krabičku sirek Dalibora Jandy a Magdalénu Marty Kubišové. Ale teď vyrazíme na přehradu Pastviny na Divoké Orlici. Neslouží jenom k ochraně území pod hrází před povodněmi v období sucha. Má také zajistit, aby v řece zůstalo dost vody pro život i pro zajištění její kvality. A právě proto teď vodohospodáři z nádrže vypouštějí 2x víc vody, než kolik jí vlastně přitéká. Reportér Jiří Hofman se k přehradě zajel podívat.
1: Hrázný Zdeněk Dvořák otvírá spodní výpust přehrady Pastviny. Do Divoké Orlice tak pouští 2x víc vody, než kolik jí do nádrže přitéká. Důvod vysvětluje sám.
2: Druhý nejdůležitější účel je nadlepšování vody v řece v suchém období, což v podstatě teďka nastalo. Víme, že sníh z Orlických hor odtál někdy v únoru. V březnu a v dubnu v podstatě nespadly žádné dešťové srážky. Takže ten stav v řece je prostě velmi slabý.
1: Současný režim dokládají i konkrétní čísla.
2: V průměru přitéká 0,4 metrů krychlových za vteřinu, 400 litrů a odtéká pouštíme z nádrže 800 litrů, čili 0,8 kubíků za vteřinu.
1: Přesto běžný návštěvník zatím výraznější pokles hladiny nepozná. Rybář Radek ze Šumperka jezdí na Pastviny pravidelně už zhruba 20 let.
3: No teďka i pitování jak moc nepoznal. Ta voda se pohybuje opravdu půl metra dolů, půl metra nahoru, ale tak jsou tady asi 5 dní a stojí to, vlastně ta voda nějak se moc nepohybuje.
1: Aha. Vodohospodáři mají v nádrži stále asi 7 milionů kubíků vody a hladina je přibližně 2 metry pod letním maximem. O tom, kolik vody vypustí, rozhodují podle vývoje počasí v celém povodí.
2: V minulém týdnu tady spadlo 10 mm na metr, tak třeba v Orlickém záhoří, v těch Orlických horách třeba tolik nepršelo. Jo, takže pak samozřejmě do toho povodí se dostane trošku méně vody. Ty letní srážky většinou bývají prudké, takže spoustu té vody, která spadne na zem, odteče vlastně povrchu pryč, rychle zmizí a taky vypije tráva a stromy.
1: Podle Hrázného by nádrži nejvíc pomohl úplně jiný typ počasí.
2: Nikdo to nechce slyšet o prázdninách, ale aby prostě 2-3 dny pršelo fronta vlastně přes celou republiku od jihu na sever a pomalu ta fronta přecházela a spadlo řádově každý den třeba 20 mm, to by pak dohromady dělalo nějakých třeba 60 za ty 3 dny. No a pak by se to povodí mělo šanci nějakým způsobem vylepšit, nasytit.
1: Pokud takové deště nepřijdou, může přehrada v tomto režimu doplňovat vodu do Divoké Orlice až do podzimních měsíců. Z Pastviny Jiří Hofman, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Magdalena od Marty Kubišové, 4:45. Prožíváme spolu v našem vysílání zámecké léto stejně jako loni, tak celé prázdniny opět vás zveme na naše památky a i letos je průvodcem hrabě František Kinský. Tak kam pak nás pozve dnes?
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo 5 nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnilo od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek vršku kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavním prostoře Náchodského zámku, je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna a sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho, generála 30leté války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký?
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Je to 80 let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých architektů spojených s dnešním Pardubickým krajem. Josef Gočár se narodil v Semíně u Přelouče a za manželku si vzal dceru Sládka zámeckého pivovaru v Pardubicích. Ve městě pak navrhl řadu zajímavých staveb, které představí Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Adresem popilovala Marie Rotrová v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Za 7 minut budou 3. Pranostika pro dnešní den říká, že svatá Markita hodila srb do žita. To je jedna z pranostik. Druhá říká, že zapláčeli Markita, bude dešťů dosyta. No tak představte si, že před 680 lety naši předci měli úplně jiné starosti, než vyvolávat déšť, protože naši zemi tehdy napadla hejna kobylek. A co víc, sežrali veškerou úrodu. V roce 1850 bylo mnohem veselej, tehdy volili v Dašicích poprvé svoje obecní zastupitelstvo a v roce 1930, to je zároveň i pozdrav do lázní Bohdaneč, slavnostně otevřeli tělocvičnou akademii místní Sokolovnu. Tak posíláme jedno sokolské zdar a taky písničky, které nestárnou. Miraj a za chvíli i Billy Joel.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Lidé v Čeperce na Pardubicku žádají rychlejší výstavbu protihlukové stěny u dálnice D35. Polička začne modernizovat krytý plavecký bazén. Wimbledonské finalistky Muchová a Nosková nově sousedí v nejlepší desítce světového žebříčku. A počasí na zítřek. V kraji čekejte polojasno až oblačno, srážky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Dobré pondělní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Obyvatelé Čeperky na Pardubicku požadují rychlejší stavbu protihlukové stěny podél blízké dálnice D35. Poslední měření prokázala, že hluk z autostrády překračuje v části obce maximální povolené noční limity. Problém řeší místní dlouhodobě, stavba ochranné zdi ale zatím nezačala. Podle mluvčí silničářů Petry Drkulové dál pokračuje její příprava.
4: Ředitelství silnic a dálnic na základě výsledků měření hluku nechalo zpracovat hlukovou studii s návrhem vhodných protihlukových opatření. Momentálně probíhají úkony vedoucí k zajištění projektové dokumentace pro povolení protihlukové stěny podél dálnice D35 pro snížení hlukové zátěže obce Čeperka.
3: Krytý plavecký bazén v Poličce čeká rozsáhlá modernizace. Obnova začne koncem léta. Potrvá jeden rok a město za ní zaplatí 80 milionů korun. Její součástí bude přestavba vnitřních prostor, včetně umístění nové bazénové vany. Popisuje úpravy mluvčí radnice Naděžda Šauerová.
5: Budou instalovány nové bazénové a wellness prvky, jako je ochlazovací bazén, knajpůch, vchodník, finská aromasauna, parní lázeň. Samozřejmostí je oprava šatén a celého zázemí.
3: Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně potrvá minimálně do středy. Předání objektu majiteli se tak odkládá. V okolí budovy dnes hasiči zpřístupnili několik ulic. Otevřeli také krajský úřad nebo Baťův institut. Český pavilon na Světovém expu bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl, rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z Hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Součástí expozice budou také české technologie z oblasti robotiky, laserů nebo leteckého průmyslu. Výstava Expo 2027 začne v polovině příštího května v srbském Bělehradě.
2: Sport.
3: Wimbledonská šampionka Linda Nosková je po dnešním vydání světového žebříčku nově sedmá v ženské dvouhře a na stejné pozici je také v sezónním hodnocení pro účast na turnaji mistryň. Poražená finalistka Karolína Muchová je v celkovém pořadí šestá a v letošních tabulkách čtvrtá. Linda Nosková teď bude sama zvědavá na to, s jakým sebevědomím bude hrát po premiérovém grandslamovém titulu.
6: Uvidíme, co si z toho vezmu. Výhra je to obrovská. Na sebe jsem strašně pyšná, jak jsem to zvládla. Ale zase na druhou stranu já se nejsem úplně člověk, který by se z těch výher bral extrémní sebevědomí. Možná tohle bude výjimka, nevím, ale myslím, že novým turnajem to zase všechno začne od začátku.
3: Čeští fotbalisté nastoupí k podzimnímu utkání skupiny A Ligy národů ve španělském Oviedu. Proti úřadujícím evropským mistrům budou hrát na stadionu s kapacitou okolo 30 tisíc diváků večer 3. října. Reprezentace o tom informovala na sociální síti X.
2: Počasí.
3: Noc bude polojasná až jasná, ráno s přibýváním oblačnosti, nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte zpočátku polojasno až oblačno, postupně začne převažovat velká oblačnost. Objeví se přehánky nebo bouřky, ty mohou být na horách i silné. Večer budou srážky ustávat. Úterní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra ráno mírně nepříznivé, postupně do dobré, tlak se měnit nebude a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ode dneška až do 24. srpna počítejte s uzavírkou dálnice D35 mezi 158. a 157. kilometrem, tedy mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Objížďka vede přes obec Ostrov. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dobré odpoledne přejeme, tak znovu se vydáme do Březové nad Svitavou. Tentokrát navštívíme dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana a přidáme v této hodině i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Petra Nováka, také třeba na Andreu Bocelliho, Vabyho Daňka, anebo švédskou Abu.
2: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Pak jeho děvče z krásných začátků v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Dívám se tady do statistik, jak je to s nejteplejším a nejchladnějším 13. červencem. Zatím nejteplejší je datován k roku 1834, tehdy bylo 33 stupňů Celsia. A nejchladnější v roce 1907 to bylo rovných 9 stupňů. A mám takový pocit, že ani jeden z těchto rekordů dnes nebude pokořen, ale konec konců pojďme se zeptat nejpovolanějších.
1: Počasí.
0: A dnes se budeme ptát v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové Tomáše Popelky, který slouží. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den.
0: Tak, pane Popelko, dnes teploty atakují 30, ale předpokládám, že tedy nebude pokořen rekord z roku 1834 33 stupňů.
2: To nevypadá, třeba v Pardubicích momentálně 28,7.
0: Tak a jak to bude tedy s počasím vypadat do konce dnešního dne?
2: Tak, bude to celkem příjemné, polojasné počasí, večer potom začnou mraky zvolna ubývat, no a teploty budou zůstat v intervalu 27 až 30 stupňů, potom během noci by klesly na 18 až 15 stupňů.
0: Mm-hmm.

0: távoli.
1: A jak to bude s teplotami v příštích dnech?
0: Co se týká zítřka, tak by se pohybovali většinou mezi 27 a 30 stupni. No a v těch dalších dnech ve středu, tam to vypadá 24 až 28, s tím, že přece jenom by ještě bylo jako polojasné oblačné počasí a hlavně odpoledne by se objevily přehánky, případně i oddělené bouřka. Ve čtvrtek teploty 26 až 30 a přehánky při polojasném počasí by se vyskytly, jak to vypadá pouze hlavně na našich horách. A v pátek tam už to vypadá, že odpoledne přece jenom přehánky budou četnější, včetně bouře, zase by byly hlavně na Českomoravské vrchovině a na horách. No a teploty by se pohybovaly až do 31 stupňů.
1: Říká Tomáš Popelka, děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, přejeme pěkné pondělí, naslyšenou.
0: Hezký den.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A dnes po stopách Járy Cimrmana v našem kraji nad Březovou, nad Cvitavou stojí už skoro 20 let dobře ukrytná rozhledna Járy Cimrmana. Její název napovídá, že ji možná neuvidíte hned na první pohled, ale kdo vystoupá nahoru, ten si odměnu rozhodně užije. Na místo už přes Cimrmanovský lanový park dorazila i naše regionální stopařka Milena Vápeníková. Tak Mileno, dobré odpoledne přejeme.
2: Dobré odpoledne.
1: Proč se tedy rozhledně říká právě dobře ukrytá a co je vlastně z její vyhlídkové plošiny vidět?
2: Ta rozhledna stojí u Březové nad Cvitavou na návrší nad městem, ale není vidět hned z dálky ani přímo z té hlavní cesty. Takže když s ní člověk přichází po té naučné stezce údolím řeky Cvitavy, tak dlouho ji v lese prakticky nezahlédne a právě proto dostala přívlastek dobře ukrytá. No a ten druhý rozměr názvu je samozřejmě podsta fiktivnímu českému géniovi Járovi Cimrmanovi. Podle té cimrmanovské rétoriky by totiž taková nenápadnost vlastně byla jeho styl. Něco vytvořit, ale příliš se s tím nechlubit. Rozhledna byla pojmenovaná po Cimrmanovi při svém otevření v roce 2007 a té slavnosti se tehdy účastnili i členové divadla Járy Cimrmana. Ještě k té legendě, která je vlastně napsaná i na ceduli pod tou rozhlednou, tak ta praví, že Jára Cimrman chtěl postavit tuto rozhlednu už v roce 1907, ale byť přesvědčil všechny březovské radní, tak se tenkrát nenašly peníze, potom přišla první válka, druhá válka světová, hospodářská krize, takže zkrátka na ní došlo až 100 let po tom původním záměru v roce, původní byl 1907 a ta realizace byla v roce 2007.
1: Už víme, že rozhledna je součástí stezky údolím řeky Cvitavy, tak kam se tedy dá dál ještě pokračovat?
2: Já bych jenom tady upozornila, že je to sice v podstatě nedaleko stezky údolím řeky Cvitavy, ale ta samotná rozhledna je trochu odbočená od té hlavní linie, takže je dobré se po výhledu zase vrátit na značení té naučné stezky. No a dá se pokračovat různými formami dál, buď to po té stezce směrem k Březové nad Cvitavou, takže od rozhledny se vrátíte na trasu a pokračujete přes lesy a stráně právě k Březové. Cestou jsou další zastavení věnovaná přírodě, historii území a řece Cvitavě, nebo se můžete udělat delší výlet a to takový, že třeba po příchodu do města, do Březové, můžete pokračovat dál po turistických cestách, například směrem na Rudnou po červené turistické značce. To je už delší varianta vhodná, pokud nechcete končit jen u rozhledny a už je to takový několika hodinový výlet. No a nebo taková nejkratší varianta je vrátit se k železniční zastávce Dlouhá. Pokud jste například přijeli vlakem nebo se tam dá i parkovat, tak je to taková praktická varianta vrátit se zpět stejnou cestou do tohoto místa, kde původně ta stezka začíná a je to zhruba 1,5 kilometru. No a když dneska vyrážíme po stopách Járy Cimrmana, tak ještě bych chtěla zmínit, že nejen v Březové nad Cvitavou, kde je lanový park a ta rozhledna, ale dá se jet například do Letohradu, protože tam má Jára Cimrman sochu a dokonce ještě světničku, respektive polovinu světničky s tou legendou, že na druhou už nezbyly peníze a tam musela zůstat ve Vídni.
1: Říká Milena Vápeníková, která toho času zhlíží do kraje z dobře ukryté rozhledny Járy Cimrmana v Březové nad Cvitavou. Děkujeme, Mileno, dobrý rozhled, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Amore che io e te forse

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

wywozu pomalućków drzew. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 13. července, pondělí, svátek má Perla, Markéta. Těch tu máme celý poklad čítající skoro 60 000 drahocenných kousků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Hejna kobylek napadla především jižní Čechy před 680 lety v roce 1346. Sežrala veškerou úrodu. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. Dnes tam stojí kostel na nebevzetí Panny Marie, zvaný Havířský kostelík. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. Pozdější rekord strely 4 hodiny a 18 minut překonalo až mnohem později Pendolino. 10milionový vůz v historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Toto auto ale nebylo na prodej. Dostala ho darem příspěvková organizace Česká centra. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
4: Definitely the best day of my tennis career and also the best day of my life.
3: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rosewaterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda Nosková proměnili zbytek tenisového světa v divačky. Bravo dámy, škoda, že vyhrát mohla jen jedna, ale obrovská gratulace. A na druhé straně Atlantiku na volebním mítinku v Pensylvánii se před 2 lety 20-letý Thomas Crooks pokusil o atentát na Donalda Trumpa. Politik odešel s krvavým uchem. O život přišel sám střelec a taky jeden z návštěvníků, který chránil své blízké vlastním tělem. Před 75 lety se narodila oběť komunistického režimu Danuše Muzikářová. Byla zastřelena během demonstrací při prvním výročí okupace v roce 1969. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: divokej horskej tymián provonil vysílání Českého rozhlasu Pardubice 3:45. Za chvíli ABBA, tak Josef Laufer, postarají se o další písničky, které nestárnou, ale teď míříme do Landschronského muzea, kde dobře ví, že prázdniny nahrávají dobrodružství a dětem tak pro prázdninový volný čas připravili 4 cykly edukačních programů. Všechny se týkají historie inspirované právě probíhající výstavou s názvem Minulost pod povrchem koruny země. Na první z nich s názvem Lovci a sběrači se zajela podívat i Víta Balcarová.
1: S Terezou Heiflerovou jsem se sešla v muzeu ještě před tím, než přijdou děti na edukační program. Jaký to dnes bude?
2: Dneska máme nachystaný program Prázdniny v muzeu s tématem Lovci a sběrači. Celý cyklus Prázdnin v muzeu je navázaný na aktuální výstavu Minulost pod povrchem země, která přibližuje archeologické nálezy z Landschrona a jeho okolí, datované do pravěku, středověku a renesance. Pojďte se podívat.
1: Kam mě pozvete?
2: Vezmeme si baterku a půjdeme pátrat do zákoutí našeho muzea, kde najdeme starou pravěkou jeskyni.
1: Dobrá, tak jdu za váma.
2: Altamira byla objevena v druhé polovině 19. století náhodným lovcem a my si vyzkoušíme, jaké to je vejít do prostoru jeskyního a z ničeho nic tam objevit nástěnné malby.
1: To jsou nějaká pravěká zvířata?
2: Ano, vidíme tu například koně, pravěké divoké prase.
1: Co mamuta tady nemáte?
2: Žádný mamut tady na těch malbách v Altamiře není, ale můžeme tu vidět starou pištělku kostěnou, ohniště, klacky a všechno, co ten pračlověk jako vybavení své jeskyně, svého domova potřeboval.
1: Asi myslím, že tahle část se bude dětem určitě líbit. Co budou dělat dál?
2: Vyzkoušíme si, jaké to bylo ty malby dělat. Budeme malovat hlínou, budeme malovat přírodníma barvama, ale potom se hlavně vrhneme do takového každodenního života na lov a sběr.
1: Já jsem viděla, že vy venku chystáte i nějaké oblečení.
2: Budeme si vyrábět i vlastní oblečení podle návodu na takový pravěký tkalcovský stav, který si vyrobíme z proutí, utkáme si trochu látky, takovou rohož do naší jeskyně, pak se samozřejmě dobře zamaskujeme, aby jsme na tom lovu působili nenápadně a uděláme si nějaký amulet.
1: Paní Heiflerová, to je jediný edukační program na tyto prázdniny?
2: V těchto prázdninách máme připravené 4 edukační programy. Tenhle ten první je zaměřený na pravěk na život lovce a sběrače. Druhý bude zaměřený na pravěké umění. A třetí cyklus se bude týkat výpravy do středověku. Tam budeme hodně vařit a utkávat se jako rytířové a poslední je věnovaný archeologii, takže jeden den s archeologem.
1: Já si myslím, paní Heiflerová, že se s vámi rozloučím. Ať si to děti užijí a přeju krásný prázdniny.
2: Děkujem.
3: Český rozhlas Pardubic.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

vaši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

0: všechny šoféry za jejich kulaté lopaty, za malou chvíli Karel Černok si Ivetou Bartošovou a taky švédská parta Ace of Base. A co se týče našeho programu, tak třeba po 17. hodině Petr Seidl pro vás bude mít zpravodajsko-publicistický souhrn událostí dnešního dne z Pardubického kraje, tedy pořad Den v kraji, a také nebude chybět ani Humoriáda s Pavlem Kučerou a Václavem Knopem a nebude chybět ani spotřebitelský servis. Připomeneme pravidlo tří stejných vat. Na váš dotaz odpoví Josef Černý.
1: Pan Martin reklamoval travní sekačku. Prodejce slíbil, že zavolá, jenomže měsíc a půl se nikdo neozval. Na dotaz mu poprvé nedokázali odpovědět, podruhé už ani nezvedli telefon. Pane posluchači, pokračovat v konverzaci s takovýmto servisem nemá smysl. Jednoduše okopírujte doklad o předání výrobku do reklamace a z kopii záručního listu a dokladu o koupi pošlete ho prodejci s tím, že z důvodu nedodržení lhůty odstupujete od kupní smlouvy a požadujete vrácení peněz.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Obec Ostrov na Pardubicku se připravuje na dopravní komplikace, povede přes ní dočasná objížďka stavby dálnice D35. V Pardubicích dnes mimořádně zasedá zastupitelstvo 6. obvodu kvůli kauze manipulace s veřejnými zakázkami. Vláda už od příštího týdne nebude regulovat maximální ceny pohonných hmot. Zítra čekejte v kraji polojasno až oblačno, srážky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Dobré pondělní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Mezi Pardubicemi a Zámrskem začíná několikatýdenní uzavírka provizorního sjezdu z dálnice D35. Je to kvůli napojování autostrády na nový úsek do Vysokého Mýta. Auta tak budou z dálnice sjíždět už na exitu 157 Městec a pojedou přes obec Ostrov. Nezávislý starosta Ostrova Pavel Malý očekává, že obec dočasně zahltí tisíce auta kamionů.
3: Občané se po obci pohybují, potřebují přecházet z jedné strany na druhou a tímhle směrem z dálnice bude naše obec úplně paralyzovaná. Všichni tady dojíždí do práce autama. Bude problém vyjet ze svých pozemků nebo naopak na své pozemky zajíždět, protože ten provoz tady bude opravdu extrémní.
2: Podle silničářů skončí uzavírka dálnice 24. srpna, kdy zároveň zprovozní nový úsek D35 z Ostrova do Vysokého Mýta. 6. pardubický obvod svolal na dnešek mimořádné zasedání zastupitelstva. Důvodem je podezření z manipulace s veřejnými zakázkami, kvůli kterému policie obvinila 8 lidí a 7 firem. Na programu je jediný bod vyjádření starosty Petra Králíčka z uskupení Pardubice pro lidi. Toho opozice už dříve kvůli kauze vyzvala k rezignaci. Nová parkovací místa vzniknou u odborného léčebného ústavu v Jevíčku. Dělníci opravují také příjezdovou cestu od parkoviště k pavilonům. Práce budou hotové na konci září a Pardubický kraj za ně zaplatí 10 milionů korun, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
4: Rekonstrukce parkoviště před areálem v Jevíčku je plánována už delší dobu. Při jedné z návštěv jsme slíbili vedení ústavu, že tuto rekonstrukci zajistíme. Parkoviště opravdu bylo v neutěšené podobě a my nutně potřebujeme jeho rekonstrukci, tak aby navázala na rekonstruovanou silnici od 1/43 u Svitav až po Jevíčko.
2: Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní už pominula mimořádná situace na trhu spojená s konfliktem na Blízkém východě. Zároveň ale zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců dál pozorně sledovat.
0: Počasí.
2: Noc bude polojasná až jasná, ráno s přibýváním oblačnosti, nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte zpočátku polojasno až oblačno, postupně začne převažovat velká oblačnost, objeví se přehánky nebo bouřky. Večer budou srážky ustávat, úterní teplotní maxima 27 až 30 stupňů. Rozptylové podmínky budou zítra mírně nepříznivé, postupně dobré, tlak se měnit nebude a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané nákladní auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 640. kilometru ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdo končí?
6: Roční končí.
7: Já mám nalíka jíst.
8: Tohle struda.
9: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
10: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
11: Dobrý den v tomto teplém dni.
10: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
11: Dneska je 13.
10: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
0: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou, ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou a říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Takže noc na Karlštejně probíhá. Vy jste to taky režíroval.
1: No ano. Ano, tak ano.
0: Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celém tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, a ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů, tam, kde končí záda. A samozřejmě si to získalo velký obdiv Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teda

0: balis.
1: C'est si bon
0: A ja už musím jít.
1: Ještě nie.
0: Spomám a c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, tomu opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj, to na pohled.
3: Tak to jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatolásce filmové, můžem připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: Ano, anebo Hrad Kost, kterou taky se poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žerty.
3: Ano, a my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni tam nepustěj a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No, jak si je můj krásně mě, jste to domluvil.
3: Ano, no, to
2: hezký,
3: bylo rychlý.
2: Hezký. Kdo umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba
2: zdravíme
4: dva.
2: Vás oba.
4: Zdraví. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, mějte se, naslyšenou.
4: Vy taky, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló, haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Robert Pral 7. Zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: A
5: chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník zdraví, dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu? 731 800 900.
7: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, skoro kolega. Herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože včera na mě tady povídala, víte,
3: no jo,
8: a já jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Sera to narušila, to hlasování skoro, no. Ještě, že to dobře
8: dopadlo.
3: Zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Čili lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: Ty. A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prosbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadriadal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
9: No čo, no varím, my nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec, tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No, ale tak to teda... No, dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No. Ja len 39.
10: No. No, tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca, no tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúň.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúva, ti takú tresnem, že ti dolamem hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No takto, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolámem hnáty, ty jedna obyčajná pubertáčka 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, kňažko!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto ce vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, kňažko?
10: Nie. Radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, kňažko, potýkajme si. Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
10: Ja radšej pôjdem.
9: Poď si sadnú.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem, nie.
9: A kam by si chodzi?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sadni si.
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však aj ja, ne, to odpodíva.
10: Ale ja mám neodkladné,
9: no. Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si.
10: No s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
9: No teda, títo herci. Koľko je okolo toho kriku a keď príde nalámaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Satinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovanština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase? To neprovozujete takhle?
3: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba. Nie je treba.
3: Je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hráči Nasky svoji báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
11: Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě po každý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se s Deňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Nehoří.
3: Právě, že hoří.
4: Co to stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
4: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma ty už jsou jak důlní kanáři.
4: A co mám dělat?
3: No nic, co se dá dělat, no. Ty oni ještě se hejbou teda, ale nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
4: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra, jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím voň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten previť. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití. Ježišmarja. To je den.
4: Voda.
3: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
4: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Vezva. Děkuju moc, díky. Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Láďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, řomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom řomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, řomb, mrtvá kouka, no proto.
4: Vy jste cynik. Zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kucí. Já si zmůžu sám pendrek.
4: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Co byste vzplanula, Einzwei?
4: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
4: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Nás, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Venca, jo? Ten měl problémy dlouho toho, s tím.
4: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde. A tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám. Rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo? No, jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frajer letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si. Ono rozkop dveře a říká, že tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím, hasič Zdeněk Izer. Když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále, znovu se nám objevila hospoda.
2: Ano.
1: Pane Knope, a to je i vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přifařil. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Mm-hmm. Máme nějakou historku z natáčení Hospody v letech 96-97, to běželo, jenom připomeneme.
2: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, vidíte, Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom
1: hrál. No prosím, co všechno nevznikne.
2: Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a ta už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
2: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
2: Ne, to samozřejmě v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub, který vymýšlí různé věci.
2: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potněšil, tak to tam samozřejmě bylo všechno jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
2: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pán Bůh, už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. Mm-hmm. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn. Mm-hmm.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Bekem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: tajemství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: Jo, máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo. Halo, jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka. Mm-hmm. A ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom Karlovarském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou. Mm-hmm.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano, ano, ano. My tak máme rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko? Pana Beka jste chtěla. Pana Beka. Mám tam. Dobře, naschledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, Míla, ale ne z Prahy 8, ale z Přehovo z Dírněná. A no. Já bych byl, pan Knop bude asi vůči souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma,
5: ano.
7: Chce Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že ano. Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Beka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Halo?
8: Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalina.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak docela. Vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže a jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak my říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitě takový závažnosti jeho projevům a tak, že je to, někdy je to velice milý.
11: Vy tady mluvíte o režisérech, my máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s věčným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, páč ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s Kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hejte, jak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a teď asi bylo za 10 minut půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhás, lidi padali na hubu přes jídle, prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový
12: Z
11: toho se už ale nedostali ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v komorním Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádhernýho a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný. A já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím odolčí bačího langvide, carece mentrio. Já se to tady naštudoval, no a ten pes, jak šel k těm generálkám, no tak ty, to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák přeja začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. To lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, teď mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou Cmíral.
10: Já myslím, jiný pes.
11: Ten to vydržel.
10: To máš pravdu, pes na jeviště je někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 200 korun večer, měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla a ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatoj, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku, nádherný. A už my jsme nepromluvili. Miloš Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu Radio.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj neodvolá ředitelku střední školy ve Vysokém Mýtě, přestože to doporučila školní inspekce. V Řecku budou s přírodními požáry znovu pomáhat čeští hasiči. Poslanec Turek měl v Praze dopravní nehodu, srazil se s nemocničním autem. V kraji zítra čekejte polojasno až oblačno, srážky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Dobré pondělní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Rada Pardubického kraje dnes projedná plán opatření, který má zlepšit situaci na střední škole technické ve Vysokém Mýtě. Česká školní inspekce přitom kvůli dlouhodobým problémům v řízení školy doporučila odvolání ředitelky Jitky Jiskrové. Kraj jí ale zatím ponechal důvěru a chce nejprve vyhodnotit, jestli se podaří navržená opatření naplnit.
2: Reuse Centrum si od loňského června našlo svoje příznivce. Odkládají sem nejen drobnosti, jako jsou knihy a nádobí, ale také sportovní vybavení, jako lyže, koloběžky či kola, také vybavení pro děti, například kočárky a autosedačky, ale také sem nosí menší spotřebiče.
0: Svitavy omezili o prázdninách provoz Reuse Centra na centrálním sběrném dvoře. Od dnešního dne až do 24. července bude z technických důvodů zavřený a týden bude mimo provoz i v polovině srpna, upozorňuje mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Reuse Centrum si od loňského června našlo svoje příznivce. Odkládají sem nejen drobnosti, jako jsou knihy a nádobí, ale také sportovní vybavení, jako lyže, koloběžky či kola, také vybavení pro děti, například kočárky a autosedačky, ale také sem nosí menší spotřebiče.
0: 22 českých hasičů zítra ráno odjede do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponeském poloostrově, kde je vysoké riziko požáru. Tým bude mít podle Českého hasičského záchranného sboru sebou i 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko už 2 vrtulníky pomáhá také s hašením požáru na jihu Francie. Poslanec Filip Turek za motoristy měl na křižovatce v centru Prahy dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které převáželo krev. To po srážce skončilo na střeše. Turkovi se nic nestalo, řidiče sanitního vozu ale záchranáři převezli do nemocnice se zraněním, říká policejní mluvčí Eva Kropáčová.
3: Došlo k vážné dopravní nehodě, kdy řidič s převozovým vozem sanitním projížděl křižovatkou se zapnutým výstražným a světelným znamením a následně došlo ke střetu s dalším projíždějícím vozidlem. U řidiče osobního motorového vozidla byla provedena orientační dechová zkouška a to s negativním výsledkem. Druhý řidič byl převezen do nemocnice, ta bude provedena následně. Sport.
0: Čeští fotbalisté nastoupí k podzimnímu utkání skupiny A Ligy národů ve španělském Oviedu. Proti úřadujícím evropským mistrům budou hrát na stadionu s kapacitou okolo 30 000 diváků večer 3. října. Reprezentace o tom informovala na sociální síti X.
1: Počasí.
0: Noc bude polojasná až jasná, ráno s přibýváním oblačnosti. Nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte zpočátku polojasno až oblačno, postupně začne převažovat velká oblačnost. Objeví se přehánky nebo bouřky, ty mohou být na horách i silné. Večer budou srážky ustávat. Úterní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra ráno mírně nepříznivé, postupně dobré, tlak se měnit nebude a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu 2 osobních aut máme hlášenou z Poličky a konkrétně v ulici Hegerova. Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku u Mladoňovic na silnici číslo 340. Bouralo osobní auto a motorka. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Přejeme vám krásné pondělní odpoledne, je 13. července a v areálu odborného léčebného ústavu v Jevíčku dělníci opravují parkoviště. Jak dlouho práce potrvají a nakolik vyjdou, to vám řekneme v dnešní Dni v kraji. Navštívíme taky Křížový vrch v Moravské Třebové a prohlédneme si malý nenápadný kostel v Hrbokově na Chrudimsku, který v sobě skrývá výjimečnou výzdobu. Příjemný poslech pondělního Dne v kraji vám přeje Petr Sajdlo a hned po Redy Kirken začneme s zpravodajským přehledem z kraje.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.
5: S Petrem Sajdlem.
6: Nosím černý brýle.

0: to byly Reddy Kirken a Černý Braille v pondělním dni v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Je 8 minut po 17. hodině a se zpravodajským souhrnem je tu Michaela Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Mezi Pardubicemi a Zámrskem začala několikatýdenní uzavírka provizorního sjezdu z dálnice D35. Je to kvůli napojování autostrády na nový úsek do Vysokého Mýta. Auta tak budou z dálnice sjíždět už na exitu 157 Městec a pojedou přes obec Ostrov. Nezávislý starosta Ostrova Pavel Malý očekává, že obec dočasně zahltí tisíce aut a kamionů.
3: Občané po obci pohybují, potřebují přecházet z jedné strany na druhou a tímhle směrem z dálnice bude naše obec úplně paralyzovaná.
2: Zastupitelé Heřmanova Městce se právě teď scházejí k jednání o možné sankci kvůli dopravnímu terminálu. Městu hrozí odebírání části evropské dotace, kterou na stavbu přestupního uzlu dostalo. Vracet by mělo 27 milionů korun. Podle Centra pro regionální rozvoj totiž město nedokázalo splnit podmínku, že na terminál bude zajíždět 40 spojů denně, pokračuje reportér Josef Kopecký.
4: Většina autobusů obsluhovala jen zastávky v centru. Radnice výsledky kontroly odmítá a se sankcí nesouhlasí.
2: V těchto chvílích začíná také mimořádné zasedání zastupitelstva 6. pardubického obvodu. Důvodem je podezření z manipulace s veřejnými zakázkami, kvůli kterému policie obvinila 8 lidí a 7 firem. Na programu je jediný bod vyjádření starosty Petra Králíčka z uskupení Pardubice pro lidi. Toho opozice už dříve kvůli kauze vyzvala k rezignaci. Moravská Třebová se snaží vyřešit nedostatek zubařů. Lidé teď musí na ošetření do Brna, Pardubice a dalších měst. Radnice proto stomatologům nabízí zvýhodněné ceny za stavební parcelu nebo příspěvek na vybavení ordinace. Nová parkovací místa vzniknou u odborného léčebného ústavu v Jevíčku. Dělníci opravují také příjezdovou cestu od parkoviště k pavilonům. Podrobnosti k tématu nabídneme už za okamžik. Krytý plavecký bazén v Poličce čeká rozsáhlá modernizace. Obnova začne koncem léta, potrvá jeden rok a město za ní zaplatí 80 milionů korun. Její součástí bude přestavba vnitřních prostor, včetně umístění nové bazénové vany. A turisté si mohou v Pardubickém kraji v létě prohlédnout některé běžně nepřístupné kostely. Třeba kostelík v Hrbokově s unikátní freskovou výzdobou. Více se dozvíte kolem 3:45.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Pacienti, návštěvníci, ale i zaměstnanci odborného léčebného ústavu v Jevíčku se dočkají nového parkoviště. Pardubický kraj totiž za opravu zaplatí 10 milionů korun a hotovo má být na konci září. Na řadu pak přijde taky rekonstrukce stravovacího provozu a víc už nám o tématu řekne redaktorka Naďa Kubínková. Naďo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co všechno oprava parkoviště zahrnuje?
1: Tak přibudou nová parkovací místa a dělníci opraví taky příjezdovou cestu k jednotlivým pavilonům. Součástí rekonstrukce bude nové odvodnění, aby se na parkovišti po deštích nedržela voda. Upraví se okolní terén a vysadí nové stromy. Práce začaly minulý týden a podle plánu mají skončit na konci září. Investice tak vyjde přibližně na 10 milionů korun.
0: Proč se kraj rozhodl investovat do areálu právě teď?
1: Tak je to kvůli tomu, že Pardubický kraj obnovuje léčebný ústav Jevíčku po částech už několik let. V minulosti nechal například zrekonstruovat kotelnu, energetické rozvody nebo pavilon plicní rehabilitace. Letos navíc dokončil revitalizaci historického parku, který se podařilo obnovit po více než 100 letech. Rekonstrukce parkoviště je tak další etapou postupné proměny celého areálu, říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK.
2: Parkoviště opravdu bylo v neutěšené podobě a my nutně potřebujeme jeho rekonstrukci, tak aby navázala na rekonstruovanou silnici od 1/43 u Svitav až po Jevíčko.
0: Jak už jsem říkal v úvodu, tak po opravě zmiňovaného parkoviště nechá kraj zrekonstruovat taky stravovací provoz léčebny. Můžeš nám říct nějaké podrobnosti i k tomuto projektu?
1: Projekt vlastně počítá s celkovou obnovou prostor, kde se připravují jídla. Nové bude vybavení, sklady, vzduchotechnika i zázemí pro zásobování. Kraj odhaduje náklady asi na 30 milionů korun a chce na ně získat evropskou dotaci. Na závěr ještě dodám, že další plánovanou investicí je rekonstrukce pavilonu N. Kraj teď připravuje projektovou dokumentaci.
0: Tak tolik redaktorka Naďa Kubínková. Naďo, moc děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký zbytek dnešního dne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji. She's crazy like fool.

Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Právě

0: počasí.
1: Je pondělí 13. července, už od víkendu se mluví o dešťových přehánkách, ale zatím je klid. A jestli se jich dočkáme, tak na to jsme se zeptali pana Tomáše Popelky z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Dneska u nás ne, objevila se jedna taková slabší přehánka v Olomouckém kraji a ta už je pryč. No ale zítra by se kolem polední hodiny nejdříve na horách začaly objevat přehánky a potom během odpoledne by se začaly objevat i bouřky. A zejména na horách by to mohly být silné a přehánky by se potom i rozšiřovaly i do těch dostatních poloh a až večer by opět zase slábly a ustávaly.
1: No a jak to bude vypadat v těch dalších dnech tohoto týdne?
2: Co se týká zítřka, tak by se pohybovaly většinou mezi 27 a 30 stupni. No a v těch dalších dnech ve středu, tam to vypadá 24 až 28, s tím, že přece jenom by ještě bylo takové polojasné oblačné počasí a hlavně odpoledne by se objevily přehánky, případně i oddělené bouřka. Ve čtvrtek teploty 26 až 30 a přehánky při polojasném počasí by se vyskytly, jak to vypadá, pouze hlavně na našich horách. A v pátek tam už to vypadá, že odpoledne přece jenom přehánky budou četnější, včetně bouřek, zase by byly hlavně na Českomoravské vrchovině a na horách. No a teploty by se pohybovaly až do 31 stupňů.

0: Heřmanův městec o sobě dal vědět na světové taneční mapě. Svěřenkyně studia TH Dance z místní základní umělecké školy totiž získali 2 stříbrné medaile na mistrovství světa. O úspěchu si v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice povídal moderátor Jakub Pomalý s lektorkou, choreografkou a zakladatelkou studia Terezou Hluchtíkovou. A vy se k rozhovoru můžete vrátit i na našich webových stránkách pardubice.rozhlas.cz.
1: V umělecké škole jsem už 13 let a když jsme jezdili takhle po soutěžích, tak nás vždycky hlásili jako organizaci Základní umělecká škola Heřmanův městec a všichni týmy měli takový hezký jako názvy, tak jsem si po tolika letech říkala, že to trošku obohatím a dala jsem tomu takhle ještě název.
2: Máte dost zájemců o tanec?
1: Ano, mám.
2: Vy máte za sebou mistrovství světa v Budapešti?
1: Ano.
2: A tam to byly stříbrné medaile? 2?
1: Ano, je tomu tak.
2: A v čem byly konkrétně?
1: Tak stříbrná medaile byla v Modern Dance a v Jazz Dance profi kategorii.
2: Abyste nám laňkům to vysvětlila, ten rozdíl mezi těmi kategoriemi, jaký je?
1: Tak Modern Dance se vlastně vznikl z baletu, z výrazového tance, contemporary a Jazz Dance vlastně víc jako muzikálový tanec.
2: Jsou to vaše dosavadní největší úspěchy? Řekla byste to, nebo ještě máte něco většího?
1: Jsou to dosavadní největší úspěchy.
2: Tak moc gratulujeme každopádně.
1: Děkujeme.
2: Jak dlouhá cesta vedla vůbec k těmto medailím na světovém šampionátu?
1: Postupem času vlastně ty děti dozrávají a musím teda říci, že tenhle ten titul vlastně získali tanečnice, které jsou opravdu u mě těch 13 let, takže jsem říkala, že to je vlastně takový obrovský progres pro ně, pro mě. A s některými jsem se letos musela už rozloučit, protože jsou na vysoké škole nebo jdou třeba už pracovat, takže tohle byla vlastně pro ně taková obrovská odměna.
2: Říkáte tanečnice, jsou tam i nějací tanečníci?
1: Už nemám žádné tanečníky, mívala jsem.
2: A chtěla byste?
1: No určitě se nebráním.
2: Tak to nás přivádí k otázce možného náboru a třeba cesty k vám do tanečního studia. Jak je složitá?
1: Tak k nám do umělecké školy si dělají talentové zkoušky, které probíhají v květnu a na základě, je to spíše taková formalita, a na základě toho vlastně pan ředitel vybere, na základě dobrých výsledků pan ředitel vybere žáky, které v září nastoupí k nám, takže máme talentové zkoušky, které probíhají v květnu.
2: A ta Budapešť to není jediný velký úspěch letošní sezóny. Mohli bychom ještě zmínit úspěch juniorek a vítězství na mistrovství republiky, je to tak?
1: Ano, tak to bylo úžasné. Vlastně, když jsme odjeli do Budapeště, tak se nám stal ještě krásný výsledek, že juniorky vyhrály mistry České republiky v Czech Dance, ve svazu učitelů tance v profi kategorii.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Moravská Třebová postupně upravuje křížový vrch a doplňuje ho o nové atraktivní prvky. Tohle historicky významné místo vzniklo v 16. století a dnes je součástí naučné stezky od renesance k baroku. Byla se tam podívat i reportérka Věra Pavlasová a podrobnosti k proměně jí popsal místostarosta Václav Dokoupil z KDU ČSL.
1: Křížový vrch není jenom o kostele, ale tvoří dominantu nad městem, která je často navštěvovaná nejenom lidmi z Moravské Třebové, ale i turisty. My se snažíme jim nabídnout více aktivit, takže kromě naučné stezky Cesta od renesance k baroku jsme revitalizovali zeleň okolo celého areálu hřbitova.
2: Tamhle vidím, že máte i nový sad.
1: To je aktivita našich zahradníků z technických služeb. Snažili se připomenout původní německé obyvatelstvo a to, že celý křížový vrch tvořili ovocné sady a tak se snažili ovocné stromy sem znovu navrátit.
2: Co všechno ještě připravujete tady v té oblasti udělat? Udělali jste nedávno novou silnici?
1: Se snažíme udržovat veškeré cesty a cestičky okolo křížového vrchu, kam lidé chodí nejenom na vycházky, ale třeba i za sportem nebo si zaběhat.
2: Tamhle na druhé straně je socha plačící Anny, která je také součástí naučné stezky. Zbývá vám tam ještě něco dodělat, protože vy už jste do toho místa docela dost investovali?
1: Na obnově sochy plačící Anny se podíleli také občané ve veřejné sbírce. Vzniklo tam takové odpočinkové místo, kde je nejenom vyhlídka na okolí, ale je tam i možnost posedět, je tam možnost opéct si špekáček a strávit příjemné odpoledne v přírodě.
2: Já se ještě vrátím k tomu hřbitovu, ten má jednu zajímavou naučnou trasu.
1: Postupně obnovujeme takovou naučnou stezku, která prochází celým hřbitovem a jsou na ní vytipovány ty nejzajímavější a historicky nejcennější hroby nebo hrobky.
2: O ty se stará město?
1: O některé významné hroby rodáků z Moravské Třebové nebo významných osobností se stará také město. Postupně každý rok investujeme do obnovy těch hrobů tak, aby jejich stav byl důstojný.
3: Chtěla bych ještě doplnit, že na křížovém vrchu a v loňském roce došlo vlastně k ukončení prvotní rekonstrukce smuteční síně.
2: Tisková mluvčí Lucie Krčmářová.
3: Do budoucna město plánuje ještě pokračovat v úpravách v podobě nové elektroinstalace a vytápění.
2: Křížový vrch jako historické místo vznikl v 16. století, kdy tam šlechta přemístila hřbitov z města. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Kostel v Hrbokově na Chrudimsku v turistickém průvodci nenajdete, protože samotná stavba nijak zvlášť zajímavá není, ale uvnitř skrývá ojedinělou kombinaci biblických výjevů s obyčejným životem. Na freskách tam v dobách komunistické totality několik let pracoval pardubický výtvarník Vojmír Vokolek, který později vyzdobil i další kostely v Česku.
1: Nejpůsobivější je na kůru peklo. On totiž byl tajemník, i když byl hodně napájen slivovicí, tak z těch krezeb byl na rozpacích.
2: Průvodkyně Lenka Simonová vypráví, že pro Inferno ani svatbu v Káni Galilejské komunističtí funkcionáři moc pochopení neměli. Fresky se podařilo schovat za výmalbu po opravě elektřiny, vysvětluje Josef Honzíček z římskokatolické farnosti.
3: Ten vznik těch fresek v Hrbokově bylo na tajno, jo? To nikdo nevěděl, a když pan farář musel za církevním tajemníkem a musel mu naznačit, že se koná výmalba, neříkal mu, že tady vzniká fresková výzdoba, to vlastně potom všechno odhalilo, až když byla samotná kolaudace, to bylo všechno na tajnačku.
2: Hrbokovské spiknutí trvalo 5 let, kdy místní Vokolka podporovali, jak se dalo. Ten pak jejich tvářemi doplnil známé biblické motivy.
3: Postavy biblické, ty jsou oblečené v tehdejším oblečení, a ti, kteří jsou současní, tedy domácí, tak mají oblečení, které odpovídá druhé polovině 20. století, takže chlapi mají saka, ženy mají šátky, nějaký haleny, sukně, to, co se prostě nosilo, tak to poznáme. A na té frasce jsou právě zobrazeni místní Hrbokováci a dokonce jsou si i podobní.
1: Malý Miloš, což je bratr starší tohohle Pepíka, tak běhal třeba do obchodu pro hořčici, kterou přimíchával do barev.
2: Prohlídky kostela budou možné po celé prázdniny, vždy v neděli a v pondělí odpoledne. Z Hrbokova, Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Český rozhlas

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: časí. Však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový.
1: Za 8 minut bude 18 hodin, tak takový byl pondělní den v Pardubickém kraji. A co na Českém rozhlase Pardubice uslyšíte zítra, tak řekneme vám, jak dopadlo mimořádné zasedání zastupitelstva městského obvodu Pardubice 6 Svítkov. Očekává se totiž vyjádření starosty k situaci ohledně obvinění. Letní prázdniny, čas dovolených jsou v plném proudu, a tak se v radioporadně budeme věnovat cestovnímu pojištění. V dobrém ránu přivítáme 14-letou chovatelku drůbeže Ivetu Sekerkovou z Biskupic u Jevíčka, která se stará o několik desítek slepic okrasného plemene Antwerpský vousáč, a řeč bude i o projektech na obnovu německých hrobů a památníků v Pardubickém kraji, které podpoří Ministerstvo pro místní rozvoj. Společně si pak všechny témata projdeme po 17. hodině v zítřejším Dni v kraji.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Lidé v Čeperce na Pardubicku žádají rychlejší výstavbu protihlukové stěny u dálnice D35. V Hlinsku začíná stavba nové cyklostezky za 20 milionů korun. Dva bývalí příslušníci STB dostali dvouletou podmínku za perzekuci herce Tomáše Tepfra. Zítra čekejte na východě Čech polojasno až oblačno, srážky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Dobrý pondělní podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Obyvatelé Čeperky na Pardubicku požadují rychlejší stavbu protihlukové stěny podél blízké dálnice D35. Poslední měření prokázala, že hluk z autostrády překračuje v části obce maximální povolené noční limity. Problém řeší místní dlouhodobě, stavba ochranné zdi ale zatím nezačala. Podle mluvčí silničářů Petry Drkulové pokračuje její příprava.
4: Ředitelství silnic a dálnic na základě výsledků měření hluku nechalo zpracovat hlukovou studii s návrhem vhodných protihlukových opatření. Momentálně probíhají úkony vedoucí k zajištění projektové dokumentace pro povolení protihlukové stěny podél dálnice D35 pro snížení hlukové zátěže obce Čeperka.
3: Stavbaři začínají pracovat na cyklostezce z Hlinska do Jeníkova. Trasa povede od areálu Cihelka a bude měřit zhruba 2 kilometry. Zakázka má stát 20 milionů korun.
5: Hlinsku se na stavbu podařilo získat 17-milionovou dotaci. O zbývající náklady se obě obce podělí. Stezka má zvýšit bezpečnost provozu, ale také nabídnout příležitost pro turisty, kteří míří do oblasti Žďárských vrchů. Podle podmínek smlouvy by měla být stavba hotová za 5 měsíců. Z Hlinska Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci státní bezpečnosti. Soud je potrestal za dlouhodobou perzekuci herce Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Rozsudek je tak pravomocný.
6: Bývalí příslušníci STB Tepfra pronásledovali kvůli jeho protikomunistickým postojům nebo židovské víře. Snažili se ho taky přesvědčit ke spolupráci, řekl státní zástupce David Jachnický.
7: První z odsouzených úkoloval tajné spolupracovníky, prováděl nucené styky s panem poškozeným, zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
6: Tomáš Tepfr po rozsudku řekl, že zadosti učinění necítí a popsal, jaké pro něj měly perzekuce dopady.
8: To mělo normálně takový ten průběh, no tak, že jsme se odstěhovali s dvěma dětma z hezkého bytu z Ostravy do ubytovny v Ústí nad Labem. Ale naštěstí to už nebyly 50. leta, takže jsem nebyl zavřený.
6: Ani jeden z bývalých příslušníků STB rozsudek nekomentoval. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Spojené státy obnovují námořní blokádu Iránu, oznámil to americký prezident Donald Trump. Nově chce také vybírat poplatky za proplutí Hormuzským průlivem, 20% z hodnoty přepravovaného nákladu.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech polojasná až jasná, ráno s přibýváním oblačnosti, nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte zpočátku polojasno až oblačno, postupně začne převažovat velká oblačnost. Objeví se přehánky nebo bouřky. Ty mohou být na horách i silné, večer budou srážky ustávat. Úterní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra ráno mírně nepříznivé, postupně dobré, tlak se měnit nebude a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Z
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace čekejte na Světavsku v Poličce. V Hegerově ulici bourala dvě osobní auta, místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A porouchané nákladní auto překáží na silnici číslo 35 v katastru Janova na Světavsku, a to ve směru na Litomyšl. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Na cestách s Petrem Voldánem.
9: Je pondělí po 18. hodině a vy posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad Na cestách. No a dnes budeme cestovat se ženou, kterou jste slyšeli v našem pořadu. Bylo to před Vánoci, byl to přímý přenos Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a my jsme tam malinko zabrousili k tématu, které vám teď připomenu. Já jsem ho tehdy připomínal něčím, co znáte taky. Tak teď si to pustíme.
10: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
11: Koho?
12: Mořské želvy.
9: Belíšky. A Hana Svobodová už se usmívá. Ten film asi máte ráda?
11: Mám ho ráda, hlavně ho má rád můj muž, takže my se na něj díváme každý Vánoc.
9: No a mořské želvy, to bude hlavní téma, nejenom mořské, ale to bude hlavní téma našeho dnešního cestování. Z toho je skoro jasné, že budeme hodně cestovat v cizině, ale my jsme teď v kavárně, kousíček nad Malostranským náměstím v Praze a my jsme vlastně v ráji želev, protože i vydržíte jednoho plyšáka jako želvu. Společnost nám tady dělá v teráriu Zuzanka, želva 6letá, želvy jsou tu skoro všude. Tady se asi cítíte dobře.
11: Jo, moc dobře. Jsem ráda, že takovýhle místa existují a hlavně, že je vidět, že je tady ta Zuzanka v dobré péči.
9: Říká žena, která zasvětila svůj život profesně a já si trošku troufám říct i soukromí. Právě želvám, vystudovaná bioložka, která jezdí po světě a zachraňuje želvy. Je to neuvěřitelné, ale ono už se to blíží. Mám takový pocit 5 milionům zachráněných želv. To snad se vymyká vůbec mým počtům.
11: Já mám z tohohle toho čísla hroznou radost, ale opravdu to můžeme doložit všemi možnými tabulkami. A je to tak, že ochranáři vlastně hlídají pláže, potom, když tam želvy nakladou, tak ty vajíčka se přenesou do bezpečí a když se za 2 měsíce z nich vylíhnou malé želvičky, tak to jsou ty právě hned ten den vypuštěné do moře a těchto těch vypuštěných želv maličkatých je opravdu už téměř 5 milionů.
9: Uslyšíte prostě, jak se dají chránit želvy ze státu, který ani nemá moře, natož mořské želvy, tak zůstaňte s námi.

0: Dozněla první písnička a když jsme u těch želv, brečel jako želva. Proč to říkáme?
1: Protože želvy opravdu brečí, když kladou vajíčka. Samozřejmě vědecky to můžeme vysvětlit, že mají slzné žlázy, že prostě potřebují vylučovat tu sůl, kterou do sebe přijímají, když pijou mořskou vodu. Ano, ale proč jim ty slzy nikdy netečou, když jdou z moře nahoru na pláž, kde budou klást ty vajíčka? A nebo proč jim nikdy netečou, když jdou zpátky do moře? Vždycky jenom ve chvíli, kdy ze sebe tlačí okolo té stovky vajec. Já jsem nejvíc věděla 172, že nakladla vajíček. To je neuvěřitelné množství. Ty vajíčka jsou velké jako pingpongové míčky, kulatý. A samozřejmě, kdo zažil porod, nebo tatínci aspoň slyšeli od svých poloviček, jak to vypadá, tak mně je úplně jasné, že ty slzy mají co dočinění i s emocema té želvy, protože vytlačit ze sebe 100 vajec není jenom tak.
0: Říká dnešního z pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Hana Svobodová, se kterou cestujeme se želvami i za želvami. Kdy vás to vlastně vůbec napadlo poprvé, že se chcete věnovat želvám? Že jste měla v dětství želvičku, to asi je víc domácností, kde se tak stalo, ale že se to potom stane i povoláním a že se budete vydávat na cesty, protože my jsme v pořadu Na cestách, kdy to přišlo?
1: No, já mám tu želvu od 6 let a pak přišlo to, že ráda čtu a dozvěděla jsem se, že kromě těch suchozemských želv jsou i želvy mořské a že jsou ohrožené. A potom, když jsem chodila na gymnázium, tak jsem vlastně zjistila, že člověk může jít někam jako dobrovolník a tak jsem se v 18 vydala do Mexika právě na dobrovolnický pobyt na ochranu mořských želv, kde jsem je viděla poprvé. A tehdy jsem se rozhodla, protože pak mě za rok čekalo kam na vysokou školu, že teda budu studovat přírodovědu a že se chci věnovat mořským želvám profesně a je o nich moje bakalářská i diplomová práce. No a už je to letos 22 let, co se věnuju mořským želvám.
0: To je hodně dávno. Já bych se rád zastavil u toho Mexika, protože kde si jsem zachytil, že vás tam trošku vybudilo k tomu ochranaření také zvláštní chování těch lidí, kteří tam měli dohlížet na ty želvy.
1: No protože já jsem dost takový idealista, bych řekla, velký optimista a myslela jsem si, že samozřejmě někde třeba ochrana zvířat neprobíhá, ale když někde probíhá, tak jsem věřila tomu, že probíhá dobře. A když jsem přijela jako dobrovolník v 18 do Mexika a viděla jsem tam ty místní ochranáře, kteří hráli karty v domečku plným pavučin a vůbec se nechystali na hlídku a chránit ty želvy a museli jsme je přemlouvat a pak řekli, že přemístili nějaká ta vajíčka do bezpečí a vůbec nikam je neodnesli, tak jsem vlastně byla hodně naštvaná a zklamaná a tak se to ve mně pralo a vlastně tehdy jsem si řekla, tak takhle ne a já to chci dělat lépe a od té doby se o to snažím.
0: No jo, ale to nebyli jediní lidé, kteří vás tak trošku vybudili. Vy, když jste přišla s tím tématem té bakalářky, tak vlastně tak trošku s úžasem na vás koukali i ti, kteří za ty práce zodpovídají, protože přece jenom, já už jsem to říkal, nemáme ani to moře a zabývat se odtud mořskými želvami nebo vůbec želvami jako takovými

0: místo, kde v Evropě můžeme vidět želvy. A je tam krásně vidět, jak má na želvy vliv klimatická změna, protože kdysi jsme je mohli vidět maximálně ve Francii a dneska je můžeme potkat i v tom Irsku, protože oni potřebují teplotu vody aspoň 15 stupňů. A ta teplota vody se prostě posouvá na sever, je teplej a teplej.
1: Ty jste mě dostala, protože v Irsku jsem byl mnohokrát jako zpravodaj rozhlasu. Přitom jsem teď zalovil do kufříku, kde mám i jednoho průvodce o Irsku. Já se vsadím, že tam vůbec nic nenajdu o želvách. Ale mám tady ještě jeden artefakt, který mi byl tehdy bližší, který se týká kávy. Ale ta káva už vlastně k těm želvám a vám tak trošku pasuje, protože vy jste na ní při jedné zajímavé přednášce, kde si mám takový pocit ve Zlíně, na šálku s kávou nějak dokumentovala, že je dobré se o zvířata starat, nebo o živočichy vůbec na zemi. A byla to taková zkratka od kávy k opicím?
0: Je to tak, ale to už se netýkalo Irska, to bylo v Indonésii, na Jávě. Já jsem tehdy tam pomáhla jako dobrovolník v jednom centru na ochranu mořských želv a bylo to úplně neuvěřitelné. Oni měli chráněnou část pláže, takovou prostě ohrádku a tam dávali ty vajíčka, ty snušky a neustále jim tam na ten plot skákaly opice z lesa a skočila dolů mezi ty vlastně zahrabaná vajíčka a teď prostě ta opice moc dobře vyčichá, který vajíčka se zrovna budou za chvilku líhnout, protože proč by si dávala nějaký, který jsou teprve čerstvý, do nich by si kousla, vyteklo by to akorát mezi zubama. Takže poznala, který se budou líhnout, zašmátrala a sežrala jim ty malý želvy. A já jsem na ně tak koukala, na ty ochranáře, a říká, a co s tím děláte? A oni tam tak třikrát denně si stoupli s prakem a stříleli po těch opicích kamínky s prakem. Jenomže vy nemůžete přijít ještě ze země bez moře, jak už jsme dneska říkali, a říct, vy to tady ale všechno děláte úplně špatně. Jo, to prostě oni by počkali tak na to, až odletíte zase letadlem a dělali by si to pořád po svým. Mně napadlo jim to demonstrovat na té kávě, protože Indonézani moc rádi pijou kafe, akorát, že ho pijou strašně silný, takže do toho dají třeba 3-4 lžičky kafe, pak 4 lžičky cukru a úplně vám tam ta lžička vlastně stojí. A jak je to sladké, tak na to neustále v tom teple lítají mouchy. A tak já jsem koukala, jak jim tam jako lezou ty mouchy a říkám, no, mě to připomíná, jako když ty opice lezou do té chráněné části pláže. A oni říkají, no, máš to, to jo, no, a co? No, říkám, jak to řešíte s tou kávou, jakoby, aby vám do toho ty mouchy nelezly? No, dáme na to talířek. A nemohli byste to takhle nějak udělat i s tou chráněnou částí pláže? V Mžíku vymysleli, že tam dáme síť. Druhý den úplně nadšeně jeli koupit a hned odpoledne ji přidělávali a od té doby to je vyřešený. Jo? Takže přišlo mi to logičtější, než střílet prakem třikrát denně po pár opicích. Takže no, i káva může pomoct zachránit želvy.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Posloucháte pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu a my dnes cestujeme s Hanou Svobodovou s a za želvami. Už jsme malinko byli v Indonésii, ono to není tak úplně jednoduché. Tam je 17 000 ostrovů, pohyb tam asi taky složitý, ale hlavně vy jste se kvůli těm želvám dokonce i učila indonésky.
2: Jo, první rok, kdy jsem vlastně přijela do Indonésie 2010, tak jsem vlastně strávila v Padangu na Sumatře na univerzitě a naučila jsem se indonésky, protože vlastně fakt málo, který Indonézan, ani doteďka, už je to strašně moc let, ale doteďka mají problémy s angličtinou, takže mě ta indonéština strašně pomáhá. Já navíc jsem malá, takže vlastně vypadám dost podobně, tmavý vlasy jako prostě Indonézani, takže oni si ze mě malinko dělají legraci, že jsem Indonéza narozený v Čechách, ale strašně mě to vlastně pomáhá, protože tím, že se jim rovně koukám do očí, nejsem, že bych stála jakoby nad ním a z nějaké výšky k ním zhlížela, tak oni opravdu vnímají ten vztah jako rovnocenný, partnerský a i s vládou, i s těma místními ochranářem a tím, že mluvím tím jejich jazykem, tak myslím, že fakt díky tomu můžu lecos tam ovlivnit a malé změny pak posouvat v těch 5 milionů želv.
1: Jak už jste slyšeli, tak Hana Svobodová je mistr v tom, jak otvírat dvířka k lidem, jak se k ním dostat blíž, ať už je to přes mouchy a kávu, anebo ať už je to třeba právě přes to, že se naučí jazyk, což je složitější trošku cesta, ale pořád to funguje. Želvy se zachraňují. Jak se vy díváte na to, když třeba přijedete do exotické destinace, jako jezdí naši turisti a teď někde vidíte ceduly želví polévka, nebo nabídka na tržišti želvoviny.
2: Naštěstí želví polévka, to už tak často vidět není. Ale třeba v tom Padangu 2010-2012 pořád ještě byly vajíčka večer na trhu. Želvovinu můžete potkat i teďko, a to nejenom v Indonésii, ale klidně třeba někdy i v Egyptě. Takže dívám se na to, že je mi líto, že to pořád ještě tak je. A myslím si, že dokovat to lidi budou kupovat, tak to tak bude. Takže je dobré, když někam jedeme, tak aby jsme přemýšleli nad tím, jaký suvenýry vlastně si chceme přinést domů a nejlépe vybírali ty, který neubližují místní přírodě a podpoří místní lidi, takže třeba něco ze dřeva, co tam vyrobili, nerada podporuju jakoby výrobky, které jsou bouví někde z továrny, všechny stejné někde z Číny a vyrobili to tam děti, tak pokud můžete, podpořte nějaké místní řemeslníky, anebo si prostě doveste jenom fotky a dobrý pocit, že jste někde cestovali, teď to je taky fajn.
1: Radí Hana Svobodová dnešního z pořadu Na cestách a já doufám, že mi teď, až otevřu zase kufřík, prozradí, jak souvisí kokosový ořech právě s tím, abychom chránili třeba ty želvy.
2: Děkuji za něj, to souvisí teda hodně, protože my jsme měli takový nápad. Jednou jako dobrovolnice se mnou do Indonésie jela modní návrhářka Martina Nevařilová a jí napadlo, že vlastně, když ty místní lidi dělají věci ze želvoviny, tak by mohli je dělat z kokosu, z té skořápky kokosu. A vlastně, že vnitřek sníte, z kořápku vyhodíte, spálíte. Takže to je materiál vlastně odpadový, recyklujete tím a nemusíte za něj nic jako platit, ty kokosy tam prostě všude rostou a z té skořápky může vzniknout něco krásného. Takže právě díky té Martině Nevařilové my jsme tehdy udělali soutěž kokos místo želvy a 3 designéři, kteří vlastně byli nejlepší v téhle soutěži, tak tehdy jeli 2018 se mnou do Indonésie a místní řemeslníky tam učili, jak vyrábět věci z kokosu a ne z želvoviny. A ještě to má jako jednu propojku. Ten vítěz, kterého jsem do té doby neznala, tak se postupně stal mým mužem.
1: Takže v podstatě dá se to tak říci ve zkratce nebo takovou objížďkou, že přes želvy jste získala i manžela?
2: Ano, udělala jsem si výběrové řízení na manžela, aniž bych o tom věděla. A je to úplně nejlepší, co mohlo vzniknout, protože díky tomu, že tam tehdy byl, tak pochopil, jak tehle projekt je pro mě důležitý. A i když teď máme 2 malé děti, 4,5 a 1 rok, tak jenom díky němu vlastně ten projekt může pokračovat, protože kdyby nepomáhal a nehlídal, tak já bych už to prostě nezvládla.
1: Jaký je rozdíl chránit želvy v Indonésii a třeba na Srí Lance? Je v tom nějaký rozdíl vůbec?
2: Ve velký. My v Indonésii chráníme želvy na místech, které jsou vlastně daleko od nějakých turistických spotů nebo turistických destinací. Máme spolupráci s univerzitou na Papue, kam asi pojedu letos v létě se podívat. Tam se chrání kožatky velké, nebo prostě na Sulawesi dvě místa, na Borneu, na jižním Borneu, kde když jsem byla, tak jsem byla první bílej člověk, který tam kdy byl. A na rozdíl od té Srí Lanky, která je vlastně plná turistů, a ty nebezpečí jsou tam jiná. V Indonésii pořád ještě velký problém pytláci, eroze, protože ubývá pláží, obrovské znečištění, lov ryb třeba dynamitem, u kterého se zničí koralový útesy a můžou i ty želvy samozřejmě. Na Srí Lance je to spíš o tom, že chtějí vydělat na turistech, takže ty želvy zavírají do center, kterým říkají, jako, že jsou chráněná místa, a teď vy tam máte každé 2 kilometry nějaké záchranné centrum na želvy.
1: To jsou ty turistické pasti na želvy?
2: Přesně tak, přesně tak. Když se podíváte blíž, tak zjistíte, a oni vám to sami se chlubí a řeknou vám to, že ty vajíčka vlastně vykupují od lidí, kteří vám je přinesou. Takže od pytláků, kteří je seberou na pláži, potom je teda dají do chráněné části pláže, a když se vylíhnou, tak místo, aby je hned pustili do moře, tak jak je to pro želvy přirozený, že hned běží prostě za vlnama, za měsícem, tak je strčí do malého betonového bazénku metr na metr a čekají, než přijdou turisti, a ty si zaplatí za to, že si můžou vypustit želvičku. Kdy chodí turisti na výlet? No většinou přes den. A v těchto zemích tak 35 stupňů není žádný problém, takže si koupí tu želvičku a často ji vypustí na ten horký písek a udělají si krásnou fotku, věří tomu, že pomohli, a bohužel ta želva na té spodní straně krunýře má ještě ten žloutek z vajíčka, nemá to úplně uzavřené jako pupík na našem břiše po narození, takže se popálí na tom horkém písku. Často jako dojde ještě do té vody, to záleží na tom, kolik je stupňů, když by bylo nad těch 35, tak by se přestala hýbat už na tom písku. A dojde do vody, ale jak je popálená, tak jako okamžitě se stane potravou pro nějakou rybu. Takže turisti bohužel se často nechají napálit na tuhleto past. Prosím, když se někam budete chtít jít podívat na želvy, mrkněte dopředu, je to jednoduché, za 2 minuty to máte zjištěné. Koukněte na to centrum, kam chcete jít. Pokud tam vidíte malé želvy v bazénech, nechoďte tam. Najděte centrum. U nás na webu najdete i mapu těch dobrých, těch ověřených center, kde prostě můžete pozorovat želvy večer, jak kladou vajíčka, nebo je vypouštět rovnou po vylíhnutí do moře. A věřím, že budete mít i mnohem lepší zážitek, autentičtější než někde u bazénu.
1: Já jsem se chtěl zeptat, vy jste zmiňoval tu kožatku. Ono těch druhů mořských želev je údajně asi 7. A ta kožatka, to už je ale kus, 2 metry a 800 kilo. Potkala jste tak velkou?
2: Právě o ní byla ta moje diplomová práce v Irsku, akorát, že to bylo takové čekání na Godota. Vlastně, jak jsem mluvila o těch klimatických změnách, tak se měly ty želvy tam vyskytovat čím dál tím častěji. A ten rok 2008, kdy jsem tam měla, já byl nejchladnější léto za posledních asi 5 let. Takže nakonec jsem tam kromě těch želv, naštěstí jsme se na tom se školitelem dohodli, že budu monitorovat nejenom ty želvy, ale ještě jakoby delfíny a verliby a všechno možné, co tam proplouvá. Tak ještě, že jsem měla tahle data, protože želva tam tehdy nepřišla žádná. Takže kožatku já jsem naživo ještě neviděla a o to víc se těším na tu papu leť.
1: Tak to vám držím palce, ale vrátíme se ještě k tomu přemístěvání třeba těch vajíček. Já mám sebou rekvizitu, já tu mám jenom čelovku s bílým světlem, ale ona by měla svítit jinou barvou.
2: Měla
1: Proč?
2: By svítit červeně, a to je hrozně důležité, protože to červené světlo želvy neruší. Když byste se pohybovali na pláži a vlastně svítili bílým světlem, tak ty želvy můžete vylékat, takže samice, která třeba míří na tu pláž a chtěla by klást vajíčka, tak se otočí a vlastně vrátí se zpátky do moře. To je jedna věc, ale když budete svítit bílým světlem tam, kde jsou ty malé želvy při tom vypouštění, tak vlastně oni tím, že jdou za světlem měsíce, tak oni místo za měsícem půjdou za váma, za tím bílým světlem. Takže opravdu je takhle můžete dezorientovat. Aha, proto je strašně důležité, když člověk bydlí někde v domečku na pláži, jako v nějakém rezortu nebo tak, abyste večer třeba zatahli závěsy. Takováhle maličkost může strašně pomoct, protože ty želvy opravdu jako jdou za tím světlem. Nám se jednou v domečku stalo malinkatý ostrůvek, kousek od Bornea. Jediný domeček je domeček ochranářů. Oni zadřeli, zabednili přední stranu, dveře, okna, ale z druhé strany vchod do kuchyně nechali otevřeno a tím, že se vevnitř svítilo, ale byly otevřené dveře, tak ty želvy z pláže, která byla před domkem, nebyly líné obejít ten domeček a vlíst až úplně k té kuchyni, protože tam viděli to světlo. Jenomže každý minuta navíc na té souši vlastně ubírá tu šanci, že přežijou, protože může je sežrat nějaký kráp, můžou někam spadnout, zamotat se do nějakých odpadků. Takže to, že bloudí při cestě do moře, je vlastně velký problém. Takže když zatáhnete závěsy nebo budete na pláži používat červenou čelovku, tak rozhodně želvám pomůžete.

0: Děkuju ti.
1: V pořadu Na cestách dnes je ústřední téma želvy a kdo o nich ví víc u nás. Já si troufám tvrdit, že málo kdo tolik, co Hana Svobodová, dnešní host. Vy jste ale, krom toho, že jezdíte do takovéhle exotiky, také tak trošku provázaná s tím naším východočeským regionem. Konkrétně s Chrudimskem, ale to jsme zpátky v historii, zase cestujeme.
2: A ne, já tam jezdím ráda i teďko, protože máme vlastně Markovice u Chrudimi, malinkatá vesnička. Máme tam příbuzné, taťkové, bratrance a sestřenice a my jsme tam jezdili jako malí každé léto minimálně na týden a opravdu jsme vybírali spole brambory a pekli jsme si je na ohýnku a doteď se tam často vracíme a mám ty lidi ráda. Dokonce loni jsem přednášky měla v několika školách v Chrudimi.
1: Vám teď oči svítí skoro, jako když povídáte o želvách. Tak se mi vnucuje přímo otázka, také jste příbuzné, v uvozovkách, omlouvám se za to slovo, zblbla pro želvy?
2: No mně někdy přijde, že to s těmi příbuznými je jako těžší, než vlastně s cizími lidmi. Jo. Já když jsem třeba mojí maminku chtěla zblbnout, aby začala třídit odpad, tak mi to vlastně trvalo několik let. Jo. Teď už to teda dělá, ale někdy mně přijde, že to s příbuznými je těžké, určitě to sami znáte, když máte jiný názor, ale pro ně bylo zásadní, že někam odjíždím a že jdu vždycky jakoby nadlouho. Jo. A prostě babička mi vždycky říkala, že nebude měsíc spát, protože budu někde pryč a říkám, babi, ale to usneš, to zvládneš a samozřejmě potom usnula. A teď je to ještě těžší, protože když máme ty malé děti a teď pořád chci za želvama a chci je teda vzít sebou nebo na tu papu, tam je brát nebudu, to manžel říkal, že radši bude hlídat doma, než na papu je teda. Aha, tak někdy je to takové to, no a co seš to za mámu, když musíš za želvama místo za dětma a já si říkám, no jo, věřím, že možná je to pro ty děti i dobrý příklad, že si budou stát za svým a dělat něco, co jim dává smysl a co je pro ně důležité. A moje Magdalenka teď chodí do školky, že jo, a teď se tam nějak bavili o povolání rodičů a ona to moc dobře umí prostě posadit, že máma chrání želvy a že už s ní byla v Indonésii a na Srí Lance. A když to dítě se ve 2,5 letech naučí počítat indonésky do 10, já si myslím, že si v životě poradí.
1: I to jsou okolnosti cestování vědkyně, protože jsme pořád na cestách a není to vždycky až tak úplně jednoduché. Ale tady padlo jedno téma, na které zas mám jednu rekvizitu. Takže, jak souvisí ta plastová láhev se želvami?
2: No, je to o veškerém plastu vlastně, nebo znečištění. Dneska to nečištění oceánů a je pro želvy obrovský problém, protože oni si vlastně často třeba igelitové sáčky pletou se svojí přirozenou potravou s meduzama a když tady máme tu petku, tak určitě si to každý vás umíte představit, když odmontujete to víčko, tak vlastně taky ten kroužek, který dneska je k tomu víčku často připojený. Mě to teda strašně štve, jak to nejde odmontovat, ale už několikrát se mi stalo, že když třeba s dobrovolníky, s ochranáři uklízíme na plážích odpadky, tak se každý soustředí na ty velké věci. Jo? Sbíráte ty petky a takovýhle nějaký malý kroužek, ten no, to nevadí. Ale vlastně, když ty malinkatý želvy potom vylízají z toho písku, líhnou se, tak já už jsem opravdu několikrát viděla, že ta malá želva má tohleto navlečen kolem krku. Tady máme oranžovou petku, krásný oranžový náhrdelník, ty želvy malinkatý by to slušelo, ale vlastně, kdyby to nikdo nesundal, taky to zabije, tak prostě se v tom uškrtí a bude deformovaná a to nemusíme mluvit jenom o želvách, ale když se podíváme na veškerý zvířata, tak jako v nich jsou tuny a tuny odpadů a mikroplasty. Dneska moje maminka je vedoucí školní dělny a teď se baví o té novele a teď mají děti jíst víc mořských ryb, kterých jsou mikroplasty. Já nevím, jestli je to dobrý nápad.
1: No, některé otazníky jsou sporné. Se želvami jsme se dostali hodně daleko. Jsme na cestách, kde ve světě jste sbírala PET lahve?
2: Hodně vlastně všude. Když jsme byli na Galapágách, tak jsme tam vlastně i s místními ochranáři udělali takové cedule, protože oni tam vždycky mají nějakou cestičku, kterou se na tu pláž vchází. Jinde je taková jako buš nějaký takový křovík a nemůžete vkročit kde všude možně. Takže když půjdete po té cestičce, tak nám udělají cedule, vem jednu navíc, jako myšleno tu jednu petku, protože samozřejmě, aby jsme vzali sebou ty odpadky, co jsme si přinesli, ale když každý vezme ještě jeden odpadek navíc, tak ta pláž prostě bude čistší.
1: Architekt korálových ostrovů. Želva. Je to možné?
2: Jo, to mluvíme o karetě pravé, které se takhle přezdívá, protože ona právě žere houby a houbovce, který přerůstají korálový útesy. A tím, že vlastně zžírá tyhle ty porosty, které rostou relativně rychle, tak právě dělá prostor pro ty korálové útesy, které rostou pomalu. A díky těm želvám tam je teda větší diverzita a ten korálový útes zůstává zdravý. Je to hrozně důležitý, protože vlastně ty želvy udržují v tom moři rovnováhu, udrží to moře zdravé. Jsou tady už 110 milionů let. Ono se řekne, proč bychom jako... jsou hezký, no a co, tak když tady nebudu, tak se nic nestane. Ale ono to není pravda. Všechno je se vším propojené. Ty kožatky, o kterých jsme mluvili, žerou meduzy. O nich se žerou 200 kilo za den. Takže kdyby tady kožatky vůbec nebyly, asi bychom z moře měli polívku plnou meduz a to by se nám nedovolen taky úplně nelíbil.
1: No, vidíte to, jak cestujeme dnes zvláštním způsobem. Jeden výrok... z nejhlubších hlubin je možné se v klidu vynořit a nadechnout.
2: To jsme si vymysleli a dali jsme to na PFK letošního roku a myslím, že to krásně sedí i třeba k té světové situaci a tady u nás taky a želvy to umí.
1: Mně se líbilo, že na tom PFK, já jsem ho viděl, tak to není jenom přání, ale tam se i dovíte jednu úplnou světovou zprávu, pro vás určitě, na vlnách Českého rozhlasu to můžu teď prozradit, že vlastně vy jste se tam pochlubili, že už na 9 místech, že přibylo další místo na Srí Lance, kde se chrání mořské želvy. Vy prostě to máte úplně všude.
2: Úplně všude ne, ale teďko je to 6 míst v Indonésii a 3 místa teda na Srí Lance. Jsem za to hrozně ráda, protože i když třeba jakoby na nějakém tom místě klade na té Papuji je to třeba několik tisíc želv ročně tam naklade vajíčka. Někde jinde 900 želv. Na Srí Lance 550 třeba. Jo? Teď už jeden náš ochranář od 1.1., teďko je začátek března, zachránil už 407 snůšek. Teď mi posílal k poslednímu únoru jakoby další report a to je neuvěřitelné. Jeden člověk, když to spočítáte dobře 2 měsíce 60 dnů, tak kolik hnízd denně musí vlastně přemístit do bezpečí. A někde je to třeba ale jenom 70 snůšek za rok. Není jich možná tolik, ale to nevadí, protože stejně ten ochranář v tom místě může začít s osvětou, s prací, s tou komunitou, s nějakým vzděláváním dětí. A tohle si myslím, že je ten klíč té změny do budoucna, protože možná, že někdy nebudeme mít peníze na to, aby ty rangeři pořád byli na těch plážích a hlídali a přemísťovali. Ale pokud mezi tím změníme myšlení té komunity, že želvy jsou lepší v moři než na talíři, tak už možná ty ochranáři ani nebudou potřeba.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Dozněla další písnička, cestujeme na vlnách Českého rozhlasu ze želvami a za želvami s Hanou Svobodovou, vystudovanou bioložkou, která chrání želvy velice vehementně a musím říct velice úspěšně, kam se vydám, když nechci za želvami. K moři, kde k ním mám blíž, anebo na hory?
2: Já vlastně jsem přemýšlela, kdy jsem naposledy byla na nějaké dovolené. Já vlastně nevím. My, když máme volno, tak jezdíme do Krušných hor nebo do Jizerek, protože já opravdu mám hodně ráda hory a chození po horách a výhledy krásný a les. A vlastně nejsem právě ten člověk, který by čas strávil někde na písku na pláži a že bych se otáčela a opalovala. To ne. Já po té pláži chodím mnohem radši v noci a právě přenáším ty vajíčka, nebo když už vedne, tak aspoň uklízím ty odpadky, ale nejdu si tam moc lehnout.
1: Jenom detail, v čem přenášíte vajíčka?
2: V kýbli. Protože ono to vlastně má tvar, to je taky zajímavá věc, že to má tvar jako to hnízdo. Dole zúžený a nahoru se to rozšiřuje, takže když tam vlastně poskládáte ty vajíčka, nesmíte s nima nějak jako žonglovat, prostě opatrně je tam poskládat, tak vlastně...
1: No jako s vajíčkem, aby se nerozbilo.
2: Jasně, protože no jo, jenomže to slepičí vypadá jinak. To slepičí má tvrdou skořápku, ale to vajíčko mořských želv má tu skořápku jakoby kožovitou, takovou ještě tenkou, takže je to ještě mnohem nebezpečnější s ním manipulovat. Ale když se tam opatrně poskládáte, tak vlastně dole máte ty vajíčka, které v tom původním hnízdě byly nahoře. Vy potom jdete s těmi vajíčkami do té chráněné části pláže, vyhrabete jámu co nejpodobnější té původní, takže stejně hlubokou, stejně jak tvarovanou a teď tam začnete skládat ty vajíčka. A ty, co byly ty v kýbli nahoře, to jsou ty, co předtím byly poslední v té jámě, takže zase je dáte úplně dolů. A ty, co byly na vrchu, tak dáte vlastně na vrch díky tomuto způsobu. A vlastně my se snažíme ty želvy chránit jako s respektem k té přírodě, takže udělat ty podmínky co nejpodobnější, maximálně hodně dáváme tu síť, aby nám tam nelezli predátoři do těch chráněných částí pláže, ale třeba i více zastíňujeme, protože dneska je opravdu, už jsme o tom mluvili, klimatická změna, tepleji než dřív a na mnoha místech na světě se líhnou samičky a ne samci. Protože pohlaví želv je určeno teplotou v tom hnízdě. Když bychom oni se inkubují 2 měsíce a když bychom ty 2 měsíce rozdělili na třetiny, tak záleží na té prostřední třetině. A když bude 29 stupňů, tak se nám narodí půlka samic, půlka samců. Když bude ta teplota vyšší, tak to budou samice, když bude nižší, tak samci.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak se dá i ta populace nějakým způsobem regulovat nebo ovlivňovat?
2: Dá. Jenomže samozřejmě v těch zemích, kde se ty želvy líhnou, to jsou velmi chudé země často, takže tam nemáme žádné inkubátory s teplotními čidly a takovéhle vědecké vymoženosti. A fakt je mnoho studií na to, že teď se líhne 90% samic celosvětově, protože ty teploty jsou vyšší. Takže my naopak musíme to trošku regulovat, aby to bylo zastíněno, aby jsme měli i nějaký ty samce.
1: Je to věda. Slyšíte vystudovanou bioložku Hanu Svobodovou, cestujeme s ní za želvami. Vy jste mluvila o těch přístrojích a ovšem, co si vlastně vozíte na takovou cestu sebou? Máte něco speciálního?
2: Tu červenou čelovku, ale na to věda je jenom ve chvíli, kdy se vlastně chcete zabývat velkými detaily. Mně by se líbilo třeba plánuju už několik let výzkum, až na ně budeme mít peníze, tak ho uděláme, že porovnám právě želvu z přírody a nějakou vezmu z toho bazénu, která už tam byla několik let. A zajímalo by mě, když jim dáte telemetrický sledování, jak bude třeba rychle plavat. Jestli bude plavat rychleji z bazénu, asi ne, nebo ta z přírody, jak bude se navigovat, jestli bude schopná jíst a prostě porovnat ty parametry životní těchto dvou želv. A věřím, že by se ukázalo, že to bude další důkaz toho, že ty bazény jsou špatně. Ale když vlastně chcete tu přímou ochranu želv, to, co je nejdůležitější, je vlastně odstranit toho nepřítele. Takže v našem případě toho pytláka, takže nám stačí kýbl, aby jsme odnesli ty vajíčka do bezpečí, stačí nám kousek oplocené části té pláže, stačí nám ta červená čelovka a jinak prostě necháme želvy vylíhnout a pak jim jenom umožníme ten přirozený bezpečný odchod do moře, aby je nesežrali žádní ptáci ani kraby a dáme jim tu šanci na život. Ono samozřejmě ještě není vyhráno, protože dospělosti se nedožije každá želva, kterou takhle pustíme do moře, ale to už je příroda. A to, že jim dáme tu šanci se do toho moře vůbec dostat, tak to je za mě to nejdůležitější.
1: Tak mě napadá, vy jste dostala želvičku jako dítě, někdy v 6 letech. Mají vaše děti už taky svoji želvičku, kterou dostali?
2: Svoji nemají. Starají se o ty moje dvě, samozřejmě se mnou, ale ta moje starší 4,5letá dcera teďko strašně často, a už si to drží asi 2 roky, ta by chtěla hrozně žábu, takže uvidíme, aha, co bude z ní.
1: Tak ta to bude mít jednodušší, za žábami nemusí tak daleko cestovat jako maminka.
2: Ale i žáby jsou hodně ohrožené. Takže nevím, jestli vlastně jste slyšeli o chytridomykóze, o nemoci, která byla zavlečena celosvětově a vlastně díky ní původní druhy žab leckde vymírají. Takže třeba jednou Magdalenka bude chránit žáby, uvidíme.
1: Jaké cesty vás letos čekají?
2: Možná právě ta Papua. V červenci, my tam právě želvy s univerzitou, mají skvělý reporty a všechno, ale je to vlastně jediná destinace, kde jsem ještě nebyla osobně a kam posíláme peníze, takže bych ráda poznala ty lidi, poznala to místo. No a potom druhá cesta, ta bude v listopadu a tam teda pojedem asi i s dětma, takže o to bude zajímavější a to bude na Srí Lanku, protože domlouváme s místním Department of Wildlife Conservation, vlastně s místní vládou, takové workshopy pro místní úředníky a potom ty úředníci budou školit místní obyvatele. Chceme, aby začali právě dělat udržitelné suvenýry a aby potom je teda mohli u vstupu do národních parků prodávat místo právě těch nějakých věcí, prostě třeba z Číny nebo tak. A díky tomu věřím, že si vydělají i ty místní lidi a budou to věci, které chrání přírodu.
1: Mimochodem, kdybyste chtěli pomáhat, tak si představte, že dnešní hospodařů na cestách Hana Svobodová potřebuje každý měsíc vygenerovat z různých sbírek anebo všelijakými projekty nejméně 125 000 korun, aby je mohli poslat právě na ochranu želv. Tak to jenom pro zajímavost, když tak máte šanci se tady uplatnit. My jsme vám za to lecos poradili, až pojedete na své cesty.
2: My samozřejmě jsme hrozně rádi za jakoukoliv pomoc, a to ať už právě z České republiky, nejenom tu finanční, jak jsme zmiňovali, protože to se skládá fakt leckdy po 50 korunách, ale také za pomoc s informováním, protože spoustu lidí třeba vůbec neví, že existují nějaké želví turistické pasti a takové věci, tak já jsem vždycky hrozně ráda, když se o tom můžou od někud dozvědět. No a třetí věc, jak pomoci, je právě na těch cestách. K nám na ty projekty, které máme, se dá jet právě jako dobrovolník, takže můžete pomáhat ochranářům právě přinášet ty vajíčka do bezpečí, ale taky učit místní děti třeba plavat. Protože je hrozně zajímavý, že indonéské i srílanské děti vlastně 90% neumí plavat.
1: Tak to mě překvapujete.
2: No opravdu. Ale samozřejmě tohle utváří jejich vztah k přírodě a k tomu moři, protože ve chvíli, kdy vy to moře vlastně nemáte rádi, protože jediný, kdy se s ním setkáváte, je když jedete na lodi a často může být nějaká bouřka, nějaké vlny, tak se vlastně toho moře trochu bojíte. Ale ve chvíli, kdy se naučíte plavat a třeba dokonce šnorchlovat, a my jsme teď na Srí Lanku třeba odvezli pár brýlí a šnorchlů tady od potápěčů z Prahy a bylo hrozně krásné vidět ty děti, jakou mají radost, že najednou vidí pod tou vodou ty rybičky a ty korály a jak vlastně úplně to bylo hmatatelné, jak se v nich vytvářel ten vztah, že to moře je vlastně hezký. A to už je jenom krůček k tomu, chci se o něm něco dozvědět a spíš mu pomůžu, než ho budu pomáhat ničit. Takže to vzdělávání dětí je pro mě obrovsky důležité v tomhle tomu.
1: Říká dnešní host pořadu Na cestách Hana Svobodová. Je mi líto, že už se musíme rozloučit, ale pokud jsme zaseli trošku semínko i ochranářské, tak jsem jenom rád. No a já vám budu držet i za naše posluchače pořadu Na cestách palce, aby vám to vyšlo s těmi cestami. Mám tu jeden malý dárek, co to může být jiného.
2: A to vypadá na čokoládovou želvu. A
1: tak, to tak tu chránit nemusíte.
2: Tu mi doma asi snědí. Ale
1: to se může.
2: To se může. A já mám čokoládu taky ráda, protože co je lepší než čokoláda na nervy? Dobrá káva taky samozřejmě.
1: No tak radíme i co je dobrého, takže ať vám chutná želva, která se dá sníst. No a my už jsme dojeli do cíle dnes s Hanou Svobodovou, takže moc krát děkuju ještě jednou.
2: Já taky moc děkuju za pozvání i za želvu.
1: No a s vámi, vážení posluchači pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, se opět za týden Na cestách v pondělí mezi 18. a 19. těší Petr Voldán.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zastupitelé 6. městského obvodu v Pardubicích odvolali starostu Králíčka z funkce. Obnova koupaliště ve Skutči se zpozdí kvůli projektování nové strojovny. U odborného léčebného ústavu v Jevíčku dělníci opravují parkoviště. A počasí na zítřek. V kraji čekejte polojasno až oblačno, srážky, bouřky a teploty do 30 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý pondělní večer. Zastupitelé 6. městského obvodu v Pardubicích dnes odvolali z funkce starostu Petra Králíčka z uskupení Pardubice pro lidi. Králíček je od června obviněný kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. Starosta před hlasováním řekl, že je nevinný, odstoupit nehodlá a dodal, že se nenechá pranýřovat kvůli nesmyslným obviněním. Jednání se zúčastnilo všech 15 zastupitelů. Platných hlasů bylo 14, jeden lístek zůstal nevyplněný. 9 hlasů v tajné volbě bylo pro odvolání, 5 hlasů bylo proti. Starosta je ve funkci od roku 2014 a dokončuje 4. volební období. Obnova koupaliště ve Skutči na Chrudimsku nabírá zpoždění. Práce nezačnou na jaře, jak město původně plánovalo, ale později. Dělníci musí nejdříve vybudovat novou strojovnu. Původní podzemní nádrže na úpravu vody totiž protékají a jejich oprava by byla dražší než nová stavba. Rekonstrukce se tak kvůli posunu prací výrazně prodraží.
2: Místo původně odhadovaných 40 milionů korun může město zaplatit až kolem 70 milionů. Koupaliště je přitom zavřené už od sezóny 2024 kvůli špatnému technickému stavu. Po obnově nabídne plaveckou i zábavní část, nové skluzavky i dětský bazén. Projekt by měl být hotový během léta. O samotné realizaci ale definitivně rozhodne až cena vysoutěžené stavby. Ze Skutče Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: Nová parkovací místa vzniknou u odborného léčebného ústavu v Jevíčku. Dělníci opravují také příjezdovou cestu od parkoviště k pavilonům. Práce budou hotové na konci září a Pardubický kraj za ně zaplatí 10 milionů korun, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
3: Rekonstrukce parkoviště před areálem v Jevíčku je plánována už delší dobu. Při jedné z návštěv jsme slíbili vedení ústavu, že tuto rekonstrukci zajistíme. Parkoviště opravdu bylo v neutěšené podobě a my nutně potřebujeme jeho rekonstrukci, tak aby navázala na rekonstruovanou silnici od 1/43 u Svitav až po Jevíčko.
0: Sklizeň obilovin je oproti loňsku letos rychlejší. Zemědělci už sklidili přes 15% ploch. Loni touto dobou to bylo přes 5%. Vyplývá to z dat Ministerstva zemědělství.
1: Počasí.
0: Noc bude polojasná až jasná, ráno s přibýváním oblačnosti, nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte zpočátku polojasno až oblačno, postupně začne převažovat velká oblačnost, objeví se přehánky nebo bouřky. Večer budou srážky ustávat. Úterní teplotní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 19 až 23 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra ráno mírně nepříznivé, postupně dobré, tlak se měnit nebude a bio bude na jedničce, to je mírně. Zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí před 29. kilometrem ve směru na Prahu. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Prostě napsal nám posluchač Jaroslav. No prostě vlastně je to asi dobře.
2: Jak se říká, je to fajn.
1: Na každý pád, každopádně. Proč se smějeme? No, protože pan Jaroslav nám napsal, můžete nám říci něco o nadměrném používání takzvaných plevelných slov, jako třeba prostě, vlastně a tak podobně. Tak jak to je s těmi slovy? Vytahala byste za ně za uši? Co by člověk, který má na univerzitě češtinu na starost a vyučuje ji?
2: Používání takzvaných plevelných nebo také retardačních nebo parazitních slov nebo také se jim říká výplňková slova patří k typickým projevům mluveného textu.
1: Nejen našich politiků, ale tam především. Ti si hodně dávají záležet, aby je používali, protože nevědí, co mají říct, jiné.
2: Tak teď jste to v podstatě postihl. U nich by se to příliš omlouvat nemělo, protože ta výplňková nebo plevelná slova jsou způsobena tím, že v mluveném projevu nejsme zpravidla zcela připraveni. Mluvený projev je typický bezprostředností a nemáme při něm dostatek výpovědní perspektivy a často improvizujeme. Což děláme při běžné komunikaci. Pokud komunikujeme veřejně, měli bychom ten odstup mít a taky bychom měli být připraveni řádně na tu improvizaci. Ale zpátky k tomu problému, právě ta improvizovanost způsobuje to, že někdy nemůžeme najít vhodné plnovýznamové slovo, nebo potřebujeme zkrátka zvolnit tempo, abychom si sformulovali tu myšlenku, kterou chceme vyjádřit a ty pauzy, odmlky jsou nám zpravidla nepříjemné při té komunikaci, takže je prostě vyplňujeme nějakým slovem. Důležité na tom je, že tahle ta výplňová slova nijak nepřispívají k vyjádření obsahu toho, co bychom chtěli snad říct a stávají se potom jistým návykem až zlozvykem a problém je, že svou stereotypností a nápadností ruší vnímání obsahu toho, co chceme sdělit. Takže když skutečně zbytní jejich

0: z toho prostě vlastně než takového toho...
1: Tomu se říká zase parazitní zvuky nebo výplňové zvuky.
0: To je lepší. Co je menší zlo? Parazitní zvuk nebo parazitní slovo?
1: Slovo je méně nápadné svou formou v té výpovědi.
0: Ale zase ten parazitní zvuk my krásně vidíme při stříhání na takové té zvukové křivce. To člověk ani nemusí slyšet a už vidí, že to je to a vystřihne to pryč a udělá z toho respondenta člověka, který mluví plyně, krásně, bez parazitů.
1: No, takže ta spontánnost tam pak trochu chybí.
0: Děláme respondenty lepšími. Dagmar Magincová, děkuji vám za návštěvu. Naslyšenou.
1: Taky děkuji.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Medicine man!

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem, vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Platit bude do této neděle 19. července. Kvůli poklesu kyslíku v Dyji dnes ráno v Břeclavi uhynuly desítky ryb. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
3: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
2: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
4: Chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně.
2: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: V řece Dyji v Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené sinice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětlila mluvčí.
5: V brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavi na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jezech Břeclavi a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
0: Dárci poslali ve veřejné sbírce už kolem 500 000 korun nadaci Tomáše Bati. Nedávný požár ve Zlíně zničil její sklad s přibližně 30 000 knihami. Vedoucí nadace Gabriela Končitíková ve vysílání Českého rozhlasu řekla, že takovou vlnu solidarity nečekala a dodala, že dotisk knih by mohl být hotový okolo 3 týdnů.
6: Rozhodli jsme se, že každá ta kniha, která bude v této speciální edici, bude mít vlastní nové ISBN a bude vydána jako speciální edice, ve které bude poděkování konkrétním firmám a i všem dárcům, kteří se na tady té obnově podílejí, protože ta podpora je opravdu enormní.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D3 z Budějovic do Prahy je za Soběslaví stále neprůjezdná. Na 91. kilometru odklízejí následky polední havárie kamionu. Provoz je odkloněný exitem 95 a jede se po staré silnici 3. Provoz už ale zeslábl a kolony se netvoří. A na dálnici D7 z Prahy na Chomutov hned za exitem 60 Bytozeves se projíždí jen levým pruhem. Odpoledne tam havaroval kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, VL Víčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tady Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestylovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přejela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně jakoby toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně jakoby v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na můstcích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalítí adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že se to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě milionkrát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco nového, je to jenom opravdu jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zase tak jako ustoupí. Proč to nemáme celoročně, si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážem žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme, takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, ok, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako byl

0: Byl jsem a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec. Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovouhle dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku

0: z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobrý, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty potom ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takový to prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, teď to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
0: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Akrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, co já teď budu dělat? Tak budu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že jo? Oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
0: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa. Aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B, neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat. Jo? Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, ok, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo. A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, to teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
0: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu 18, 19, já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachu, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mě něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu by se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
0: Dá se to skloubit.
1: Dá.
0: Jako nebavíme se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
0: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
0: zatuhlí.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
0: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvíli problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce, jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
0: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu, ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím. Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vaše.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, oni jsou dospělí.
1: Ano, takže už se vedou sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dobře fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velké věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně?
1: Jo, nebo takhle.
2: Takže já jsem se jich nikdy neptal, takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bezesporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostat toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Akrobat parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let, on tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej a od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe, mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění. A vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Až čili sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova, nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci. Aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech. Všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexy a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo, a že i vás ta natura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
2: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale Starého psa nový věce naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér. Máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní, a potom teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
2: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 po té, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
2: Dlouhý seznam.
1: Dlouhý
2: seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky více jak, nebo teď jsme plně ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleši, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
2: Děkuju. Díky za pozvání taky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Poslanec Filip Turek dnes boural v centru Prahy. Střetl se s vozem, který akutně převážel krev pacientovi. Zastupitelé 6. pardubického obvodu odvolali obviněného starostu Králíčka. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V centru Prahy dnes havaroval poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy. Srazil se s vozem, který s majáky převážel pacientovi krev. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné.
2: Takhle popsala nehodu jedna ze svědkyň.
3: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo.
2: Zmiňovaný černý vůz řídil právě poslanec Filip Turek. Po nehodě řekl, že jel na zelenou.
4: Pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je pořád. Brzí mě to.
2: Pražská záchranná služba potvrdila, že řidič druhého vozu skončil v traumacentru se středně těžkými poraněními hlavy. Mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová říká, že vůz převážel pacientovi krev a šlo o akutní případ.
5: Autonehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít.
2: Kdo nehodu zavinil, teď vyšetřuje policie. Podle dechové zkoušky Filip Turek nebyl pod vlivem alkoholu. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Starosta 6. pardubického obvodu Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi končí. Odvolali ho zastupitelé. Králíčka od června policie stíhá kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. V případu jsou obvinění taky tajemník Aleš Herák a dalších 6 lidí a 7 firem. Starosta před hlasováním řekl, že je nevinný a že odstoupit nechce. V Praze nejezdí tramvaje mezi Florencí a Palmovkou. Horko na trati narušilo gumové těsnění u kolejnice, informovala o tom mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Tramvaje jezdí odklonem přes Žižkov a Kobylisy. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Kdy se provoz vrátí do normálu, zatím není podle mluvčí jasné. Sport. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla po 17. hodině a i s trenérem Krupou zamířila rovnou do areálu na Štvanici. Tam ukázala svou novou trofej a mluvila taky o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
3: Asi mi to s odstupem času už teďka došlo. Bylo těch momentů, kdy vydali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku je. Těším se na odpočinek asi nejvíc, tam bude teďka nejdůležitější.
0: Nosková se v novém vydání světového žebříčku posunula na 7. místo. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je 6.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 jeďte opatrně na 87. kilometru ve směru na Hradec Králové. Po dálnici tam pobíhá pes. A na silnici 50 čekejte zdržení mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stala se tam vážná nehoda kamionu a osobního vozu. Policie odklání dopravu přes Křenovice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: U dalšího z nejdojemnějších příběhů vás dnes vítají Carmen Majerová
7: a Petr Kostka. Manželé, které vám představíme, našli odpověď na 3 otázky životních hodnot. Co je posvátné, za co stojí žít a za co stojí umřít. Odpověď je stále stejná. Je to láska.
6: O své životní pouti dnes bude hovořit pár, který byl sezdán před 55 lety. Jemu je 77 let, ona už oslavila 74. narozeniny.
7: Na jejich lásku a život prý dohlíží odmala svatý Antonín. Poslouchejte a pochopíte proč.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Zlatá láska je pořadem o síle, odhodlání, čistotě, pokoře, souznění a hlavně o citech k těm, které milujeme.
1: Františka a Jaroslav Pálkovi z Velkých Bílovic na Jižní Moravě letos oslavili smaragdovou svatbu.
0: Jejich příběh nám připomněl, že jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.
1: Proto jsme za nimi poslali něžně naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Františka?
4: Ano, ano. Františka Pálková, Velké Bílovice.
3: A kdo nás to ještě přišel přivítat?
4: To je Roxina.
3: Kolik je?
4: Musí být první 4 roky.
3: Krásná. Paní Pálková, pro vás mám kytičku.
4: Tak, děkuji pěkně za kytičku, ale nemuselo to být.
3: Mělo by. Za ta léta, která oceňujeme v tomto pořadu, kdy jste s manželem spolu?
4: 55 roků jsme byli v lednu spolu.
3: A slavili jste?
4: No moc ne, on byl v nemocnici akorát, no to bylo v lednu a byl akorát hospitalizovaný, takže moc ne.
3: Dobrý den, vy budete Jaroslav.
5: Jo.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: My jsme vám přivezli, paní jsme dali kytičku pro vás, jestli můžete, ale můžete se rozdělit, je to na 2 části, pro vás je pro paní čokoládu.
5: Děkujem.
3: Jste na sladké?
5: No, ne, já jsem na ženský.
3: Tak to jsme tady dobře. Právě o vztahu ženy a muže si budeme vyprávět, tak se asi posadíme.
0: Františka Pálková vyrostla v Blatnici pod svatým Antonínkem na Slovácku. Na kopci nad vesnicí stojí poutní kaple svatého Antonína s kašnou a bazénkem, kam si malá Faninka chodila hrát.
1: Bylo to místo jejich dětských her. Co by školačka, tam vídala poutníky i mladé chlapce. Na její výchovu dbala zbožná maminka.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Maminka mě potom říkali, víš, ale když chceš hodného chlapca, musíš se za něho denně modlit. Tak já jsem říkala, že se budu, ale oni říkali, víš, tady byla jedna taková ženská a ona se šla modlit ke svatému Antonínkovi na večer a modlila se tam u dveří a ona nevěděla, že je tam kostelník a říkala, svatý Antoníne, dej mě muže. Ať by byl, jaký byl, a i kdyby mě třeba byl, jenom kdyby byl. Ale já jsem se tak nemodlila. Já jsem se modlila jinak, tak jak nás to naučili.
0: Roky utíkaly a Františku čekalo osudové setkání s chlapcem jejího života. Jak se všechno seběhlo a kde k tomu došlo, nám odvypráví oba dva. Františka a Jaroslav Pálkovi.
4: Na vinařské škole ve Valticích. Jeden člen z domácnosti musel jít jedno dítě vždycky do zemědělství a rodiče říkali, ty se dobře učíš, můžeš jít na vysokou, tak půjdeš ty. Takže jsem s tím souhlasila a šla, chtěla jsem jít do Bzence na zahradnici a tam už to bylo obsazené a automaticky mě přeřadili do Valtic na vinařskou školu. A tam jsme se seznámili až po delší době, až po půl roce, protože manžel hrával ve školní kapele a hrál na kytaru a můj děda vždycky říkal, já ti koupím kytaru, nauč se hrát. Tak mě koupil kytaru a já jsem potom po nějakém chlapcovi, to byl Slovák, vzkázala, co s ním kamarádil, aby mu vyřídil, že bych s ním chtěla mluvit, že bych se chtěla naučit hrát na kytaru. No a tak jsme se seznámili.
3: Byli jste ve stejném ročníku na té škole?
5: Já jsem 3 roky později. Jako. Já jsem byl taky tak nějak na tým 8 letce. Byl nábor do zemědělství, já jsem chtěl na elektrotechniku, tam se mě vysmáli, že jsem byl ze zemědělské rodiny, že nikam do zemědělství, takže nic. Z Valtic přijeli 2 pánové a dělali nábor do vinařské školy a A když jsem se tam začal, zapsal, no tak jsem se tam dostal a ani jsem nevěděl, co to, jak to je, ale no tak jsem se odstel ve Valticích, no.
3: A tam jste byl v nějaké té kapele?
5: A to bylo později, no, to jsme v první roční tu techniky, tam byl takový Šraml, no, takový samorosti, no.
3: A co jste hráli v kapele?
5: Tak měli jsme tam harmoniku, kytaru, saxofon, trubku a to bylo všechno, no. Po večerách jsme si tak hráli tam, no.
3: Seznámili jste se díky tedy hraní na hudební nástroje, nebo jste se v té škole potkali nějak jinak blíž, přeci jen každý v jiném ročníku? Jak to bylo, Františko?
4: Seznámili jsme se díky té kytaře právě, že jsem chtěla, aby mě učil hrát, protože jsem věděla, že hraje v té kapele a že hrát umí, tak kvůli, jako díky tomu jsme se seznámili.
3: Myslím, že seznámení přes hudební nástroje jsme v našich příbězích ještě neměli. Jaký to šlo na kytaru?
5: Nic moc, a ještě já jsem už na ní myslel před kytarou taky.
3: Jo.
5: No, takže že vždycky z vlaku jsem spěchal za ní, ona byla menší, malá, taková, takže měla zrychlý a krok, nekytl jsem, on vždycky někdo utekla. No ale později, když teda došlo to, tak se poštěstilo, že jsme chodili, jsme tam měli takovou místnost, kde se hrávalo, tak tam jsme se zašili a kulturně jsme se vzdělávali.
3: Tak to bylo?
4: Ano, bylo to tak.
3: K čemu byly ty kulturní místnosti? Teď už to konečně víme. Vám se tedy Františka líbila?
5: Ano.
3: Jak vypadala? Popište nám, jak vypadala ve vašich očích tehdy? Jak jste ji viděl?
5: Tak byla to hezká holka, šikovná, hodná hlavně, co víc, no.
3: Jak se líbil Jaroslav vám?
4: No, já jsem zprva nechtěla s nikým chodit, protože rodiče pořád půjdeš ještě na školu, na vysoku a to, s nikým si nic nezačínají, no, ale bohužel došlo k tomu, že jsme spolu začali chodit, no. A rodiče ani nevěděli potom, že jsme se zasnoubili, jako potají a...
3: Jak se to dělá potají?
4: No, koupili si prstinky, dali se a když jsem jela dom, tak jsem ho vždycky strčila kamarádce na ruku, vzala si ho dom, abych ho doma neukázala nebo tak a bylo to.
3: Vy jste taky skrýval lásku k Františce před rodiči?
5: Ne, neskrýval.
3: Jak jste to řekl vy jim, nebo jak se to vaši rodiče dozvěděli?
5: No, jsem jednou přivedl domů a bez ohlášení. A to bylo, myslím, nahody, že sousedka jí říkala, že je to pětinka. Ona byla taková malá, že je pětinka. Jako.

0: Půzky vypadaly tak, že jsem přijela do Břeclavy, tam jsem čekala 2 hodiny na vlak a jel se mnou do Valtic ve vlaku. Já jsem šla na internát a on jel zpátky a když usnul, tak zajel až do Brna.
1: A ty schůzky, jak vy si pamatujete, když jste si domluvili, že se s Františkou sejdete, mě totiž zajímá, a to je úkolem i našeho pořadu, zjistit a popsat vlastně i těm mladším, jak se tehdy lidé seznamovali, co prožívali na těch schůzkách, jak se k sobě chovali, jestli chlapec zval dívku někam na rande, na čaje, scházeli se, u vás už tedy víme, v té kulturní místnosti, ale jak ty schůzky probíhaly, jestli ve vší slušnosti, co jste si říkali a tak.
2: A nejvíc to bylo ještě ve škole, tak jsme chodili na kino, my všichni měli zaracha a my jsme všichni, protože já jsem se hýpal v těch rádií a televizoru, jsem tam zpravoval vychovatelům a ředitelovi a tak dál. Tak jsem měl, já jsem řekl, jdu do kina, šel jsem do kina, ona šla se mnou, ale jinak, tak jsme měli takový privilegium. No a jinak jsme jezdili domů, do Bílovic hodně a na všelijaký ty hody nebo nějaké ty zahrávky na zábavy a pak byl problém se dostat že zpátky do Valtic. Někdy musela i sestra ji zavést, protože já jsem byl v práci už, takže sestra ji vezela do školy.
1: Kdy jste se odhodlal dát Františce poprvé pusu?
2: No.
0: On se neodhodlal. To bylo až za nějakou dobu. Jsme byli u kamarádky na Hodech a vyšli jsme potom večer ven a ona volala, dej jí pusu, tak mě dal po první pusu.
1: Jaký to bylo?
0: No dobrý, pěkný.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Tento příběh patří manželům Františce a Jaroslavu Pálkovým.

0: kteří oslavili 55 let manželského života.
1: Ze studentů se stali milenci, tajní snoubenci, dva mladí, kteří měli život před sebou a plánovali jim projít bok po boku.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Řekli jste, že jste se zasnoubili tajně vůči rodičům. Jak jste jim to řekli? Proběhlo pak nějaké oficiální zasnoubení?
4: No, my jsme měli zasnoubení tady u jeho rodičů. Oni o tom věděli, ale moji rodiče nevěděli o tom.
3: A ty se to dozvěděli jak?
4: Ty se to nedozvěděli ani, že jsme byli zasnoubení. Já jsem to neříkal potom už.
3: Tak aspoň řekla jste jim, že potom, máte Jaroslava.
4: Ano, potom nastane, no on k nám jezdil. Oni si ho oblíbili velice, jak on byl, jak jejich syn, oni ho měli velice rádi. A pak ještě oni v JZD jako zakládali vinice pro těchto lidí, že si můžou vysadit třeba 5 nebo 10 dárů vinohradu, když budou manžele, tak ještě to byl důvod, že jsme se vzali kvůli tomu, aby jsme měli nějakou korunu, aby jsme mohli podnikat, stavět a to. Potom nastala taková situace prostě, že jeho otec těžce onemocněl a my jsme se rozhodli teda, když jsme chtěli stavět, že potom nebudeme čekat až kdysi cosi, že bude ten smutek a bárco, protože nám řekl doktor, že už je to konec a tak jsme se vzali 27. ledna 68 a jeho otec nám na tu svatbu právě zemřel, no. Takže, ale nám to bylo jedno, my jsme hlavně chtěli, jich bylo 9 dětí, aby se všechny sešly a všechny byly ještě s ním. Jakože chtěli jsme tady k tento akt udělat vůči tomu tatínkovi, aby zemřel doma mezi svými. No.
3: To znamená, váš vstup do života a slavnostní okamžik začátku byl zároveň loučením s tatínkem.
4: No. Ano. Večer zemřel. Ráno jsme měli svatbu a večer o 7:30, ale zemřel. Ale všetci byli okolo něho, jako ty děti a to. Nám nešlo tu svatbu prostě.
3: Jaroslave, jaké to pro vás bylo? Ve svatební den berete si Františku a zároveň jeden život mizí, odchází tam nahoru.
5: Bylo to smutný.
3: Jak říkala Františka, sešla se celá ta rodina a byli u toho, a to si myslím, že je hodně důležité pro někoho, kdo to nezažil, tak se říká, je těžké možná být u toho, když někdo odchází, ale vlastně mu tomu, kdo odchází, to ulehčí a líp se s tím srovná i ten, kdo u toho je a zůstává.
4: No, celý den za ním se tam střídali ty děti jako a vykládali si s ním a seděli tam s ním celý den jako. No.
3: Jak pro vás se změnila ta svatba? Vy jste měli po obřadu asi nějaká hostina. Ten zbytek té svatby asi neproběhl u vás tak, jako jinde probíhá.
4: Ne, tak se šlo potom hned spát a už se zase plánoval pohřeb. No. Na druhý den už se zase to všecko chystalo a na ten závěr.
3: Klobouk dolů tohle ustát. Nevím, jak bych to zvládnul. Takový den, na který se člověk těší, hodně štěstí a vlastně milovaný člověk odejde. Já vás obdivuju, Jaroslave.
5: No, co se dá dělat?
4: Je to život.
3: No, svým způsobem je to sice svatba, ale život za život. Jaký byl tatínek? Jak na ní vzpomínáte dnes?
5: No, byl pracovitý, on dělal zavěděčelství, no a protože nás bylo hodně dětí, tak byl jako jeden z mála propuštěný z družstva a mohli do průmyslu. Takže v tu dobu v družstvu se ani neplatilo některý měsíc. Tak jezdili do Ostravy pracovat, no a tak víte, no. Nic moc to nebylo, no, že...
3: Jak moc v takovou chvíli, když ten tatínek odchází, jste se dokázal opřít o, nebo vám pomoci ta Františka jako vlastně vaše nová žena, se kterou jste vstoupil do života, jak moc vám pomohla ustát tuhle chvíli?
5: No, byla velice snaživá. Starala se o rodičů. Matka ji uvřela a dá ručí, když ji uvřela k doktorovi.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: O svém životě nám vypráví Františka a Jaroslav Pálkovi. Je to příběh silných emocí, ale i velkých překvapení.
2: Jedno takové čekalo na Františku po svatbě. Se zájmem si prohlížela Jaroslavovo fotoalbum z dětství. A když obrátila jeden list, nevěřila vlastním očím.
3: No, zajímala jsem se o album, jaké má tam fotografie, protože věděla jsem, že pořád fotil. A když jsem to otevřela a dívala jsem se, tak jsem zjistila, že tam má fotku od svatého Antoníčka, jak tam stojí uprostřed bazénku na rybách. A teď jsem viděla, dívám se a vidím tam nějakou holku a říkám, teď to jsou já. A já si pamatuju dodnes, dneska je mě 75 skoro, a dodneska si ten okamžik pamatuju jak včera.
4: Vy jste viděla sebe na fotografii v albu Jaroslava?
3: Ano, já jsem tam viděla sebe, tak jsem mu to řekla, že to jsou vlastně já. Potom jsem to ukazovala mojim rodičům a oni taky říkali, no to jsi ty. Potvrdili teda.
4: To znamená, že vy jste se museli poznat mnohem dřív.
3: Že naše první rande to už bylo, já říkám teď dětskám. No.
1: Od okamžiku, kdy byla pořízena fotografie, do chvíle, kdy ji Františka poprvé uviděla, uteklo téměř 10 let.
2: Pro vysvětlení se musíme vrátit v čase. Je slunné odpoledne roku 1961. K bazénku u poutního kostela přichází malá Františka a ve stejný čas tam přijíždí i klučina Jaroslav. Jeden druhého neznají. Co se ten den stalo, vám odvypráví každý za sebe.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No, byla jsem na svatém Antonínku, byli jsme ve Vinohradě s rodiči a bylo mě horko, tak jsem se šla koupat ke svatému Antonínu do bazénku.
4: A svatý Antonínek kde?
3: V Blatnici pod svatým Antonínem. Na kopci. A když jsem tam tak byla, za chvíli tam dojela třída takových školáků a byli v takovém rozpoložení, rozkurážení, bylo tam křiku a pak jsem se dozvěděla, že byli v Blatnici ve sklepě.
4: Ve vinařském sklípku.
3: Ve vinařském sklípku byli tam, jako jak se jezdí na konci roku na výlet, tak oni jeli na takovou, na exkurzi.
5: No, tak jsme popíjali ve sklepách a tak jsme šli dole podívat se ke studánce a no, blblo se a někteří tam se fotili na kopkách, sena a mě tam kluci hodili boty do vody.
3: A já jsem řekla, že mu ho vytáhnu a on nechtěl. Tak jsem potom si namočila sukni, tak jsem si ji tak držela, oni se nám smíli a dělali si s něho posměšky, až, že je to jeho galánka nebo něco takového. A já jsem ještě byla taková asi v 6. v 7. třídě, že jsem to tak nebrala, že mě to bylo jedno.
5: No, nakonec se tam lezl pro ty boty sám a tak jsem se nechal vyfotit ještě. Tam jsem si stoupil a ty boty jsem měl teda vedle sebe. No, je to tady na fotce.
4: Já vám řeknu, tohle, to je osud, ne?
3: Svatý Antonín byl také patron milenců a zamilovaných a ztracených věcí. Takže to, co jsme všechno ztratili, jsme zase našli, že?
4: To znamená, že vy jste už osudem měli naplánováno, že budete jednou spolu a možná musíte přestát zkoušku některých špatných událostí, abyste se potkali a abyste pak žili spokojeně. Když se u jiných párů ptám, jestli mají nějaké to svoje místo, které pro ně něco znamená, tak u vás se ptát nemusím a rovnou vím, že je to ten kopeček u Blatnice, u svatého Antonína, ta kašna a ta síla toho místa, která vás vlastně dala dohromady už mnoho let předtím, než jste jako mladí se mohli vy sami dát dohromady, nevěda toho, že už to osud dávno zařídil, že budete spolu.
3: Ano, je to tak.
2: svatbě bydleli Františka a Jaroslav Pálkovi u Jaroslavových rodičů. Později jim JZD v obci přidělilo partaj v novém bytovém domě, ale to už si oba plánovali vlastní rodinné bydlení.
1: Jaroslav pracoval jako technik v ovocných sadech a Františka záhy otěhotněla.
3: A přišlo to náhodou, bylo to všechno takové za příčiny těch okolností, co se odehrály, tak to bylo taková náhoda, no.
4: To znamená, bylo na dítě založeno už před svatbou nebo po ní právě?
3: Po svatbě.
4: A kdo přišel na svět?
5: Zase bylo takový smutný. Dcerka. Dcerka, ale ta se narodila mrtvá.
3: Za 9 měsíců to odumřelo den před porodem, jako.
4: Františku.
3: No, bylo to velice těžké. Bylo to velice těžké, ale pomohla mě porodní babka. Došla a povídá, ale děvčičko, co máš z toho, do roka proroka. Tak když mě to tak řekla, tak do roka byl prorok. Narodil se syn Jaroslav.
4: Bál jste se o to víc, když byla po druhé Františka těhotná, aby všechno bylo v pořádku?
5: Nějak jsem se nebál. Nevím, co to tenkrát bylo, nějak, čím se to stalo.
3: Ne, já jsem pracovala, zohýbala jsem se, sbírala jsem polínka, skládala, říkala jsem si, že nebyla jsem ještě tak zkušená, jo, a lékaři říkají, to není nemoc, musíte pracovat až do konce, a já jsem nevěděla, že se nemám tolik zohýbat, a tím pádem to tam odumřelo, jako. No, muselo se to překonat, nedalo se nic dělat, protože...
4: Byl Jaroslav oporou?
3: Ano, byl oporou, a pak jsme se domluvili na tom prorokovi, do roka proroka.
4: Když tedy přišel malý Jaroslav na svět, jaký pocit vás, toho, kterého zalil?
3: No, já jsem byla trochu zklamaná, protože jsem chtěla holčičku. Ale pak jsem byla ráda, že hlavně, že je to zdravé, no.
4: Byl jste konečně táta.
5: No víte, no, tak jsem tenkrát už točil filmy jako na kameru normální, 16, tak se bylo pořád mrtění, že no, máme nějaký, po každý nějaké akci natočenýho, a poslal mi potom ještě Roman, jak přišel. Tak jsem se bavil tím, že jsem hodně fotil a filmoval.
4: Byl jste hrdý táta.
5: No, to víte.
4: Jak moc jste pomáhal Františce se starostí a výchovou dětí?
5: Jsem tam někdy. To jedině až večer. Jedině, že jsem s nima vyjížděl ven, ale jinak jsem byl do rána do večera v práci.
3: Ale byl dobrý táta.
4: Jaké nejšťastnější období vy sami v tom svém životě, partnerském, v té vaší lásce vnímáte? Který rok, který den, která událost?
3: No, bylo to, když se narodili ty děti, když byly zdravé, tak to bylo jako krásné okamžiky. A potom také říkám, když jsme se scházeli jako rodina, všetci pospolu, jako, tak to bylo teda úžasné.
2: Velká opravdová láska ukáže svou plnou sílu jen tehdy, podaří-li se jí ze dvou milenců udělat lidi nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani nemoci, ani života, ani smrti.
1: Za tu lásku, díky které všechno dokázali přestát, jsme se jim rozhodli po Patrikovi poslat dva dary. Velký automatický kávovar a přenosné digitální rádio. Má to být pro ně překvapení.
3: Jejda. No je to krásný a nemuseli nám za to nic dávat. Já jsem byla ráda, že jsem všem vyznala to, co jsem prožila s manželem a že jsme teda ten dar a tu lásku a všechno dostali od toho svatého Antonína. Děkuji za všechny jeho dary. A...
5: Bože, proč nám to dáváte?
4: Protože Petr Kostka a Carmen Majerová si řekli, že chvíle u dobré kávy je chvílí, kdy si zamilovaní a partneři udělají čas na sebe, mohou si něco přes ten den říct, tak vám to usnadní přípravu té kávy, proto ten kávovar. Navíc je tam digitální rádio, abyste si i tenhle pořad a další mohli poslechnout v digitální kvalitě a samozřejmě káva a tím můžeme umlít a můžeme si dát kafe.
5: No tak moc krát děkujem.
4: Vy si to zasloužíte.
5: Kdepak.
4: Určitě. Tak. Máte nějaký vzkaz třeba pro Petra s Carmen, co byste jim chtěli osobně říct?
3: No já bych chtěla říct, že jsem jich sledovala jako celý život, když byla televize na jejich filmech a inscenacích a že jsem jich měla ráda. A děkuji jim za všechno, co pro nás udělali. Já jsem to všechno dělala, hlavně pro manžela, abych ocenila to, ten jeho celý život, tu usilovnou práci.
4: Tak už víte, proč to tady máme. Protože Františka vás miluje, má vás ráda a chce to vykřičet do světa, aby i to ostatní věděli, Jaroslave.
5: Děkuji vám a i Františce.
4: A dáme si kafe.
3: A dáme si to kafe teda.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes to není zlatý, ale smaragdový pár. Manželé Františka a Jaroslav Pálkovi už oslavili 55 let společného času.
2: To už je kus života, kdy každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť, neslyšeli se. Vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Jaroslave, prosil jste Františku někdy na kolenou o něco?
4: Na kolenou ani ne, ale spíš normálně.
3: Prosil vás někdy na kolenou? Klečel někdy před vámi?
2: Prosil? No já nevím. To teda nevím.
3: Bylo někdy zapotřebí?
2: Já myslím, že nebylo.
3: Pamatujete si, kam jste jeli na první výlet spolu?
4: Myslím, že to byly Němčice.
2: No já myslím, že jsme jeli do těch Němčiček, kde mě dal tu pusu. Ale já nevím, jestli on si to tak pamatuje. A potom jsem byla u nich tady.
3: Jakou květinu máte nejraději?
2: Všechny. Růže, gerbery, já nevím. Vánoční kaktus, neřekl?
3: Já myslím, no poslechněte si to.
4: Jsem měl různý, ona měla ráda kaktusy, kvetoucí a růže.
3: Je nějaké místo, které vy doma máte obzvlášť rád, nějaký svůj koutek, kam se rád uklidíte?
4: V první řadě v dílně, tady pod barákem.
3: Kam se nejraději zašije, kde je mu dobře?
2: U počítaču, ale aj v dílně, aj v dílně.
3: Kolik času stráví takhle v koupelně, když provádí celou hygienu, i se sprchou, s vanou, jak dlouho tam dokáže vydržet?
2: V koupelně, no on má rád vanu, takže on je tam dlouho. Půl hodiny, hodinu.
3: Takhle
2: jak
3: dlouho?
2: Jakdy, no.
3: To strpíte?
2: Ano, protože jeho bolí u ledviny, tak on se pořád nakládá do vany.
3: Jak dlouho se sprchujete, nebo jak dlouho trávíte čas ve vaně?
4: Ve vaně tak půl hodiny maximálně.
3: Už jste usnul někdy ve vaně?
4: Ano, v lázňách.
3: Co vás od Františky dojalo? Co udělala? Čím vás obdarovala? Co provedla? Co vás dojalo? Co si tak vzpomenete nejvíc?
4: Tak ona napíše k narozeninám vždycky nějaký pohled nebo nějaký takový psaní květiny a jako vyzná lásku.
3: Co ho přivedlo třeba k slzám? Co ho překvapilo? Byl dojatý, že zrovna vy tohle a tak?
2: Asi to, že se starám o něho.
3: Jsou i takové pravidelné věci, že vy i napíšete hezké přání?
2: Jo, to napíšu, ale on ho vždycky někde mrskne a já si říkám, že ho ani nečte.
3: Za co vám žena nejvíc hubuje?
4: Když nejdu zavčasu jest, jako pozdní příjezdy nebo tak jinak.
3: Má ráda dochvilnost?
4: Jo.
2: Ano, tak to já, mě ta nedochvilnost jako vadí. Nedochvilnost to já nemám ráda jako.
3: A čekáte na něj často jako takhle někde venku nebo i doma, nebo že někam nepřijde včas, třeba k snídani nebo k obědu?
2: Teď už je nám to jedno.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Padesát pět let jdou spolu životem jako manželé Františka a Jaroslav Pálkovi. Naděje, že oslaví diamantovou svatbu, slábne každým dnem.
2: Když se brali, netušili, jaké rány jim osud nachystá a před čím je svatý Antonín ochrání.
1: Dnes se k němu obrací znovu, aby dal Jaroslavovi sílu bojovat s ošklivou rakovinou. Nemoc si ale každým dnem bere kus jeho sil.
4: Mně nepomůže ani zlatý, ale s tím já už čítám, už jsem to tolik prožil, že s tím jsou smířený, že tady za pár týdnů, no měsíců nebudu, no. Co se dá dělat, že? Ale já už to mám život za sebou.
3: No. Promítá si ho v tu chvíli člověk, když říkáte, že ví, že toho času už se ukrajuje víc a víc a zbývá méně? Přemýšlíte, rekapitulujete, říkáte si, co byste udělali jinak, nebo co ještě stihnout?
4: No to pořád ještě tady mám resty, že v důchodě dám dohromady ty filmy všecky, protože tam máme vše starý normální kinofilmy přehrávat. Takže to mě mrzí teda, že to už nezvládnu. No.
3: Je něco, co byste chtěl ještě prožít s Františkou? Někam se podívat, něco dokázat?
4: No, podívat se na Slovensko ještě možná k rodičům tady. Někde na vodu, na loďku, vyspolem. To se mně sen takový, že si někdy zaplaveme, když tam bude díra v té lodi. A...
3: Jaroslave, vy jste ale silný bojovník. Máte ten úsměv na rtech, furt uvažujete, co ještě musíte, nepropadáte tomu. Velký bojovník a velký strážný anděl tedy v podobě Františky. Ona vám taky asi dává sílu, ne? Hodně.
4: No, hodně. Kdyby ji nebylo, říkám, no to. V 50 rokách už jsem byl někde za kopečkama.
3: Vy máte nějaký kšeftík s tím svatým Antonínkem?
5: Ano, ano, máme kšeftík se svatým Antonínkem. On nám dává sílu a drží nás a pomáhá nám teda.
3: Jak náročné je třeba být tou oporou? Vy zase tak pozitivní úsměv na rtech i v těchto chvílích. A stále si dáváte tu sílu navzájem. A vy tu lásku máte ukrytou v té vzájemné podpoře mezi sebou, to, že se tu držíte. Ale řekl bych, a tak to cítím z vás, pořád v rámci možností, v radosti a úsměvu a pohodě, kde tu sílu, lásku, tuhle lásku v sobě berete?
5: No volám, když je mě těžko tyho svatého Antonína a kamarádka říká, no já ho můžu volat jak chcu, když je pořád u vás. Že nikdy se ho nedovolá, protože je pořád u nás.
3: Je tedy čas ještě i v takhle třeba těžké a náročné době, která s věkem přichází a se zdravím, se zasmát, mít veselý den?
5: Já myslím, že jo. My si ho vždycky uděláme, protože manžel vtipkoval celý život a tak vždycky něco. A i dneska, i když tu byla sestřička, tak vtipkovala, říkala, že no takového pacienta jsem ještě u nás nezažila. Takže to bylo dobrý, no.
3: Co pro vás osobně, nebo jak vy jste to v životě poznali, znamená láska? Co za tím slovem nejenom vidíte, ale i cítíte, co se za ním podle vás všechno skrývá?
5: Já myslím, že je to, že má mě rád jeden druhého, že to cítí s něho, že mu nemusí prokazovat nebo dělat si romantické večeře, ale dělat všechno pro to odpouštět, ne jak dneska řekne něco a už jdu od sebe, už se rozvedou, to ne. Musí umět odpustit, pochopit a trochu se sklidnit, a aby to proběhlo, jak to má. No,
4: no všechno pozitivní. Že jo, její úsměv, ona byla velice pěkná, hezká, pomilování.
5: Co láska je to, že ho pochopíte, že ho chytnete za ruku, že ho pohladíte a ten člověk sám musí cítit, že ho máte rádi. Že to člověk nedělá jenom tak bezištně.
3: Je ta láska cítit od Františky, že stačilo, že se jenom na vás podívala?
4: Je. Já to cítím.
3: Kdy jste dal naposledy Františce pusu?
4: No, každý den dává.
5: No, každý den si dáváme teď.
3: Kdy vás Františka naposledy pohladila po tváři?
4: Každý den. A i po vlasech někdy tak, no. A po ruce tak někdy.
3: Vy se máte tak rádi. A ten Antonínek o to asi tak pečuje, že i přes ty těžkosti pořád v sobě máte tu lásku. Pořád si ji umíte dát, projevit. A vy to musíte ještě dlouho být, abyste to naučili i ty druhé.
5: No nevím, jestli jich to naučíme, ale snažíme se jim to vštěpovat do hlavy a ukazovat jim příklad. No. Nelituju toho, co bylo, a jenom si přeju, aby ještě manžel tady nějaký čas byl s náma. No. Víc nic.
4: Já myslím taky, že jsme prožili stejně krásný život. No. Ať je tam, co tam je, co se stalo. Smutné věci a to, ale jinak nemůžu si stěžovat. A taky aj pokud půjdu za kopečky, tak mě nic jako nějak tak zas nemrzí.
3: Jaká byla ta vaše láska?
4: Že mám živa rád. Já jsem nikdy o ní nepozachyboval. Velice rád s ní chodím. Chodím do společnosti rád s ní. A to je to šikovná, hezká holka. No, mám mě ráda, no.
5: Co mám na to říct?
3: Že ho máte ráda? Že ho milujete?
5: Ano, mám ho ráda. Měla jsem ho ráda celý život a neměnila bych.
3: Za co byste mu poděkovala?
5: No, že mu děkuju za všechno, za celý ten život, za všechno jeho úsilí pro rodinu, že za to budování, že jsme postavili dům a všechno jako ten sklep. A za to, že to se mnou vydržel, že jsme si dovedli, když jsme se někde poškorpili, odpustit. A že to bylo, jak to bylo. A nic nechceme vracet a říkám, všechno to bylo tak, jak to mělo být asi. No. Jinak to bez toho nejde, že to přejde nějaká ta bůřka a říkám, potom se zase obloha vyčistí a je zas, jde to dál život. No. Říkám, děkuju za všechno, za tu prácu, za úsilí a za to, že mě došel do cesty.
3: A vlastně je tomu Antoníčkovi.
5: Antoníčkovi hlavně. No, to tam jezdíme pořád mu děkovat a prosit. Za zdraví, za sílu hlavně. O sílu a zdraví. Miluju ho. Měla jsem jenom jednoho muže a s tím aj skončím, říkám. Na celý život. No. Jeden a dost.

0: Člověka nemůžete zachránit. Můžete ho jen milovat. To dobře ví Františka a Jaroslav Pálkovi. Jakoby říkali, miluji tě a budu tě milovat, dokud nezemřu. A pokud bude nějaký život potom, budu tě milovat i potom.
1: Jeden francouzský spisovatel napsal, nic na světě nemá takovou cenu, abychom se kvůli tomu museli vzdát toho, co milujeme.
0: Proto milujte každým dnem. Nepromarněte ani hodinu, kdy můžete lásku projevit a užívat. Láska je silná, věčná, ale čas je krátký.
1: To si uvědomuje i Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra zasáhnou celé Česko. Horké počasí zastavilo v Praze na dvou místech provoz tramvají. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko zítra zasáhnou silné bouřky. Provázet je budou přívalové deště, silný vítr a až 2 cm kroupy. Varují před tím meteorologové. Výstraha platí pro celou republiku od 11 dopoledne do 10 hodiny večer. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou rychlé deště rozvodnit menší toky.
2: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměř jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
0: Horké počasí zkomplikovalo pražskou veřejnou dopravu. Mezi Florencí a Palmovkou nejezdí kvůli vysokým teplotám tramvaje. Odkloněné jsou přes Žižkov a Kobylisy a cestující můžou využít v úseku metro B. Horko na trati narušilo asfaltovou zálivku u kolejnice, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Tato uvolněná asfaltová zálivka se dostala do podvozku a brzdového systému 2 tramvají. Nyní probíhá za asistence hasičů dopravního podniku odtah těchto 2 tramvají. Následně dojde k odstranění uvolněné asfaltové zálivky z tratě. Po kontrole tratě bude na ní obnoven provoz.
0: To by podle Šabíka mohlo být kolem půlnoci. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Dálnici D35 chtějí podle ministerstva dopravy dostavět 3 konsorcia stavebních a technologických firem. Půjde o takzvaný PPP projekt. Dálnici zaplatí soukromé firmy, stát je pak bude splácet. D35 má spojit východní Čechy a Moravu. V budoucnu by měla ulevit D1.
4: 3 konsorcia nabídla ceny mezi 71 a 680 miliardami korun. Nabídky teď posoudí ministerstvo dopravy a v září vybere vítěznou, pokračuje ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce Lenka Hamplová.
5: Následně požádat o schválení vládu a poslaneckou sněmovnu na podzim letošního roku uzavřít koncesionářskou smlouvu.
4: Koncem roku by se tak mohlo začít stavět. Hotovo by mělo být nejpozději za necelých 6 let. Stát začne koncesionáři za dálnici platit až po jejím zprovoznění, což může stavbu uspíšit, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
6: On má absolutnou motivaci na to a to udělá včas, protože čím déle to dělá, tým později zůstává zpátky.
4: Stát bude dálnici splácet 22 let, konzorcium ji bude po tu dobu spravovat. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Česká tenistka Sára Bejlek porazila na úvod turnaje v Aténách 6-0, 7-5 Slovenku Morvajovou a postoupila do 2. kola.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, které, jak už jsme zmínili, můžou být ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 210 směrem do Ostravy. V jízdním pruhu je tam rozházené dopravní značení. A na dálnici D5 je mezi kilometry 10 a 15 směrem do Plzně kvůli práci údržby uzavřený levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě 3 kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v Divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let. V níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale let, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíle natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Mencel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se, Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nichž některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal Francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska. Krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: nikde to, Honzo, neukazuji, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě. Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala: nech to, Honzíku, otevřené, za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě.

0: pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm. Má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky, podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně dvě věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl. Tak jo, děkuju, já si to přečtu. Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle Za branou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
1: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že? Poslali mi smlouvu. A protože šlo o právní věci, že, tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se jmenuje, Kroner, nebo tak, takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce. A Tverik mi tenkrát říká, jdu, a člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, protože už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušinským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeří, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral na vzájemná setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal rik, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hamba. Představte si, neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervoznila mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce, z lehínka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypjal jsem tedy přijímač. A tu se z okolních křovin, dravin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučely dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: Od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní, ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechť se změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezitím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou černě vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kdepak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat. Nějak se mi i nadálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou titěrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky s běračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji, varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas, prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp anebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat, sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté Stoky okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky večerním rychlíkem, mlha, chladno, takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stočil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, Čochtán! A vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice. A rychlík si to sype beze mne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte, no rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, jo, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už 6.

la la la, jen mi do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá, tra la la la la la, jen mi do zpěvu.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců, Rudolfa Hrušinského, Vladimíra Salače a Josefa Kemra, už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila, Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
2: No.
3: U všech čertů, jak to, že honíš v mém lese mou laň?
2: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už...
3: V čím lese čí laň?
2: V mém lese mou laň.
3: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho.
4: Tak ji podoj.
2: Cože?
4: Aby si ji podojil, když je tvoje.
2: Já? Já a dojít?
4: Jestli se nechá a ona se nenechá. Od tebe ne. Ode mě jo. Protože je moje.
2: Tvoje?
3: Ha. Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
2: Cože?
4: Ne, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj.
3: Kde pak studený?
4: Slez toho koně, vzácný pane, tady máš na dobu a přines vodu.
2: Přines vodu.
4: No přines vodu.
2: Já
4: no tak nelelkuj a přines vodu. Přines...
2: Víš, kdo já jsem?
4: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. No co stojíš?
2: Prve si ukazoval na druhou
4: Prve
2: stranu.
4: Prve jsem neukazoval nikam.
2: To teda ukazoval.
4: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
2: V jeho lese, u jeho jeskyně, jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem, dvezníku, já vodu.
3: Prosím.
5: A k čertu.
4: Vodu.
5: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
3: Vodu.
5: Vodu. Laskavě.
3: Vodu.
5: Pro vodu. Sám.
4: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
5: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
4: Máš pěkného koně.
5: A, to je arabský hřebec.
4: No, to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu Co a je? Víc vykulené oči, oči, ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
5: Mám vlastní stáje.
4: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
5: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
4: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
5: Tak takhle bydlíš. Máš to tu pěkné.
4: Ale kdepak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
5: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
4: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
2: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
4: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
2: Že já taky, já zrovna tak.
4: Já nemohu ani spát, jak drnčím, když chrápu.
2: Já taky, já zrovna tak. A počkej,
6: Taky se v tom spánku slyšíš?
4: Že to je to nejhorší. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
6: Jo.
4: Takže celou noc nezamoučím oka.
6: Zrovna tak jako já.
4: Do bílého dne.
6: Hlava taková zle. Jako snop.
5: Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
4: Léčivé bílý velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou láň.
5: Moment. Pro mou láň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjču k užívání.
4: Nebudu.
5: Ale je to moje láň.
4: Počkej.
5: A na čí je tohle? Že to tak divně voní.
4: To je koní trut.
5: Koní co?
4: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
5: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
4: Má za to.
5: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
4: No, taky, že to je fialka. Proti...
5: Co?
4: Proti záduše.
5: Proti záduše.
4: No.
5: Na tu já asi zajdu. Jak přijde chladno.
4: Ano.
5: Já nemohu popadnout dech.
4: A vydechnout?
5: No to už vůbec ne. Já vdechnu a teď nemůžu to dostat ven.
4: No to je fialka k nepřekonání.
5: Ano.
4: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
5: Jater. Co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
4: Moment velmožný. A nebyly to ledviny?
5: Ledviny? O těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
4: Kameny.
5: Tluču hlavou do zdi.
4: Kameny.
5: To spíš snesu zacpání jater.
4: A špičaty.
5: Zase mě berou. Dveřníku, kočičí kůži.
4: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
5: Aha, učerta.
4: A kočičí kůži zahoď. Co? Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
5: Co?
4: Hučení v uši.
5: Vidíš, mám.
4: Že jo?
5: Dnes a denně. Jako bych seděl...
4: U splavu.
5: U splavu.
4: No jo, kdy to povídám.
5: Ano, u splavu. Ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže. Že jsem snad spíš vodník. Mě to tak rozčilovalo.
4: Na to jsou zase hluchavky.
5: Ano, to se dá léčit.
4: Rozčilení? To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
5: Co já se narozčiluju a srdce...
4: Buh.
5: Ano, že? Ano, že? To mi tluče kolikrát od rána až do noci. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
4: No jo, no.
5: Víš.
4: A jak? A já vím proč.
5: Schválně proč.
4: Ty máš dceru.
5: Mnohem hůř. Já mám syna.
7: Za oknem hasne den a rosou zvlhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce.

0: syn.
1: Tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
0: Můj syn...
1: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
0: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
1: Na večer a ráno, jinak by se jí to

0: Pojď, malička, no, pojď. No, povídej, velmožný pane.
1: Tak můj syn...
0: No, Beruško, tak.
1: Můj syn,
0: neboj se,
1: drahý
0: no.
1: Od...
0: Ale... No, no, co ten tvůj syn, povídej.
1: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
0: Hodná,
1: a kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
0: Neboj se.
1: Se zbláznil.
0: Zbláznil.
1: Jo, do holky.
2: Za okny hasne den a rosou zvlhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tiše.
1: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese, do sebrance.
0: Jak to našel v lese?
1: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
0: A že jí něco nesežralo. Nemluvňata jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady bývával takovej vlk, ten snad nic jiného, než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne. Ty na něj byly už tvrdý.
1: No, ale ta holka tam prostě ležela. Nebyla tedy sežraná?
0: Ne.
1: No ne. To bych měl o starost míň.
0: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvněte?
1: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak jsem ji dal na vychování své klíčnici.
0: A je hezká?
1: Ale hezká, taková stará megera to je. Vždyť je jí taky už, já nevím, 60, 70.
0: A té klíčnici je kolik?
1: Cože?
0: Kolik žije té klíčnici?
1: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce.
0: Jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
1: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
0: No tak.
1: Jenomže pochop, drahý otče. Já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká, co?
0: No pokračuj.
1: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
0: Na to má přece lidi.
1: Lidi?
0: No proč by obětoval sebe?
1: Přál bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
0: Osud mi dosud nepopřál.
1: No vidíš, 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vraz takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
0: Usta hromu, proč jí teda bral?
1: Třeba proto, že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Dveřníku!
0: Zde nemáš svého věrného sluhu,
1: dveřníku.
0: Velmožný pane.
1: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
0: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si,
1: ano,
0: nemusí brát nějakou maškaru.
1: Ale musí.
0: No.
1: To potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
0: Tak ať tu hradbu dobude.
1: Vyženit, to je lepší.
0: Chudák, takový syn.
1: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že... Takový nějaký syn Rozumíme si?
0: A rozumím.
1: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky, prozatím s datem 13. července 2026. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček. A těším se už teď na vás všechny, kteří zavoláte nebo napíšete opět na jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, které uslyší i ti ostatní a třeba je inspirujete. Náš život se sice na číslovky, kterými označujeme náš věk, příliš neohlíží, ale pokud pro potřeby dnešní noční linky přistoupíme na to, že se náš život vyvíjí v desetiletých skocích, či chcete-li etapách, která životní dekáda pro vás byla tou nej? Ta první, dětsky bezstarostná? Ta, která začínala trojkou? Tak kdy už jste o životě něco málo věděli a byli jste plni sil? Bylo pro vás nejúspěšnější desetiletí vašeho života, když vám bylo 50 a víc a po vyletnutí potomků z hnízda jste měli čas i na sebe? Zkusme se dnes ohlédnout za desetiletími vašich životů a říct, kdy se vám svět jevil v tom nejlepším světle. Ano, přiznávám, dnes pro tohle téma dekády, desetiletí života, mám svůj osobní důvod, ale není to proto, že bych se chtěl něčím chlubit. Naopak, nechal jsem se jenom inspirovat. A zajímá mě, kterou dekádu svého života vidíte dnes, pokud bychom měli provádět tu pomyslnou retrospektivu, vidíte jako nejplodnější, nejidyličtější, no prostě nej. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Děkuji už dopředu vám všem, kteří to uděláte. A abych demonstroval, že web funguje, to přinejmenším, ocituju to, co už napsala Helena z Náchodska. Nejkrásnější období bylo kolem mých 30 let. Dva synové, Jezevčík Broček, jezdili jsme na výlety na kolech, vlakem na dovolené a trávili jsme je na chaloupce v Českém ráji. Pak kolem 50. Děti se osamostatnili, druhá svatba, dovolené u moře v Chorvatsku. Dnes jsem v důchodu. Sama, ale zůstaly krásné vzpomínky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Příjemný letní večer přeji, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády vašeho života. A znovu opakuju, že náš život samozřejmě nebere vůbec žádný ohled na to, jak my si číselně označujeme naše věky, naše desetiletí, ale přece jenom, kdyby to měla být ta retrospektiva, ten pohled nazpět, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejidyličtějším? Paní Emo, to už je vlastně otázka na vás. Otvíráte noční linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Mě raději bych chtěla pozdravit všechny posluchače a takové ty řeči, že se k vám není možno dovolat. Mně se to podaří skoro každý večer podle téma. Jo? Mm-hmm. Je se možno k vám dovolat. A jako takhle, a dnešnímu tématu. Je úžasné, protože moje první takové super téma bylo ve 30 letech, kdy se mi narodil první syn, protože jsem ve 20 letech prodělala těžkou operaci břicha a všichni mi tvrdili, že už v životě nebudu mít děti. A ve 30 se mi narodil první syn, v 31 druhý syn, tak jsem byla v sedmém nebi. Je pravda, že potom po 10 letech mi zkrachovalo manželství. Ale jako byla jsem z toho nešťastná, ale potkala jsem muže, s kterým jsem 10 let žila, 15 let už jsme manžele, tak jsme spolu 25 let. A můžu vám říct, že lepšího manžela, partnera, tátu pro své děti bych v životě nenašla. On měl dceru, byl vdovec, jeho dcera mi říká maminko, její děti mi říkají babičko, už jsem jí prababička. A opravdu, takže to bylo ve 30, v 50, jo, a teď si to užíváme s manželem úplně. Máme vlastně dva syny, jednu dceru a k tomu máme tři pravnoučata a tři vnoučata. Vnoučata, pak tři pravnoučata. Z mé strany od synů ještě bohužel nemám žádné děti, protože ty bojujou, ty mají kariéru, když je za to uháním, že už bych chtěla být i z její strany babička. Nejstarší syn je šéfkuchař a mladší syn má v Rakousku dílnu a dělá starožitný nábytek, vyrábí pro Rakušany.
0: Vy když jste mluvila o těch nejlepších desetiletích vašeho života, tak jste mluvila víceméně o své rodině, ale potom jste zmínila třeba i kariéru, kterou dělají vaše děti, respektive vnuci. Vy sama jste na kariéru zaměřená nebyla?
1: Jo. Já jsem měla v dětství kamarádku a její maminka dělala v hospodě a chodili jsme za ní, když si se čepovala limonáda, že do půl litru a takové. A mně se to hrozně líbilo. A já jsem si v 18 letech udělala hotelovku a já to řeknu normálně otevřeně, já se na to nestydím. Mě mi 66 let, no v červnu mi bylo 66 let a pořád dělám hospodskou. Já tím prostě žiju, to jsem si splnila takový svůj dětský sen.
0: Šťastný ten, který svoji práci má jako zábavu a svoji zábavu jako práci, řekl bych.
1: No to jako já nejít, já už jsem v důchodě, já chodím na brigádu do svého zaměstnání, v kterém pracuji už 26 let, ale nebyt tam, tak asi bych asi umřela doma. Prostě jo. Tak já třeba my tady v Javorníku naproti bydlení máme krásnou hospodku s posazením, všechno na to. A když tam přijdeme a je tam nějaká brigádnice, tak to je pracovní deformace. Já říkám, ty poslouchej, a to pivo by nemohli mít větší pěnu, nebo to jo. A ty holky jsou ze mě úplně nešťastné prostě. Moje práce je moje, já nevím, koníček. A kdykoliv přijedu, tak to hodnotím, jo. Úplně tím žiju. Ale říkám, ve 30 letech bylo nejúžasnější to, že se mi narodili dva synové. V 50 letech jsem potkala svého nového manžela. Získala jsem dceru, kterou jsem neměla. Mám vnoučata, pravnoučata. No, lepší život. Přála bych to všem, aby toto zažili, aby viděli, co je to za krása, když vás někdo cizí přijme do rodiny a chová se k vám, jak byste tam patřili celý život. Prostě něco úžasného.
0: Paní Emo, já vám moc krát děkuju, třeba i za to, že jste těm, kteří měli podobný osud a třeba se jim během jednoho původně možná úspěšného desetiletí rozpadlo manželství, vy jste jim dala naději, že vlastně život něčím takovým neskončí, že ještě i v 50,
1: ne,
0: v 60 může přijít ten okamžik, kdy vás, jak vy říkáte, někdo vezme do rodiny, přijme za svou a žijete život, o kterém jste snila.
1: Ano, přesně tak. A ještě si můžu říct, tak jako já už jsem to jednou říkala v nějakém tématu u vás. Ke mně chodila pošťačka, super holka, mladá, já jsem vždycky nachystala něco dobrého na jídlo, donesla mi poštu, pojedla, poseděla. A jednou mě pozvala, tak jsem k ní přišla, ona mě seznámila s tatínkem a všichni říkali, jak jsme se s jejím tatínkem, on byl vdovec, seznámili, tak popraskali žárovky, vybuchl celý prostor a všichni věděli, že je to tutovka. A už jsme spolu, jako 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme spolu manžela. Takže 25 let spolu žijeme a prostě úplně úžasné, fakt.
0: Paní Emo, já zdravím vás i vašeho partnera a jsem moc rád, že jste zatelefonovala. Děkuju a naslyšenou.
1: Já jsem rád, že se dovolala dneska jako první, česky jsem tak poslední anebo předposlední. Zdravím všechny posluchače a vaše rádio je úžasné. Bez něho bych nešla spát prostě. Ani s mým pejskem Diankou, která leží vedle mě, poslouchá, co si vykládáme, protože to je takové další moje děcko, třetí.
0: Taky za mě podrbejte na bříšku.
1: No, to nám miluje.
0: No, já vím, naše Uzinka a Sárinka taky.
1: Já mám jezevčici a vy máte jako pejska.
0: Labradorky, obě dvě.
1: Já mám jezevčici a to jsem našla, když jsme byli v Mikulovicích, v lese, krabici s 13 štěňatama a dýušku jsme si nechali, jinak zbytek jsme dali do dobrých rukou.
0: Za to vám taky děkuju. Paní Emo, mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky a všem posluchačům. A zas příště bude super téma. Okamžitě volám.
0: Děkuju vám a naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky a naschledanou.
0: Bohumír napsal na rozhlas.cz lomítko linka k tématu desetiletí, dekády života následující. Nádherné dětství ve srovnání s dnešní dobou. Život rychle utíkal a přišly děti. Máchání plínek, se skutečením v letních dnech ve staré plechové vaně, ježdění na rekreace ROH s děláním ohňů při opékání špekáčků, jinak krátce strávený čas v roce 68 svobodou. No a v důchodě začlenění do senior klubu s dobrým kolektivem. Na to se nezapomíná. Bohumíra děkuju a můžeme jít k dalšímu příběhu. Tedy doufám, že další příběh po písničce Pavla Vítka bude čekat na 731. Ještě jednou. 731 800 900, ale pro jistotu znovu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: za nejšťastnější?
1: Takže já ty dekády mám za sebou 4, jo? Že jim přes 40.
0: Mm-hmm. Takže jedete pátý gumy, takzvaně, jak se říká.
1: Jo, pátý gumy už, jo.
0: Jo.
1: No, nevím, co mi to ještě jenom přines, jak tady vůbec bude člověk dlouho, to nikdy nikdo neví, že jo? A teď, jakoby ty dekády, ta nejlepší byla ve 30 letech přímo, jakoby, ta dekáda, ta třetí.
0: A teď proč? Protože
1: to jsem poznal největší lásku, kterou jsem žil, no, byli jsme spolu vlastně jakoby rok. A pak jsem to díky svojí neopatrnosti definitivně celý pohřbil.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Vyčítáte si to?
1: No, tak jako musí se jít dál, musí a jsem to nezvládl, já tak by měla svůj šťastný život bez mě, no, šťastnější, no.
0: Zkoušel jste to, čemu se říká druhá šance?
1: Jako ne, ona má, jakoby, asi bych to už do toho ani, kdyby nabídla tu druhou šanci, ona by do toho asi stejně po druhý nešel.
0: Takže ve 30.
1: Dvakrát do stejný, pak, jak se říká, dvakrát do stejný řeky se stupit, když se nemělo, nebo nestoupíš, no.
0: Ano, pan Tarej, vše plyne. Ve 30. Největší lásku. A jak jste na tom se zdravím? Kdy jste byl nejzdravější? Já vím, že to je možná až příliš osobní, ale nemůžu se nezeptat.
1: Zdraví tak celkově dobrý nějak. Tak každý let, co tohle dnešní době nějaký to zdravotní komplikace trápí, co si budeme povídat, že jo?
0: No to je pravda.
1: Dneska bez nemoci to není asi vůbec nikdo.
0: No tak lékařská věda pokročila a já myslím, že každému jde najít nějaká nemoc a někdy i vícero.
1: Nějaká neduha, ano, a někdy i vícero, přesně tak. Jak říkal Pepíček Josef Rálovský, jak vždycky ten vymyslel nemocí, když to nějaký mezi námi není, Pepíček Rálovský, to vždycky to...
0: Jardo, takže třicítka. Třicítka a dále, nejlepší dekáda.
1: Ale pak ty dekády je to horší, s tím by mě zběratel si, když se to, ty mě hrozně trápí a už jsem úplně celý tady v tom baráku zarovnanej. V tom bytě, to je šílený. To zběratel si, to je úplně štěstí už, to by se chtělo nějak všechno, ale to je to silně jakoby, takový návykový, co si kupovat z toho zběratelství, no, že to bych potřeboval nějak teďko omezit, no.
0: Tím vlastně navazujete na jedno z velmi dávně minulých témat, šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. A vaše droga je prostě sběratelství.
1: No, teď taky trápí mě, mám skoro 400 kusů lahví alkoholu, co já s tím budu dělat, že to se nedá ani na do konce života vypít, jo.
0: To neříkejte. Jsou i tací, kteří by to zvládli, Jardo, ale nebudu navádět, protože všeho s mírou, že? Děkuju vám za váš telefonát, tak Jardo, a přeju vám ještě plno krásných let.
1: Taky, děkuju. Vám taky přeju hodně zdraví všem i všem posluchačům a krásný léto, ať to užívají. A ať se na ty teploty nezlobí, tak léto má prostě, no tomu patří k létu, tyhle teploty.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Ono se to vlastně už trošku myhlo v tom, co říkal Jarda, ale Maruška, která napsala na rozhlas.cz/Linka, to definuje v jedné krátké větě. Pro náš další život je důležitý mír a zdraví, ať je věk jakýkoliv. Zdraví Maruška. S tím samozřejmě souhlasím, ale přesto, Maruško, když se ohlédnete nazpět, které desetiletí jste se měla nejlíp, bylo nejzdravější, považujete jej za nejšťastnější dekádu svého života? Je to vlastně otázka, kterou dostáváte oklikou i vy ostatní. Možná, že po písničce Věry Martinové uslyšíme další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak před malou chvílí zaznělo, možná to bude další příběh na téma desetiletí, dekády života. A řekl bych, že jsem se docela trefil. Čeká na telefonu naše další posluchačka, ale než dostane slovo, tak si dovolím ocitovat to, co napsala paní Helena na rozhlas.cz Lomítko Linka, a tak trošku tím vlastně posouvá dnešní téma. No, neposouvá, pořád to jsou dekády, ale no, poslouchejte. Pro mě to byla 90. léta, ty takzvané divoké devadesátky, a to jsem v Česku ani nežila. Devadesátky mi přáli ve všem, v kariéře i v osobním životě. Hodně se toho změnilo s 9.11, tedy s 11. zářím. Najednou se všechno začalo hroutit a nic nebylo jako dřív, a to v každé oblasti života. Tahle dekáda nezačala moc dobře, ale zdá se mi, že se přeci jenom začínají věci zlepšovat a naděje neumírá nikdy. Tak mě možná opravdu čeká to nejlepší a doufat v to lepší budu určitě. Napsala Helena. Ale teď už je čas paní Nory. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím vás.
1: A zdravím všechny posluchače, co stále věrně noční linku poslouchají.
0: Za všechny díky.
1: A mohu si dovolit popřát taky někomu, jako vám, ve vaší osobě, mnoho šťastných let, dobrého zdraví a úspěchu do dalších desetiletí, když máte teďka takové nějaké zaoblené výročí.
0: Nemůžu říct ne, takže říkám ano. Vy jste to napálila naplno, já říkal, že mám důvod k tomu, abych dnes mluvil o dekádách desetiletí života, protože ano, já už, pokud se budu držet toho, co zaznělo před chvilkou s Jardou, nasazuju sedmé gumy. Právě dnes. Ale paní Noro, které desetiletí bylo pro vás tím nejlepším?
1: No, tak když to promyslím z toho vysokého pohledu svých 85 let, tak je to skutečně taková rekapitulace. Čili uvědomuju si, když řeknu, že to bylo prvních 10 let mého života, tak pochopitelně, že tehdy v tom věku od toho narození do 10 let bych to těžko mohla nějak popisovat, protože to člověk může skutečně až s tím vzdáleným odstupem, co všechno předtím prožil. Ale to první desetiletí bylo skutečně, no, já nevím, jestli bych řekla nejlepší nebo idylické, ale bylo hezké, bylo pěkné, bylo teplé, protože jsem se narodila v našem domě, ve kterém do dneška žijí, který staríček předtím 5 let před mým narozením postavil, že jsem tady vyrůstala se svými prarodiči a rodiči a za 2 roky se narodil potom můj bratr, což jsem byla pověřena od začátku, kdy se narodil, že mě maminka kladla na srdce, že je to můj bratříček, o kterého se musím starat, já jsem starší, takže musím na něj dávat pozor. A od mého narození jsem tady vyrůstala se svým věrným kamarádem, naším bílým špiclíkem německým, jmenoval se Trefeček jsme mu říkali. A ten právě, když jsem měla 10 let, dostal potom psinku a zemřel. Ale to byl náš věrný kamarád. Náš dům je perfektní, krásně se v něm žije, tak jako nevypadá ani tolik velký, ale je tak prostorově upravený, ale tak perfektně. A my jsme ho měli s bratrem prošmejděný od sklepa po půdu. A kolem domu a za domem ta velká zahrada a tolik těch ovocných stromů. A tehdy všechny ty stromy rodily tolik krásného ovoce. Takže nejenom, že jsme to mohli pojídat během celého od konce jara celé léto až do podzimu, ale taky, že se pořád zavařovalo, něco dělalo, nějak se to zužitkovalo. Že jsem mohla obhlížet to, co dělá stařenka, co dělá staříček. Maminka s náma chodila na procházky, jezdila s námi po okolních kopcích, vykládala pohádky, vyprávěla nám různé tajuplné příběhy tady z okolí, z Podbeskydí. A tatínek, ten mě přivedl k základům symfonické hudby, kterou jsem s ním poslouchala. No a toto byl taky začátek školy, na kterou jsem se velice těšila, ráda jsem se učila a byl to asi začátek poznávání i toho vztahu k přírodě, který mám od narození vypěstovaný, protože jsem žila stále tady v té podbeskydské přírodě. Chodili jsme pod Radhoš, pod Javorník, všude do okolí a naše zahrada, to bylo hotové Eldorado, kde jsem se naučila lézt po stromech, skákat přes řídky, lézt přes plot, kdy jsme chodili na malé koupaliště plivátko, které je vzdušnou čárou od nás ani ne 200 metrů. No to byly krásné
0: věci. Idylické, bezstarostné dětství.
1: Ale s tím pohledem toho vysokého svého věku si uvědomuji, jak se na tom dobře podíleli i moji rodiče, prarodiče, i všichni příbuzní, který jsme tehdy měli poměrně hodně ve Frenštátě, že nás i tím politicky neklidným obdobím mezi tím 40. a 50. rokem provedli, že to na nás zanechalo nějaké divné stopy, i když 48. rok si už dobře uvědomuji, ale tehdy můj dětský rozum to ještě nedovedl s takovým určitým procítěním hodnotit, tak jak jsem to mohla poznat potom. Ono i ty další desetiletí, v každém by se dalo najít něco dobrého, ale bohužel v každém už byly takové řádné kopance, které tehdy režim mnoha lidem uděloval a které naši rodinu velmi těžce postihly. Ať to bylo potom do toho ještě navíc úmrtí mého tatínka, když jsem měla 14 roku, hned na to zemřela i stařenka, i staříček. A těžké období potom, když mě nechtěli pustit na vysokou školu a další. Ale to už je takový propletenec, to už se potom prolíná tím životem. To je takový věnec, kde se střídá to dobré i to špatné. Ale zatím jsme to přežili, zatím tady ještě jsem, tak nevím, těšit se na to další, prostě hold, já to beru tak, jak Lenský v Evženovi Oněginovi od Puškina vlastně zpívá v tu árii, co mě příští den připraví, taky vždycky čekám, co bude další den. Kéž by nám to vyšlo dobře. To zase straší bouřkami na zítřek a pozítří tady ještě na severovýchodní Moravě. Kéž vydržíme, kéž nám zdraví slouží a všichni, ať můžeme dál poslouchat Noční linku a vám, pane Borku, moc přeji, ať s námi vydržíte a v tom rozhlase, ať vydržíte a dál se s vámi můžeme setkávat.
0: Ze srdce děkuji.
1: Přeji dobrou noc.
0: Děkuji vám moc krát, paní Nora. Mějte se hezky. Skoro jste mě dojala. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky a pěkné pondělí. Stále ještě platí to, že máme ten první pracovní den tohoto týdne. Nicméně už za 25 minut bude čas říct vám, že máme nové datum a že má svátek Karolína. Ale do té doby ještě pár vašich příběhů, aspoň doufám, vašich příběhů na téma desetiletí, dekády života zazní. S tím dalším zřejmě je připravena paní Iveta na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Tak krásnou noc, já vás zdravím.
0: Děkuji.
1: Všechny posluchače a v první řadě bych vám chtěla, pane Borku, popřát všechno nejlepší k vašim dnešním narozeninám.
0: Děkuji, ale abychom neupozadili to ono téma, já jenom upozorňuji dopředu, důležité jsou vaše příběhy, ne moje narozeniny,
1: já jsem se inspiroval. Já jsem vám jenom chtěla popřát.
0: Děkuji.
1: Jo, všechno nejlepší, hodně hlavně zdraví a úspěchu.
0: Moc krát děkuji.
1: Já bych chtěla říct, že první takový mezník, samozřejmě dětství bylo dobrý, pěkný, ale takový můj první mezník bylo 20 let. Mně se narodili dvojčátka, takže to pro mě bylo nádherný, ale bylo to takový těžký období do těch 30 let, protože manžel studoval, to už jsem říkala, v Noční lince a tak dále, jo, já jsem živila rodinu a tak dále. A potom, jak děcka rostly, tak můj nejlepší potom mezník byl kolem 40 let, jo. To jsem začala, holky už byly větší, velký, tak studovali, tak já jsem potom začala hodně jezdit na kole, to mě perfektně bavilo, sportovala jsem, aerobik a tak dále, spinning. A na tom kole, to vám chci povědět, já jsem najela od za sezónu, od zhruba od března do září, 6000 kilometrů na kole, každý rok. A nejdelší trasu jsem jela z Nízkého Jeseníku domů do Olomouce. Jsem jela 100 kilometrů, já už jsem nemohla, ale já jsem to dojela. Já jsem byla vyřízená.
0: No tak, ale ten adrenalin vás možná poháněl. Říkala jste si tak a mám rekord. No. Je to tak?
1: No, já jsem najela opravdu domů tak 100 kilometrů a já jsem to fakt ujela. A ještě vám chci říct, a v tom období jsem se stala ředitelkou mateřské školy, kterou jsem řídila 10 let, takže to tak bylo takový perfektní období, fakt kolem těch 40 let. A potom to bylo výborný a i do těch 51 let, to bylo taky výborný. To jsem dělala tu kariéru, sportovala jsem, holky už šly na výšku potom. A potom v těch 51 letech, potom s manželem jsme se rozvedli, tak potom můj pes, já jsem měla pejsky vždycky. Já mám, vy máte labradorky a je miluju, to jsou hodně psi. Já mám belgičáka obrovského černého, nádherného. A on mě seznámil normálně s jedním mužem, on na něho vyskočil v hospudce, já jsem, bylo parný léto, bylo vedro jak hrom tenkrát, on na něho vyskočil čapama v té hospudce, říkám, co to děláš? Říkám, dolů. A on nás seznámil a s tím pánem jsem potom, jsme spolu žili do těch 61 let, to bylo taky pěkný období, chodili jsme s psama na výlety a tak dále. Teď už jako on žije sám, ale pořád za náma chodí, takže taky dobrý období. Takže mě je teď 65 a pořád se cítím duševně, jo, duševně, taková, jakoby fit, jo. I když už nejezdím na kole, kolo mám v garáži dole, já jsem dělala rekordy na tom kole. A to chci říct lidem, že nejde jenom o ty mezníky po 10 letech, ale naše tělo, víte, že se zajímám o tu ezoteriku, naše tělo se obnovuje, buňky a tělo, každých 7 let se obnovuje náš organismus. Jo?
0: Já už to taky slyšel, ano.
1: Ano, každých 7 let se nám obnovují buňky v těle, jo, se to mění, takže prostě záleží ještě na tom, jak tedy člověk se cítí v duši. Nejde fakt o věk. Věk je jenom číslo. Já se furt cítím jako ta holka, já nevím, jak je to možný, možná mi to aj udržuje.
0: No ve 40 jste začala jezdit na kole, tak vám to vydrželo hodně dlouho? Ta forma, do které jste se dostala.
1: Ne, pozor, já jsem jezdila na kole vždycky ráda, už jako děvče, jo, v 18, potom maturita a tak dále. Já jsem vždycky milovala kolo, vždycky. Takže na kole jsem jezdila k vodě a tak dále. ale potom kolem té 40, já jsem potom narazila na jednoho kluka cyklistu, jako kamarád, jo, kamarád. Mm-hmm. A ten byl blázen do toho kola, jo, on furt jezdil, on jezdil denně jak blázen. A on mě potom tahal na ty vylety a on mě tak vypracoval, že jsem pak ujela těch 100 kilometrů z Jeseníka do Olomouce. Jo, on mě jako táhl. A já jsem prostě jezdila, to byl ale kamarád jenom, jo. A já jsem valila na tom kole, já jsem potom měla, to byl galuskáč, on mě sehnal kolo, on dělal v cyklodílně, nebo opravně, nebo jak to bylo. A on mě sehnal perfektního galuskáče po nějakým borcovi, to mělo normálně berany, já jsem na tým jezdila jak blázen. A no, takže a aerobik jsem dělala, spinning, jogu, jo, fakt všechno možný. Já jsem fakt hodně sportovala. Kromě běhu. Mě běh, představte si, běh mě nedělal dobře. Mě bolely nohy, všecko, ale na kole jsem valila, plavala jsem v létě, jo, všechny možný sporty. Mm-hmm. Ale běh mě nedělal dobře, běh ne.
0: Jenom se dohaduju, ale možná to bylo tím, že jste běhala po asfaltu, respektive po betonu, takže to odnesli tak trošku možná klouby. Ale jak říkám, jenom se dohaduju.
1: Neběhala se vůbec, protože běh mě nechytl u srdce. Kolo, plavání, aerobik, já jsem dělala i cvičitelku aerobiku jednu dobu. To mě bavilo.
0: Žijete bohatým životem neustále, Iveto, a děkuji vám za tuhle vaši zprávu, za to ohlédnutí, za vašimi ano. desetiletími. Mějte
1: Říkám,
0: se hezky.
1: Kolem 40 nejlepší.
0: Děkuji.
1: Tak
0: mějte
1: ještě jednou gratuluju, ať se vám daří. Děkuji.
0: Díky. Naslyšenou.
1: A zdravím lidi, nashledanou.
0: Desetiletí života, dekády vašeho života, které byly ty nejúspěšnější, nejzdravější, nejidyličtější. O tom všem si můžeme povídat až do zítřejší jedné hodiny v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka, odezní, pokud se to samozřejmě týká tématu. Marie z FNO, to bude zřejmě Friedland nad Ostravicí, dohaduju se, napsala: celých životních dekád mám už 7 a 8 dekády skoro 3/4. První 2 desetiletí, dětství a mládí, byly krásné. Pak jsem se vdala a narodili se 2 děti. Bohužel obě zemřeli. To bylo moc těžké období. V mých 30 se nám narodil zdravý syn. O rok později zdravá dcera. To byla šťastná doba. Pak ale, když bylo dětem 15 a 16, náhle zemřel můj manžel. A zůstali jsme sami. Ještě, že jsem měla 4 sourozence, když bylo potřeba, pomohli. Obě děti jsou velice hodné, máme spolu moc hezký vztah. A tak mohu říct, že i když některé dekády mého života byly složitější, přijala jsem je tak, jak přišly. Jsem šťastná a těším se na každý nový den. Zdravím všechny posluchače Noční linky. Podepsána Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dovolím si navázat na to, o čem zpíval Marek Ztracený. Ta písnička se jmenovala Naše cesty. A já si troufám říct, že cesty, kterými se ubírají naše životy, jsou mnohdy klikaté, plné zákrut, někdy i objížděk, taky ale propastí. Tím vlastně jenom jinými slovy říkám to, že v každé dekádě našeho života se najde to dobré i to horší. Ale možná, že v některém desetiletí Honzova života něco převažovalo. Je to ten další posluchač, který čeká na telefonu 731 800 900 a i jej se ptám, které desetiletí svého života považuje za nejidylečtější, nejzdravější, no prostě to nej. Honzo, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeji a nejen vám, Borku, ale všem posluchačům. Ještě jednou všechno nejlepší k těm vašim sedmi gumám, jak jste řekl.
0: Děkuju.
1: A pane Borku, když jsme u těch desetiletí, Já si vás pamatuju z jednoho nejmenovaného rádia z 90. A podívejte se, uběhne 35 let a stále slyším váš charakteristický hlas zase z rádia. Prostě to je úžasný. No, takže to tak na okraj a jinak moje nejlepší desetiletí, přestože už se necítím, je mi něco teda v úvozovkách jenom přes 50, ale necítím se mít tolik energie jako ve 30, ale přesto si myslím, že mých posledních 10 let jsem to zvládl nejvíc a jsem tak jako nejšťastnější.
0: Mohl byste trošku zalistovat tím posledním desetiletím, tedy říkáte, že se vám toho povedlo nejvíc, tak co je tak nejvíc k chlubení? Klidně se chlubte, protože když to neuděláte vy, kdo to udělá za vás?
1: Jasně. Oženil jsem se, děti odešly do svých životů z domu, oženil jsem se teda už po druhé, a postavil jsem dům a když jsme u těch psů, tak mám taky před 10 let jsem neměl pejsky, ale mám pejsky, máme dokonce několik pejsků, no a prostě mi tak přijde, že posledních 10-12 let je to nejlepší.
0: Já vím, že se o tom bude těžko mluvit, ale zeptám se vás ještě na jednu věc. Já tu otázku vlastně ještě v souvislosti s těmi nejlepšími dekádami našich životů nepoložil.
1: Ano.
0: Jak to vidíte s životní moudrostí? Kdy jste se jí, řekněme, kdy se vám jí dostalo nejvíce?
1: Ano. Právě bych řekl, že do těch 30-40 jsem dělal samé blbosti, hlouposti a nevážil jsem si. A právě posledních od těch 40 let a poslední roky zvlášť, co nám čím, a teď nechci zase na nějakou smutnou notu, ale čím jsme starší, můžeme ztrácet i některé své blízké, tak si víc uvědomuju důležité věci a že jsem tak jako začínám moudřit až po té 40.
0: Já si dovolím vypůjčit pár slov, která jste právě pronesl. Zjistil jste, co v životě je hodně důležité a co méně důležité.
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano, přesně tak.
0: Máme to stejný. Přesně Honzo, moc krát vám děkuji i za tu vzpomínku na doby, kdy jsem začínal za rozhlasovým mikrofonem. Je to 35 let, letos v listopadu to bude tedy 35 let. A vrátil jste mě naspět do toho desetiletí, kdy jsem byl asi tak zhruba nejzdravější.
1: Výborně. Rádi vás posloucháme, nejen váš pořad, ale vůbec vás, když jste za mikrofonem. Tak pěknou noc, zbývající čas do té jedné hodiny, ať se daří.
0: Honzo, moc krát vám děkuju, ze srdce děkuju, udělal jste mi radost.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Od Gianni Nannini to byla Foto romance a od Marcely Holanové Cesty lásek. Poslouchali jste tuhle písničku v noční lince Českého rozhlasu a teď si v ní můžete poslechnout další příspěvek na téma desetiletí, dekády života. Je to paní Marie, která čeká na čísle 731 800 900 s tím, která byla nejlepší ta dekáda jejího života. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, krásnou pohodovou noc všem. Tak moje nejlepší desetiletí bylo od 80. do 90. roku. Bylo to hlavně kvůli tomu, že maminka přežila těžký infarkt, měla klinickou smrt a řekli nám, že nebude. Ona se pak ještě nakonec vdala. A dali mi taky, bylo mi asi 27, zhruba dali mi byt, 2 plus kuchyňský kout. A já jsem teda měla předtím už před svatbou a partner maminku nechtěl, když jsem si jezdala k sobě do jeho bytu, tak jsme se rozešli. Mm-hmm. Já jsem pak dostala teda svůj byt. No a maminka, když se z toho dostala, tak jsem tam za ní jezdila. Vedle byl volný soused. Mamince padal barák na hlavu. Tak prostě jsme se se sousedem dali dohromady a kluka, který ho nikdo nechtěl, tak vlastně pak jsem poznala, že to byl nejlepší člověk a asi i ten, kdo mě měl nejvíc rád a udělal by pro mě úplně všechno. Bohužel už od roku 2005 není. No tak takhle nějak to bylo u mě.
0: Už by to chtělo zase nějaké hezké desetiletí, říkáte si, že, paní Marie?
1: No, tak to bylo potom taky, když, to jsem se teda zasmála, když jsem končila, já jsem přesluhovala 7 let na železnici a už mi bylo zlé, ale chtěla jsem si udělat 50. Už jsem nemohla, ale. A zjistili mi, že mám srdeční vadu. Oni mi to zjistili, až když jsem měla být dávno v důchodu, když jsem přesluhovala. Já jsem celou tu dobu dělala noční, dělala jsem i 24, 12, dojížděla jsem. Jo, a prostě tak nějak to šlo, ale možná, že to bylo i tím, že opravdu ten partner pro mě dělal všechno. Když rušili ty určitý ty stanoviště, musela jsem se posouvat k té Praze a on třeba ze začátku chodil se mnou na ty první vlaky, nebo mi chodil naproti. On takhle mi jako hodně pomáhal, aby se mi nic nestalo. Já jsem dělala na trati, jako zajišťovala jsem bezpečnost vlaku, aby třeba nenajel vlak na vlak. Tu práci jsem měla strašně ráda. No, ale nechtěla jsem ji opustit, takže já jsem vlastně nechodila ani k doktorům, když mi něco bylo. Protože jsem se opravdu bála, že by mě z té služby stáhli. Mysleli si, kdo ví, jak nejsem zdravá. Jo, já jsem byla vlastně na tom takhle. Ale jako díky tomu partnerovi, tak opravdu dalo se vydržet hodně. Přeju to i jiným ženským, jo. Prostě někdy ten chlap se zdá, že je k ničemu, ale opravdu potřebuje pohladit trošku to zázemí a je to dobrý. No a když se nepolepší, tak ať jde. Není po válce chlapů je dost.
0: Máte pravdu, je nás plno.
1: Paní na ženský to platí, ale taky. Jo?
0: Takže vy vlastně, ano, na obě dvě strany téma. Říkáte, pro jedno kvítí slunce nesvítí.
1: Ano,
0: tak.
1: Zkoušet to, furt to zkoušet, až to vyjde.
0: Děkuji moc krát, možná je to návod pro mě.
1: Taky.
0: A mějte se hezky, přeju vám krásné léto, paní Marie.
1: Já vám taky moc. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Ono naslyšenou vyřkla paní Marie přesně ve chvíli, kdy odbyla půlnoc. Teď už vás vítám v novém dni. Je 14. v měsíci červenci, svátek má Karolína a já nositelkám tohoto krásného jména přeju zdraví, štěstí a lásku. A kdybych mohl mít aspoň drobný hlas, jako takovou tu drobnou přímluvu tam nahoře, dámy, ať tím dnešním dnem začíná to nejlepší desetiletí vašeho života. A tím vlastně tak trošku směřuju do vlastní kuchyňky, protože ono desetiletí života, dekády vašeho života a která z nich byla z vašeho zpětného pohledu nejlepší, je tématem i té další hodiny Noční linky. I tentokrát můžete volat na číslo 731 800 900 a psát na rozhlas.cz/linka. Michal napsal: v jistých ohledech je u mě tou nejlepší ta současná, čtvrtá životní dekáda. A to navzdory tomu, že jsem si během ní vyslechl diagnózu nevyléčitelného neurodegenerativního onemocnění a trpím syndromem tonického napínače bubínku, vzácným, extrémně neurotizujícím stavem, který u nás neznají ani ušní specialisté. Po dosažení 40 doznala řada mých životních postojů překvapivých změn, pokračuje Michal. Osvobodil jsem se od starých myšlenkových struktur, hlavně co se týče investičního uvažování. Taky jsem začal, trochu s podivem, milovat, co jsem dřív nesnášel a nesnášet, co jsem dřív miloval. Nesnášel jsem lazaně a teď je miluju. Miloval jsem učení se jazykům, teď to nesnáším. Na pozadí všech svých současných útrap ale cítím, jak se hluboko ve mně rozvíjí zvláštní proces, který buduje jakýsi trvalý vnitřní pocit myšlenkové ukotvenosti a vyrovnanosti. A toho si nezměrně vážím. Michale, já si vážím vašeho vzkazu, stejně jako všech vašich psaní na rozhlas.cz/linka a už dopředu děkuji vám všem, kteří zavoláte a řeknete, která dekáda vašeho života byla tou nejpřínosnější, nejzdravější, nejidyličtější, no prostě tou nej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě jednou vás vítám v novém 14. červencovém dni. Máme 6 minut po půlnoci a na telefonu 731 800 900 čeká pan Láďa, který má myšlenku, který chce říct to, co jej napadlo, jakmile slyšel téma dnešní noční linky, která tady vlastně ještě nezazněla. Já už říkal, že v každé životní dekádě nás potká něco dobrého, něco špatného, někdy je jednoho víc, druhého míň, ale to důležité nám už řekne samotný Láďa. Zdravím, na Pardubicko jste říkal, že jo?
1: Ano, dobrý večer,
0: tady je Borek.
1: Dobré ráno.
0: Ano. Za chviličku vychází sluníčko, to je pravda. Tak a teď už vás poslouchám.
1: Já bych chtěl říct, že jako mě už teda je 70 let a v podstatě, kdybych měl hodnotit ty dekády, tak každá dekáda má svoje plus a mínus a vždycky mě nějakým způsobem navedla, poučila a myslím si, že bych je chtěl znovu prožít, protože kdybych měl jenom samé úspěchy, potom by ten život byl jednotvárný, kdybych měl samé jaksi neúspěchy, bylo by to špatný a to poučení, které jsem v podstatě získal, mě nějak dovedlo, že jsem maximálně spokojen a kdyby se to mohl opakovat, neměnil bych.
0: Takže zastáváte názor díky za každé nové ráno, podobně jako já.
1: Přesně tak, protože si myslím, že měl jsem štěstí v rodinném životě, měl jsem štěstí. Děti jsou dneska významní vědci nebo tak, jo, a v podstatě v práci jsem byl úspěšný, ale musel jsem samozřejmě, nebo to zadarmo, a musel jsem pracovat a to právě ty neúspěchy mě k tomu vedly, takže v podstatě jako chtěl bych, že každá ta dekáda byla jak výsledkem toho a jako ve stavu, kterým se nacházím a v podstatě jako mě to poučilo a našel jsem si vždycky nějakou cestu a ať už to bylo společenský dění nebo tak, jo, ať už to bylo rodinný zázemí a podobně, místo, kde bydlím a podobně. Jediné, co mě možná teďka je stáru, jako trošku znepokojuje, je to životní prostředí, který je teda strašně drasticky vůči nám tady. Sice potřebujeme postavit dálnice a podobně, ale ta příroda dostává tvrdě, jak se říká, na frak a bojím se, je naše děti, nebo takže to prostě těžko dá dohromady, protože jako sice vědci říkají, že vznikají nové a nové objevy, nějaké mikroby, mikroorganismy a podobně, ale za chvilku nám bude vzácná kráva, kůň a podobně, protože za chvilku nebude ta příroda v podstatě jako žádná. No.
0: Tomuhle apelu velice dobře rozumím a souhlasím s ním. Ale vraťme se k těm desetiletím života. Takže vy vlastně říkáte, a já s tím, ano, už dopředu říkám, vlastně taky souhlasím, že každá dekáda sice měla své, ale byla důležitá i v tom, že vás poučila pro další dekády a desetiletí vašeho života. Je to tak?
1: Je to tak, přesně tak. A když byl nějaký neúspěch, tak mě to namotivovalo, hledal jsem příčiny toho neúspěchu a poučil jsem se a myslím si, že o tom je ten život, no.
0: Přesto se ale zeptám, když už vzpomínáte na minulost, na kterou dobu, a znovu se dostávám k těm desetiletím, na kterou dobu vzpomínáte nejraději, která byla pro vás nejidyličtější? Protože paní Nora tady mluvila o té první dekádě svého idylického dětství, tedy života idylického dětství. Tak jak je to u vás, když jste byl teenager, nebo když vám bylo 20?
1: Já bych to tak jináč. V dnešní době, když to beru zpětně, tak když je člověk do těch 35 nebo tak, tak má dveře otevřené, je tady cena pro mladé vědce nebo tak prostě, jo. Když už je starší, tak už ty šance jsou menší, musí pro jeho ohodnotit nějaká opravdu významná práce a to si myslím, že třeba mě asi bylo jako nejlíp asi v 50, protože to jsem dosáhl určité vědecké hodnosti nebo tak, jo, a v podstatě bylo to výsledkem nějaké systematické práce, která měla smysl, jo, myslím pro lidi a podobně, takže, ale to jako neznamená, že já si myslím, že každý, jako každá profese je důležitá, jo, pro život společnosti, ale jako je to už výsledek, že už jsem se uměl podívat dozadu, že jo, už jsem viděl, jestli to má smysl a podobně a tak nějak asi už jsem po těch 50 se už možná nechá hodnotit, možná to je brzo pro někoho, ale myslím si, že už to je taková doba, kdy se trošku můžeme podívat dozadu. Předtím to ještě jako stále je cesta určitého hledání nebo tak.
0: Láďo, moc krát vám děkuju i za vaši upřímnost a za váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto. A hodně zdraví.
1: No, děkuji, dobrou noc. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Na rozhlas.cz Lomítko Linka se teď objevilo hned několik vzkazů, takže zkusím jen tak v rychlosti třeba to, co napsala Dana z Blatné. Dětství bylo nezapomenutelné a do 40 jsem rostla a sdílela i rozdávala štěstí. Teď už hlavně vzpomínám a rekapituluju a snad i moudřím a zpomaluji tempo. Užijte života s nadhledem a ve zdraví. Je to největší štěstí a bohatství i dar.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tuhle písničku Pavla Nováka si pamatuju z prvního desetiletí mého života. A říkám to záměrně, protože dekády, desetiletí života, to je téma dnešní noční linky. Říkám dnešní, ale začala včera, už máme úterý 14. července. Nicméně do jedné hodiny bude čas na vaše příběhy na tohle téma. A paní Jana z Prahy je tou další, která nám chce říct, kterou dekádu svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já chci říct, celý můj život byl krásný a opravdu si ho vážím a všichni bychom si měli vážit života. Samozřejmě byly období horší, lepší. Ráda vzpomínám na dětství, ráda vzpomínám na mládí. Měla jsem velké štěstí, rodiče se dožili požehnaného věku 90 let. Mám sestru, se kterou výborně vycházím, mám dobrou rodinu, se kterou dobře vycházíme. Takže celý život byl opravdu šťastný. A jestli můžu říct nejšťastnější, těžko říct, ale snad od 40, kdy vlastně se mi podařilo stmelit rozbitou rodinu po rozvodu. Znovu jsme se s manželem dali dohromady k radosti dětí. Byli už sice starší, takže zas to neprožívali až zas tak úkorně, ale byli rádi, že jsme zase spolu a moc si toho vážím a jsem šťastná.
0: Můžu mít hodně indiskrétní dotaz?
1: Ano.
0: Byla jste vy iniciátorkou toho znovu shledání a znovu partnerství s vaším manželem?
1: No v podstatě jo, ano.
0: No, už jste to říkala, že se vám podařilo stmelit rodinu, tak jsem jenom chtěl na tuhle strunu udeřit znovu. Jste spolu dodnes?
1: Jsme spolu dodnes, chvála Bohu, vycházíme výborně. Manželovi je 78, tak jak tak ty roky chodí, ty problémy všelijaký, ale vycházíme dobře a je to opravdu hezký.
0: Možná je to trošku kacířské, to, co teď řeknu, ale možná, že vám prospěl ten oddech.
1: No ten oddech, abych se přiznala, nebyl až zas tak dlouhý.

0: pozici a stejně tak i web rozhlas.cz/linka. No a říkám to hlavně proto, že na něm vidím to, co napsal do několika řádků Marek. Když se psal 1. leden roku 1990, tak jsem ještě nebyl na světě. Když se psal 31. prosinec roku 1999, tak jsem měl 8 let, 1 měsíc a 19 dní. Z té doby si toho moc nepamatuji, ale tato dekáda byla nejlepší od 60. let. Mohli jsme jet kamkoliv jsme chtěli, rádia hrála to, co jsme do té doby neznali a v televizi běželo to, co jsme také neznali. Marku, i za tohle, co jste napsal, děkuju. A jak je to u vás, vážení přátelé, vy, kteří právě teď posloucháte Noční linku? Které desetiletí vašeho života byste i do vysílání, pokud se dovoláte, označili jako to nejzdravější, nejšťastnější? Nejvíc jste cestovali, no prostě největší idyla. Uznávám, že to, co říkala paní Jana, má hodně co do sebe. Nicméně, pokud máte nějaké desetiletí, které byste chtěli označit i zlatou medailí třeba, tak zavolejte. Číslo je 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když jsme v ní, tak u těch desetiletí vašeho života, tak si nemůžu odpustit jednu poznámku k té předchozí skladbě. Tak to byly osmdesátky, to byla Bonnie Bianco, Pierre Cosso a jejich Stay. No pro mě osmdesátky to bylo něco, to se v pop music dělo věcí. Hlavně v té anglosaské, ano, o ní mluvím, ale teď zase naspět k tématu a k desetiletím vašeho života. Tou další, která na telefonu 731 800 900 čeká, je paní Mirka. A já ji zdravím. Přeji vám krásné léto, paní Mirko.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Moc zdravím všechny ponočníčky a hlavně vás, Borku.
0: Děkuji.
1: Tady je Mirka z Brna. Toto téma se mně velice líbí a já bych začala hned, teda už mám těch desetiletí za sebou dost, ale začala bych svým krásným dětstvím. Prožila jsem ho v Lednicko-Valtickém areálu, nedávno jsem o tom taky mluvila, takže se nechci moc opakovat. Ale bylo to nádherné dětství, neustále na kole, Lednickým parkem, k minaretu, tam jsme si vylezli snad 20krát, k Janohradu. Léto jsme prožili u Apola, to je ta soustava těch rybníků, tam Hlohovecký, Prostřední a Apolo s tím krásným zámečkem. Tam jsme byli celé léto. Rodiče měli ole, vinohrad, maminka mě posadila na trakač a už jsme jeli do Vinohradu. Taky ale, nestydím se za to, byli jsme pionýři a pionýrky a právě, že v Lednici je do dneška vysoká škola zahradnicko-ovocnická a studenti právě nás tom pionýru vedli. A ti byli teda bezvadní. My jsme projezdili okolí Pálavy, do Břeclavy lesem, právě k těm rybníkům, do Valtic. Opravdu se nám věnovali a bylo to bezvadné. Tak to bylo moje hezké dětství. Vždy jsme se koupali, rodiče vůbec neměli strach, já nevím jak to. No, tak bylo to krásné. A potom další období bylo ale taky hezké. To jsem se dostala studovat na průmyslovou školu oděvní do Prostějova a to mě strašně bavilo. To bylo úžasné. Prostě bylo městečko, kde se říkalo, že každá druhá rodina má v rodině nějakého krejčího. Byly tam obrovské a krásné oděvní závody a my jako holky, studentky, které teda nemohly dojíždět, tak jsme bydleli na internátě. Krásný internát, který byl původně, vlastnil ho ten majitel prostějovských oděvních závodů, Nehera se jmenoval, měl krásnou vilu u Hloučele, u rybníčku, u lesíku a to byl právě náš internát. Dodneška mám z té školy a z toho internátu kamarádky po celé republice, protože ta oděvní průmyslovka vlastně, ona vychovávala takové ty střední kádry technické pro oděvní průmysl po celé republice. Tak holky byly některé nahoře, dostali umístěnku, vy si asi tu dobu nepamatujete, ale to my jsme museli nastoupit na umístěnky po maturitě. Tak moje kamarádky šly třeba nahoru do Liberce, do Prahy, dolů do jižních Čech, do Třeboně. No a já jsem dostala umístěnku do Brna a seznámila jsem se tam se svým manželem, teda, který byl na letišti jako voják. No tak jsem se dostala do Brna a moje vytoužené prostě takové přání bylo jít učit do školy, takže po krátké praxi jsem učila na oděvním učilišti v Brně a to bylo zase tak hezké období. Mimochodem, Borku, já jsem taky učila Zdenka Bakalu konstrukci střihu. Představte si, on to moc nezveřejňoval, ale prostě bylo to nějak tak, že se nedostal na gymnázium, tak šel k nám se vyučit. Vyučil se, udělal si maturitu a potom teda jako emigroval. No a co bylo pak dál, o tom už nemluvím, ale byl to kluk teda zvídavý, to musím říct, tak to je taková zajímavost, kterou občas teda dám k lepšímu. No, bylo to tak, takže učila jsem, bylo to bezvadné, to mě bavilo, moje zaměstnání byl můj koníček, no, měla jsem dva kluky, no a opravdu jsem byla šťastná. To bylo období, kdy jsme jezdili na brigády, na papriky, na rajčata, celou Vysočinu jsme objeli prostě. No bylo to krásný, no. Ale Borku, já musím teda říct, že jsem v důchodu samozřejmě už delší dobu a já zase ale jsem spokojená. Já mám kamarádky, s kterýma jezdíme do Luhačovic, manžel teda zemřel. To bylo špatné období, smutné, ale nějak prostě jsem se z toho dostala právě díky kamarádkám. A tak jezdíme do Luhačovic, každý rok si zaplatíme týden, chodíme každý týden k sobě na karty a je to takové prostě hezké, družné. No a tady bydlím kousek od Čelepky, která teďka teda není v provozu, to asi víte.
0: Ano, vím.
1: No a tam jsou další moje přítelkyně, tady z okolí, jak je Tábor, Klusáčkova, Chlupova, tak se tam sejdem skoro každý druhý den. No a zase je to takové hezké. Takže já musím říct, že opravdu ten život jsem prožila prostě hezky. Nemůžu něco říct, že by bylo nějaké tragické. No a jak mluvím o tom přátelství, tak Werich napsal takový hezký citát. Přátelství je součástí šťastného života. A to si myslím, že je pravdivé a moc se mě to líbí. Takže pomalu bych teda ukončila, já bych ještě vykládala, ale chtěla bych moc pozdravit můj přítel teda z rodiny Janu Darmovzalovou, která poslouchá noční linku každý den a čeká na vás právě, že vás má moc ráda. No a ještě zdravím Aničku z Miroslavy, to je opravdu žena, které si hodně vážím. Určitě vám to taky připomíná něco. Anička z Miroslavy.
0: Ano, samozřejmě.
1: No, takže to by bylo tak všechno.
0: Mirko, já vám moc krát děkuju i za to potvrzení toho, že vlastně život se neohlíží v žádném případě na čísla, kterými my označujeme dekády, první, druhá, třetí a tak dál a tak dál.
1: No,
0: a že vlastně taky v každém období našeho života lze najít věci jak dobré, tak věci méně dobré. A že všechno, neděje samo o sobě a že z každé dekády, jak už tady taky od našeho posluchače zaznělo, si můžeme vzít přinejmenším poučení pro budoucnost.
1: Ano, ano. Tak já vás děkuju. Moc zdravím a těším se na vás, až bude den otevřených dveří zase.
0: Děkuju a budu se těšit taky.
1: A hodně štěstí vám přeju.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky. Naviděnou.
0: Vážení přátelé, noční linka má před sebou už jen posledních 27 minut. Je čas na to, abych vám znovu připomenul telefonní číslo. Díky němuž se už po písničce Michala Hrůzy v tomto případě a vlastně taky naskočí na tu naši dnešní retrospektivní vlnu písničkou Budu ti vyprávět. Ano, seriál Vyprávěj. Tedy je čas, abych vám připomenul telefonní číslo, na němž už po písničce Michala Hrůzy možná uslyšíme ten váš příběh a to, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejšťastnějším. A nebo na něj aspoň nejraději vzpomínáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy,

0: Částečně za to může moje zvědavost, ale vlastně i to, že Michal Hrůza přišel do noční linky právě s touhle písničkou ze seriálu Vyprávěj. Takže se ptám Jardy, který jako další čeká na telefonu 731 800 900, jestli se dívá třeba i na seriál Vyprávěj, který je taky takovou retrospektivou našich životů. Jardo, dobrý večer, díváte se na Vyprávěj?
1: Dobrý večer. Ježíš, to jsem miloval, ten seriál.
0: No večer. Prosím, takže to ohlížení do minulosti máte natrénované. Třeba i díky tomuhle seriálu. Teď se vám to bude hodit. Kterou dekádu vašeho života si nejraději vybavujete?
1: No já bych to vzal trošku obšírněji. Hejte, mě je 55. 22 let jsem byl na kamionu. Takže jako ten úsek života, já jako miluju řízení od dneška, jezdím furt ještě a, ale jestli teda můžu trošku odbočit,
0: samozřejmě.
1: Je to asi tak 15. člověk přede mnou, který se dovolal, tak říkal, že mu je kolem 50 a že je vlastně tenhle ten věk, nebo co prožívá vlastně tuhletu chvilku, takže je nejlepší a já s tím úplně plně souhlasím.
0: Řekněte proč. Definujte.
1: Proč? Proč? Úplně jasná věc. Děti jsou pryč, jsou veliký, ten člověk má už potom čas jenom sám na sebe vlastně a užívá si ten život vlastně úplně v klidu a tak, jak si ho nastaví sám. Takže já tomu pánovi děkuju za to, že to řekl a já s ním na 100% souhlasím. Teďka řekl bych jméno, ale já si nepamatuju, že to je, říkám, 15. člověk, který volal přede mnou.
0: No byl to zřejmě Honza, který se po 40 oženil, děti odešly, postavil dům, má psy. To bude zřejmě on, na kterého navazujete.
1: No, asi máte pravdu, asi je to Honza. A tímto bych ho rád pozdravil a řekl mu znovu ještě jednou, má 100% pravdu.
0: Zeptám se vás ještě na vaši profesi. Vy říkáte, že jste víc než 20 roků byl a stále ještě jste kamionákem. Je to tak, ano?
1: Nejsem.
0: Už nejste.
1: Já jsem, byl jsem 22 let, ale potom z rodinných důvodů jsem se na to musel vykašlat, protože umřel tatínek a maminka to doma sama nedávala. Tak jsem to hodil na hřebík a zůstal jsem si doma. A teďka jsem řídil autobusu zase, no, takže...
0: Takže pořád kulatá práce.
1: Určitě, víte co, já bez toho nebudu. Já to mám, to je... Můj tatínek byl celý život řidič a já jsem to nějak po něm... Aniž by on chtěl, tak já jsem to vlastně víceméně po něm nějak podědil, ale... Říkám, ani by on chtěl, jo. Takže já tu práci miluju a mám to rád a bez toho nebudu. Takže než půjdu do důchodu, takže asi se tomu budu věnovat. Ale teďka říkám, ten kamion jsem hodil už jakoby na řebík a věnuju se teda autobusu a teďka jezdím autobusem. No,
0: takže no já jsem špatně použil ten příměr kulatá práce, tedy označení kulatá práce, protože to je spíše ta cirkusácká, ale prostě, že máte pořád v ruce ten volant, ano, tak jsem to myslel. A jak to plánujete právě až směrem k důchodu, to byla ta otázka, ke které jsem spěl, odpověděl jste na ni a já vám za to děkuju i za váš telefonát. Jardo, dny, které žijeme právě teď, jsou nejdůležitější, protože minulost nezměníme, budoucnost je nejistá. Důležité je teď a tady. V tom s vámi souhlasím. Nicméně ptám se přesto na to, na které desetiletí nejraději třeba vzpomínáte. Ale od vás mě stačilo tohle. Děkuju a naslyšenou.
1: Ne, prosím vás, ještě můžu jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: Já když jsem byl mladší, tak jsem třeba, když byla neděle večer, tak říkám, zase zítra, zase pondělí. zase do práce. Už byl pátek. Jo? Ale čím je člověk starší, tak já teďka třeba prožívám to, že si říkám, ne, bacha, každý den si musíme užít. Ať je špatný nebo dobrý, ale každý den si musíme prožít a užít si ho. Protože čím je člověk starší, tak už víte co, nějak...
0: Cítí to, že může přijít konec kdykoliv, ano.
1: Tak a vlastně dneska, když to vidíte někde všude na těch sociálních sítích, jak umírají ty lidi ve 40, v 50, v 60, říkám ne. i když je pondělí, já si ho užiju, užiju si to úterý, středu, čtvrtek, pátek a až přijde ten pátek, tak ten si užiju ještě víc a potom bude sobota a neděle krásná práce. Takže říkám všem, každý den si užijeme úplně naplno, protože nikdy nevíme, kdy bude ten poslední.
0: Carpe diem quam minimum credula postero. Užij dne, zítřku ni moc málo nedůvěřuji.
1: Mějte se hezky. Teď se mi to vzalo ze srdce.
0: Děkuju a přeju vám
1: taky děkuju.
0: Krásné léto. Naslyšenou. Vy všichni, kteří ještě pořád čekáte na další příběh, se aspoň věřím, po písničce Marty Kubišové určitě dočkáte. Telefon uslyšíte, ale já tady mám před sebou poměrně dlouhý vzkaz, který si dovolím ocitovat alespoň tu část, která se týká dnešního tématu, a je to vzkaz naší posluchačky Daniely. Můj život lze dělit na 8 dekád. To první, zdánlivě nejsladší, zakončilo povolání tatínka do PTP a 2 roky pro dítě nepochopitelné. Druhá dekáda byla právě v závěru krásná, protože mě kvůli kádrovému posudku na tatínka faráře nevzali na pedagogický institut a já musel nastoupit hned po maturitě do zaměstnání. Třetí dekáda byla nezapomenutelná. Práce v rozhlase, kam jsem se vlastně dostala místo školy, takzvaně za trest mě bavila, dokončila jsem vysokoškolské vzdělání, porodila syna a měla jsem dojem, že tak sladký bude celý můj život. Nebyl. Na 4. dekádu bych raději nevzpomínala, i když jsem si dobrý vztah k práci dokázala najít i ve sběrných surovinách. Dostavily se nemoci a zoufalé prázdno v pracovní sféře. 5. dekádu pokládám za boží dar a za nezapomenutelnou pomoc kolegů z branže. V hlavním městě, kam jsem se přestěhovala, žiju dodnes. Podařilo se mi v 6. dekádě sepsat knihu, v níž se trochu vyrovnávám se životem. 7. dekáda mě postavila před těžké onemocnění a díky zdravotníkům se dnes cítím zcela obstojně. Zapojila jsem se do práce v pacientské organizaci a vím, že jediná cesta k dalším desetiletím vede přes aktivitu. Ani stará bába nemůže ležet v posteli a čekat na smrt. Tak se snažím. Doufám, že jsem nebyla moc dlouhá, protože ten prožitý život mi teď připadá velice kratičký. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 15:45 a to znamená, že jdeme do finále dnešní noční linky Českého rozhlasu. Vidím to tak na jeden, možná dva telefonáty a tohle je ten první ze zmíněných a očekávaných dvou. Je to Jindra, která čeká na telefonu a která nám poví, které desetiletí svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: A nejsmutnější, ano.
0: A nejsmutnější.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak moje nejšťastnější období bylo, když jsme se s manželem poznali v Krkonoších na horách. Tehdy existovali závodní výbor LOH, ty rekreace.
0: Takže tak asi 50. Parta, léta, předpokládám.
1: Ano, parta kluků a parta děvčat, tak jsme navazovali známosti. No a tam jsme se s manželem poznali. No ale nebylo to ještě nic tak vážného, že jo, tak ha, ha, ha, chy, chy, chy. No a když jsme potom byli doma, tak jsme si začali psát. No a nakonec to dopadlo, že teda za mnou jezdil do Zlína. A na cestě bylo dítě, narodila se dceruška. Tchán mě poslal skládací dešník, který to neexistoval, to někde sehnal v Tuzexu celý přešťastný. A velkou kytici, ale já jsem ještě nerodila, já jsem ležela na pokoji v bolestech a oni mě přinesli
0: kytici
1: a dešník skládací.
0: No tak zní to komicky, no, ale ta doba...
1: Pak se zhodil.
0: Tu dobu jste popsala dobře. Něco takového jako skládací dešník v 50. letech, to neexistovalo.
1: Ne. No a tak narodila se teda holčička, ale byla nemocná, srdíčko měla špatný, tak zemřela ještě v nemocnici. Byla jsem z toho teda špatná, manžel taky, ale rodiče nás podpořili v tom, že jsme mladí a že budeme mít další děti. No tak jsme byli zdraví a věřili jsme tomu. No tak jsme teda, byla svatba a zažádali jsme si obyt v Brně. A těšili jsme se, no a koupili jsme si teda 3pokojový krásný byt, tak začalo zařizování, no a postupně vždycky jsme jeli v zimě na hory, v létě k moři, narodili se kluci 66, 67, byli jak 2 budulínci. Tak to rostlo prostě, až nakonec šli do školy. Já jsem byla ve škole na internátě a nám se tam s holkama ze Zlína moc líbilo. Tak jsem byla ráda, že kluci chtějí taky na internát. A s manželem jsme jim nebránili. Byli to kluci, tak jsme říkali, já se trošku oťukají ve světě hned. No a samozřejmě, jak odešli kluci do škol, tak jsme s manželem nějak jsme měli na sebe málo času, nevím, jak bych to řekla. Nebo jsme se o sebe tak už neměli jsme se tak rádi, jako když jsme byli všichni doma. No a nakonec teda manžel si našel v České Třebové jednu paní, ale já když jsem slyšela, že má 2 děti, dceru a kluka na škole, tak jsem manžela prosila, ať od nás neodchází, že nás budou kluci potřebovat. A že ta paní má 2 děti a nepůjde hned, prostě nebude se rozvádět. No tak manžel si nedal říct. Odstěhoval se do České Třebové a dopadlo to tak. To víte, že byla jsem z toho strašně smutná, ale byli tady kluci. A tak začal manžel strašně pít. To jsem se dozvěděla od kamarádů z práce, že ho nechala nakonec ta paní a že teda moc pije. No, kluci se oženili, založili rodinu, No a manžel teda se upil k smrti, ale vyloženě upil. Práce ho vyhodili. Bylo to smutný. Nakonec jsme se synama ho museli z toho bytu, co dostal, vystěhovat nábytek, odvést veškeré věci. A já jsem prostě se z toho skoro složila, protože když jsem viděla ty věci, co tam měl, tak to všechno se mě vracelo. Když jsme se poznali a protože jsem rodinný typ, tak jsem byla z toho zdrcená. No ale kluci zase měli svoje starosti, tak jsem to prožívala s něma. Tak jsme to nakonec ukončili, že teda jsme ho vystěhovali. No a kluci dneska už mám vnoučata, pravnoučata, tak se z toho těším. A když je toto téma bylo, tak jsem si prostě nějak posteskla.
0: Já vám naprosto rozumím, paní Indro.
1: Je mě 83, víte, jsem v podstatě jakž tak zdravá. Lidi jsou ke mně v pořádku, chovají se, starají se o mě, nemůžu si naříkat, ale na toho manžela nikdy nezapomenu, protože jsme se měli 20 roků strašně rádi. To bylo údobí, kdy se kluci už honili za holkama a už to prostě mělo známosti. Tak to je asi všechno. Bylo to hezký, když jsme se poznali, ale pak to bylo velmi smutný. A já jsem to nestrávila dodnes. No, nezlobím se na něj, zamiloval se. Nedá se nic dělat. Tak vám děkuju.
0: Nemáte zač, paní Indro. Nemáte zač, myslím si, že příběh, který jste jenom v kusce právě zveřejnila, je příběhem mnohých z nás.
1: Ano, ano.
0: Nejsem tím nijak nesnižuju ale vaše neštěstí, ale
1: ano, ano, ne, to je
0: chtěl jsem říct, že v tom nejste sama.
1: Ale dožila jsem se pěkného důchodu, je mě 83, když jsme mohli s tím manželem prostě dožít takového věku třeba, nebo no je to všechno pryč. Já myslím pozitivně spíš, jako už dneska.
0: To jsem právě chtěl říct, že s vámi částečně nesouhlasím, protože ano, věci jsou pryč, ale pokud se nebudeme dívat dopředu a to pohledem třeba právě na vaše děti, na vaše vnuky a vnučky a pravnuky a pravnučky. Tak to nepůjde. Takže dívejme se dopředu, i když si občas vzpomeneme na ta nejkrásnější desetiletí našeho života. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, děkuji, dobrou noc.
0: Naslyšenou. No a protože už se opravdu přiblížila jedna hodina, tak právě teď je čas na ještě jeden telefonát, který v zápětí po paní Jindře uslyšíme. A doufám, že teď už vlastně jenom ze zhruba 2- nebo 3-minutovým příběhem na téma nejlepší dekáda či desetiletí mého života. Tak jsem zvědavý, koho teď máme na telefonu. Tady je Borek. Dobrý večer.
2: No, prosím, dobrý večer.
0: Kdo je prosím u telefonu?
2: Chtěla bych vám hlavně poděkovat za krásné vysílání. Je to moc, je to nejlepší stanice, kterou ráda poslouchám.
0: Moc mě to těší, co říkáte.
2: Mám hodně štěstí a spokojenosti a do života a radosti. A chtěla bych tomu tématu říct jenom, že nejlepší léta jsem měla, když se nám narodili děti, kolem 30 letech, po 6 letech manželství. A horší léta přicházejí teď, když už jsem sama 20 roků.
0: A je vám smutno?
2: Loňský rok byl docela špatný, protože zemřela dcera jedna v 50 letech. Nechali ji v nemocnici zemřít úplně zbytečně. Takže to bych chtěla jen tak říct tomu tématu. Bude konec vysílání, tak děkuji moc.
0: Já vám děkuji, ale pro jistotu ještě jedenkrát zkusím ten dotaz. Vaše křestní jméno, abych aspoň věděl, kdo uzavřel Zdena. Noční linku. Paní Zdena. Paní Zdeno, Zdena. Děkuji vám za upřímnost.
2: Jo.
0: Mějte se hezky.
2: Děkuji.
0: Dobrou noc.
2: Vám za všechno a mějte se moc hezky a hodně radosti a krásné léto. Naschledanou.
0: Děkuji a naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon použijete v noční lince znovu za nějakých 22 hodin a 5 minut. Já vás všechny, kteří jste měli to štěstí, ještě jednou zdravím a vám, kterým se nepovedlo dovolat se do studia noční linky, vás musím poprosit o odpuštění, protože ani zdaleka není v našich silách, aby všechny vaše telefonáty a všechny vaše příběhy odezněly. Všechny vaše příběhy, které se týkají tématu dekády, desetiletí života, a které jste napsali na rozhlas.cz/lomítko linka, za malou chvilku uvidíte na zmíněném webu. No a když už tedy mluvím o tom, co všechno bude, tak řeknu i to, že ta příští noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem budou slova, která mi zůstala v paměti. Už teď si můžete vaše příběhy chystat, už teď je můžete dokonce i psát na rozhlas.cz/lomítko linka. A dodám ještě poslední dva vzkazy a můžeme si poslechnout písničku Krištofa, tedy kapely Krištof a Tomáše Kluse. Zdraví vás Jana Zírkova a píše, tak asi takové nejklidnější desetiletí pro mě bylo od narození do 10 let. No a za 10 let nastala trpká dospělost. Je mě líto, že to tak vidíte, no ale nedá se nic dělat. No a krásný večer přeje i Pavel ze Židlochovic a ten si myslí, že na něj ta nejlepší dekáda jeho života teprve čeká. Držím mu v tom palce a vám přeju dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
2: Ať žijou klazumáci! Ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem, jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale.

0: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
1: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
0: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
1: Tady ho máte.
0: Řeknete nám několik slov, Ivane?
2: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
1: A zvlášť bystrého brankáře.
2: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
3: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
0: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
3: Kdo jako já?
0: No zajisté.
3: Tak co bych tak řekl. Sledují tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
4: Pepa Bek je náš rek.
2: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
3: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
2: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
3: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
2: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
3: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
5: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
6: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
7: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
5: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
6: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
8: František a Jura byli drobní a mrštní.
5: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
8: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
6: Po 6 kilometrech?
5: Šelem vzad.
9: A zpátky to vzali klusem.
8: Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
5: Kluci, každý musíte umět všechno.
6: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
8: falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
10: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
11: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
6: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
11: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
6: dobíhat, vybíhat,
11: vyrážet míč robinzonádou,
8: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
11: falšovat, nestát offside,
8: přeskočit nastavenou nohu,
6: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
8: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
11: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
6: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
8: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
11: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
5: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
8: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči.
12: Pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku
5: a hodinu odpočívali.
7: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
6: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
8: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
7: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
12: Sprchy v chalupě neměli.
5: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: A takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
0: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
2: SK, Klap Zubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klap Zubova 11. zařazuje do 3. třídy.
3: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pán Bůh, že to jednou natřete i sláví, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probírat kupředu. Jináč to ve světě nejde.
0: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
4: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klap Zubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
5: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
6: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
3: To bude zápas.
0: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klap Zubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a že v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
0: 14:0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
0: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
2: A teď už zpívala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovu 11.
3: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
8: Nandáme!
2: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
9: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
2: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klabzubovu 11 odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho 11 vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
10: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
11: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu. Totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Kormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, s Bohem. S Bohem, Kormiku, nashledanou. Tento rozhovor koná se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásl srdečně rukou svému dlouholetému příteli Kormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Kormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Kormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném bažení malá dvířka. Kormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým ravinštěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsicí.

0: Dvě šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domům telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Kormík začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psáti postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. Sta lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Kormík vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Kormík obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mě dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedení než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sázku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 000 lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci, sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Kormík se na střeše odmlčel, naslouchá je drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Halo, halo, pozor, prosím, pište, diktuji. 10 minut po 17. hodině rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, nenaže byste ho slyšeli ze zárobí. Pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdinů Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnost těch 22 nohou, na mohutné klemby hrudníku pro žlutými a modrými pruhy dresu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat našeho očekávání. 3-1 zní výsledek sázek. V níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec, už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se být zaražení pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci.

0: Již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
1: Soudce pan Sarý jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek Jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka Windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosty. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
0: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zádech. A už to začalo. Pan Sarý otevřel hru. Je 17 hodin 21 minut 16 vteřin. Střední útočník Klapzubů podal míč pravé spojce. Čárkot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Čárkot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho, čert ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šipovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a bekem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červenobílý dostihlo míče. Pol se jich před. Už je pozdě.
1: Už je pozdě. Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzy!
0: Je tam.
1: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 vteřin od výkopu.
0: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. Dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
1: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, kterými doprovázel znamenitou obranu Klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno. Ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Jeho veličenstvo je zřejmě zrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olenban odchází. A teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jist... Ano, jistě, to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormix hodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jež měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře, že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubák. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám judu. Juru do tisí ruku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést. Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Taky s vámi jezdí.
4: Ne, bůhu chovej, pane král. Pořádná kopana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl než králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnout špičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, a nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo, a abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutnat.
4: To bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku.
7: Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelený střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
6: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: šup, už to běž, ať gol uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: No, vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nevýzdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bývali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No? A tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
5: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
6: Táto mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
7: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzičku?
6: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
7: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas... Nás samozřejmě něco stál.
6: No stál, samozřejmě, ale tak je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
7: No bo co pak?
6: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
7: Jestli jsme zajištěni, jo?
6: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
7: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živí vy sami?
6: O nás se nestarejte.
8: Budeme třeba dělat trenéry.
7: No za peníze.
9: No bude, ale... však se o nás ještě porvou.
7: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
6: Jo. Nenecháme přeci po sobě pošklebovat kde jakýho pihovatýho kluka.
7: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškleboval?
9: Ale no, jen to řekni tátovi, Honzo, řekni mu to.
6: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
9: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
10: Ale Mičudu měli bezvadnou koženou.
6: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubáci.
5: Musím říct, že s Outstone.
6: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
7: A... No a?
6: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
8: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
6: Porážka, to by nebyla žádná hanba.
9: To povídá ten pihovatý kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
3: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
11: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
3: Starý Klapzuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
9: Telegram.
6: Jaký telegram?
4: Od koho?
7: Od londýnskýho Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
4: Austrálie, mistrovství světa?
9: Táto, a co vy tomu říkáte?
7: No co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám vepří pluh a rozoráme hřiště, no pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo. Jináč, arci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to bychom se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo. No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že Klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazujou flintu do žita.
9: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
7: No jo, to, co chcete dělat, se sakra manšafte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jen.
9: Počkejte. Tak dobrá, táto, zoráme hřiště, no, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
7: Jinu, se sakra hospodářství, no pak budeme čekat, až vyroste to bobilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
9: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
6: Správně, odzikuju.
9: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
7: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
9: 13 dní.
7: Z Bombaje do Sydney 20.
8: No, asi 30. Za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
9: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
7: Takže
9: se do té Austrálie jede.
12: Divadlo pro vaše uši.
13: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť.
2: Uvítací potlesk 320 tisíc dlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
3: A pak rázem zoufalé ticho.
4: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lůlky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
5: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
6: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý short vyrazil ze středu útoku.
7: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
8: Klapzubové! Právě dostali gól!
9: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vsteky. Set sakra mančafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
2: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
6: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
0: Útok bílých. 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
7: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
6: Ale to už leží pod sítí branky.
7: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
0: Kombinace?
6: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
7: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
6: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
0: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
7: Prodírá se vpřed,
6: teď se jen kutálí
7: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11. jak to vlastně bylo?
6: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
7: 1-1.
10: Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se palší stočil a spadl na druhém konci.
7: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
6: 3-1. Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
10: A pozor, pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
11: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
7: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
5: A nasazuje kráně.
7: Dělovka.
6: Brankář chce střelu krýt robinzonádou.
7: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
12: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
5: A otáčí brankáře ve vzduchu o 90 stupňů.
7: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
6: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
5: A míč v jeho náručí je v brance taky.
6: Gól! 6-1!
7: Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
12: Čtyři další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
10: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
6: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7., 8. A 9. branku. A co bylo potom?
13: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
10: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
6: A potom?
5: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
6: A potom?
5: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice.